0: Odbyla nám druhá hodina noční a naše noční jukeboxy budou pokračovat až do 6 do rána.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

Měl jsem tady krásný telefonát s Vladomortem, což je za mě velmi originální a cool jméno. A bohužel teda nám trošičku vypadával signál, nicméně mám vám vyřídit, že by si přál zahrát nějakou hezkou devadesátku a bylo by to pro všechny kysáky, hlavně kamionáky, co jsou teďka na cestě a co je čeká ještě dlouhá šichta, tak ať vám to hezky utíká, dobře vám to jede, kolama dolů, antenkou nahoru. No a pro všechny ostatní i pro vás, kamionáci, volume doprava, protože tohle je za mě nejvíc devadesátka všech devadesátek. Backstreet Boys a Everybody.

0: Noční Jukebox.
1: Kysáci, dneska docela hodně telefonujeme, což je skvělá zpráva, ale nahromadili se mi tady taky od vás hlasovky. Tak si pojďme poslechnout tady jednu od Davida z Havlíčkova Brodu.
2: Ahoj Alexi, zdravím všechny pohodový kysáky a krásné kysačky, celou naší noční letku a taky zdravím všechny noční sovy. Chtěl bych tě Ali moc poprosit zahrát písničku Espresso Macchiato od Tommyho Cashe. A bylo by to pro všechny kysáky, co jsou v práci na noční, potom bych to chtěl poslat všem řidičům a kamionákům, celý naší noční letce, jako je Kamionějdě Peťule, Roma Taxi Olomouc, Kóťa, Pítr, Šnek, Šrek, Bábina a Dědek a samozřejmě pro tebe do studia. Moc krát děkuju, měj se krásně, ahoj David z Havlíčkova Brodu.
1: Davide, taky ti moc krát děkuju. Tommy Cash a Espresso Macchiato už je tady připravený. Jinak, pokud byste se chtěli trošičku pobavit, tak si puste verzi od Víti Lesáka a Honzy Průchy, protože ti to měli v rubrice Lepší než originál a mají k tomu i naprosto luxusní videoklip. No, ale my jdeme zpátky k originálu, který naspíval Tommy Cash.

Kysáci, mám pro vás takovej tip, protože v dnešní době samozřejmě to sedavé zaměstnání je čím dál tím více rozšířené, navíc vy, co mě posloucháte v autech, v kamionech a podobně, tak taky toho nasedíte hodně. Tak dejte si pozor, protože když hodně dlouho sedíte a nechodíte a nehýbete se, tak ano, nebudu tady říkat to, co všichni víme, že bychom se měli jednou za čas projít, ale řeknu vám tady jeden z důvodů, proč je to vlastně důležité a něco, co by vás možná nenapadlo, protože je velmi důležité si hlídat, aby vám fungoval lýtkový sval a vlastně, aby vám se vlastně zkracoval a tlačil. Když normálně chodíte nebo běháte, tak se to děje automaticky. A je to důležité z toho důvodu, že když takhle funguje to lýtko, tak vám pomáhá srdci pumpovat krev zpátky z nohou nahoru, protože to srdce samozřejmě dělá hodně a oni ty nohy, když čím jsou delší, tak tím složitější je vrátit tu krev zpátky do oběhu. No a když občas se projdete nebo když regulárně chodíte, tak právě ten lýtkový sval pomáhá vytlačit skrz žíly tu krev zpátky a vy pak máte mnohem nižší pravděpodobnost toho, že se vám stane nějaká srdeční obtíž, takže nezapomeňte na to, když dlouho sedíte, tak opravdu jednou za čas projděte se, dejte tomu pár minut, ono to opravdu není na škodu a uvidíte, že i to srdíčko se bude cítit lépe a i ta krev se vám líp okysličí a prostě obecně to má jenom pozitivní důsledky, takže dejte na to bacha, no a tančit, to je taky jedna z věcí, která vám rozhýbe lýtka. No a na tu hudbu, co tady hrajeme, prostě nejde jen tak v klidu stát, takže se o vás, kysáci, vůbec, ale vůbec nebojím.

0: Noční Jukebox.
1: Posloucháte Noční Jukeboxy na Radio Kiss a já vám připomínám telefonní číslo sem ke mně do studia. Je to 210 323 323. No a pokud budete mít trošičku štěstí, jako měl tady náš posluchač, tak se můžete dovolat stejně jako on. A já už ho tady slyším a on mě taky, takže slyšíme se. Broňa, viď?
2: Ano.
1: Dobrý, já jsem se teďka vůbec nebyl jistý, člověče, úplně mě vorosil pot. Říkám si, ty tak je to na B, ale je to Broňa, dobrý. Já jsem tě chtěl nazvat Břeťou, což by to úplně nebylo ono.
2: Tak pojde.
1: Ne, Broňa, super, prosím tě. My jsme s tebou vybrali písničku od Jonas Blue s Dakotou Fast Car. Komu ji pošleme?
2: Takže pošleme to všem kysákům. Mm-hmm. Pak dále pošleme titul Moje noční jako já.
1: Jasné.
2: A pak dále to bude do Německa, kde vás poslouchám jako přes rádio, jako by přes internetový.
1: Aha.
2: A bude to našeho závodu v Artlineu a pro všechny vlastně lidi, co nemůžou spát a paří třeba.
1: Tak jo, tak super, děkuju. Takže posíláme tady do Německa, tak dneska jsme tak internacionální, to je fajn, to se mi líbí. Ale je pravda, že nás poslouchá hodně lidí přes aplikaci, kolikrát mě to dokáže překvapit, odkud mi píšou. Samozřejmě, když je léto, tak OK, tak Chorvatsko, tak tam to je celkem jako běžný, což je samozřejmě super, ale občas mi napíšou i přes tu velkou louši z Ameriky, i z nějakých dalších takovýchhle jako víc odlehlých zemí, takže kysáci, super, že nás takhle posloucháte po celém světě. A my vám samozřejmě budeme hrát taky po celém světě. Tak, Broňo.
2: To je nejlepší rádio, no.
1: No, děkuji. No, to vypadá, že jsem si to tady vyprosil takovou pochvalu.
2: Jo.
1: Ne, Broňo, děkuji ti moc, děkuji za krásná slova. Posílám písničku, tobě ať to utíká a budu se těšit zase příště. Měj se hezky. Ahoj.

0: Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Na Rádiu Kiss.
1: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
2: To děláte chybu.
3: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až 7 000.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Kiss.
1: Kysáce, měli jsme tady na telefonu Broňu, který si objednal parádní song a hlavně taky nám popřál, že můžete mít v noci klidně i nějakou tu party. A teď jsem tady narazil na krásnou hlasovku od Pavla, který očividně tu party buď má, anebo po tom, co si ho poslechnete, tak ji sami budete chtít udělat.
2: Ahoj Alexi, tady Pavel, já bych tě chtěl poprosit o jednu taneční rytmickou pecku a to já si tě brát nebudu. Bylo by to k tobě do studia pro všechny kysáky, co jsou na noční a co jsou hlavně za volantem, ať neusínáme, ať všichni šťastně dojedeme domů a všem volume doprava, kysáci, jdeme pařit, jdeme tancovat, ahoj Pavel.
1: Teda Pavle, to se mi líbí, to nadšení, ale já jsem jenom pro, prostě jdeme pařit, jdeme tancovat, já si tě brát nebudu, Vesna a Ben Christoval.

0: Kysáci, stačí, abych ho jednou zmínil, že nás posloucháte v zahraničí a už mi krásně píšete, což mě strašně těší, a posíláte hlasovky. Hlasovku mi poslala Veronika, která zdraví z Kalifornie a že si moc přeje písničku od Davida Getty Sad Girls, a jinak, že nás tam prý mají všichni rádi, takže Veroniko, moc ti děkuju za takovýhle vzkaz. Samozřejmě, že tě to velmi rád splním, ale ještě předtím budu plnit jiné přání, protože mimo Kalifornie nám taky napsal Stanislav, který nás zdraví z Mexika, a Mexikáni prý poslouchají už taky Radio Kiss. Mexikáni, takhle on to napsal, Mexikánci samozřejmě. No a že bych chtěl nějakou bombu a že zdraví do Čech, tak prosím tě, Stanislave, já bych tady jednu bombu měl, a o jakou bombu se tedy bude jednat, tak to nám řekne Koťa.
1: Ahoj Alexi, zahrál by si lepší než originál od Romana Anděla Jägermeister. Pro naši noční letku, pro Romana Taxilo moc, pro bábinu, dětka Šreka Šneka, pro kamionáka Endu, kamionečku Peťuli, pro kolegu Pítrse Václava, Míru, Pepína, Radka a Dana, pro Davida Zavlíčkova Brodu, pro tebe do studia a pro všechny kysáky, co dneska poslouchají. Mějte se krásně, krásnou noc a čau Koťa.
0: Koťo, děkuji ti za výběr písničky, no já ještě přidám k tomu dlouhému výčtu men ještě pro Stanislava z Mexika a pro Veroniku z Kalifornie. No a on to už řekl správně, Koťa, i pro všechny ostatní kysáky. Roman Anděl, Jägermeister, a potom v zápětí David Guetta a Sad Girls. This is the story of Jägermeister.

0: To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute.

0: Kek, Zívenář, Putenář. Noční Jukebox. Jukebox.
1: Tak tuhle písničku Ein, zwei, Polizei, drei, vier, Grenadier, sieben, nacht, gute nacht. No, já když jsem byl malý, tak jsem uměl jenom Ein, zwei, Polizei, drei, vier a pak už jsem si vymýšlel slova a myslím si, že mi to tak dokonce jich zůstalo. Nicméně, legendární hit od Mojo a teď už jdeme na další hlasovku a další jukebox, který budeme tentokrát plnit pro Daniela.
2: Ahoj Alexi, zdravím do rádia Kiss a všechny posluchače, kteří momentálně ladí tohle skvělý rádio. Já bych si prosím nechal zahrát jak pro sebe, tak pro mýho perfektního kámoše, protože máme dneska narozený 9.9. a proto mám jméno Daniel, protože jsem se narodil na Danielu. Dokaz Miracle, remix od KRXS, ale pokud není, tak alespoň od Fragmy nějaký remix. Dokaz Miracle. Děkuji ti.
1: Tak Dokaz Miracle mám tady od té Fragmy a jinak samozřejmě posílám Danielovi na jeho narozeniny pozdravy a všechno nejlepší 9.9. Tak ať si to užije, on teda ještě asi jako spí, nebo možná už třeba teďka poslouchá a možná, že my právě kysáci budeme první, který ho můžeme mu takhle popřát a pustit mu k narozkám písničku. Takže Fragma Dokaz Miracle právě teď na Radio Kiss.

Posloucháte Radio Kiss, noční jukeboxy a Alex ve studiu. Ještě stále tady s váma budu až do 6 do rána. Potom si klasicky štafetu převezme naše ranní trojka, no a s tou už to pofrčí až do 10 a potom vlastně nastoupí Michael a prostě pak zase odpolední jam. No prostě máme to tady nasekaný. Když nás budete poslouchat nonstop, tak věřte, že se nudit nebudete. Samozřejmě si nás můžete zapnout třeba i jenom někdy, ale to pak přijdete o spoustu dobré legrace a skvělé hudby, jako například ATC anebo Alan Walker.

0: Posloucháte Radio Kiss, noční jukeboxy s Alexem a taky s Maruškou, která se nám teďka dovolala hezky sem do studia. Maruško, slyšíme se, čau čau.
1: Slyšíme se, ahoj, zdravím všechny kysáky.
0: Ahoj, no prosím tě, my jsme s tebou probírali, že ty na mě máš teďka poslední dobou nějak štěstí. Mně se ti podařilo dovolat do Kissu, do ranního Kissu, zrovna když jsem tam byl já a dokonce dvakrát. Jak je to vůbec možný? To mi teda vysvětli.
1: Čiže, nevím, asi nějaká karma dobrá.
0: Asi karma dobrá, no, možná jo. Ale my jsme s tebou se tady ještě bavili o Michaelovi Jacksonovi, který za chvilku teda bude hrát a ty si říkala, že jsi byla na něm v Praze na tom koncertě. To byl jaký rok? To byl 97.
1: Šestej.
0: Ty hustý. Já si pamatuju, že jsem byl jako dítě tehdy na Vyšehradě s mýma rodičema a my jsme to vlastně slyšeli z toho Vyšehradu až jako k nám, co se tam jako dělo a hrozně jsme doufali, že něco uvidíme. Myslím, že jsme tam dokonce s dalekohledem koukali. Viděli jsme prostě jenom samozřejmě jako obrovskou kupu lidí, ale jako to byl jako velkolepý koncert. Pamatuješ si z toho největší zážitek nějaký, co tě tam jako nejvíc nadchlo?
1: No celkově ta akustika, ten
0: zvuk a všechno, jasný.
1: To je úplně úžasný.
0: Jasný.
1: Jak jsem ti říkala, tak já v té době jsem byla vlastně 7 měsíc těhotenství, takže práci jsme tenkrát dostali za odměnu lístky.
0: Aha.
1: Jo, takže my jsme měli VIPčko, takže naštěstí jsem si mohla díky tomu takhle jít, jinak do toho davu to jsi, asi nešlo, to bych neriskovala.
0: Ty jsi byla ještě ve VIPčku, no tak to, panečku, to muselo být velký zážitek, hezky,
1: jo,
0: hezky.
1: Bylo to nádherný, bylo to nádherný.
0: No a ty jsi mi ještě říkala, že teda na to tvoje, je to kluk nebo holka vlastně, nevím, kdo se narodil potom po Michaelovi.
1: Kluk.
0: Že to na něj mělo nějaký účinky, takže taky má rád Michaela.
1: Ano.
0: Jo?
1: Jak syn, tak dcera, oba dva.
0: No, tak hele, já tomu rozumím. Já jsem na něm taky vyrůstal, takže prostě to je... Hlavně Michael Jackson za mě je interpret, kterýho vlastně vůbec nejde zařadit do nějaký kategorie. Víš co, že vlastně ty nemůžeš říct, že dělá hip-hop nebo R&B. On prostě dělá svoji hudbu, kterou udělal Michael Jackson. A to je prostě úplně
1: unikátní. On byl strašně nadčasový.
0: Absolutně.
1: Úplně luxusní.
0: Tak prosím tě, už nám tam začíná a ty nám zatím ještě můžeš říct, komu to posíláme.
1: Takže posíláme to celému Kissu, posílám to samozřejmě tobě, děkuju za krásně vždycky strávené ráno, když jsi tam ty.
0: Děkuji.
1: Hned celý pězdí.
0: Super.
1: A chtěla bych to poslat i svoji velké lásce Martinovi.
0: Tak jo, měj se krásně a Michael letí do éteru.
1: Děkuju, ahoj.

Tvoje přání, naše výzva. Dokáže ranní trojka splnit to, o co si řeknete? Poslouchejte ranní Kiss a sledujte každý týden snahu splnit běžné a někdy i šílené sny fanoušků Rádia Kiss.

0: Noční Jukebox. Jukebox.
1: Kysáci, musím říct, že mi tam hážete jednu větší pecku za druhou. Jednu větší než druhou, takhle se to říká správně, já jsem si spojil teďka dva výrazy dohromady. Ale podstatou, co jsem vám chtěl říct, je, že opravdu mi to úplně jako ladí do toho, co já poslouchám, a to, co teďka vybral Dan, je další pecka, na kterou já vlastně vždycky rád vzpomínám, protože s tím mám spojený nějaký takový svoje ještě zážitky z dospívání, respektive tohle byla písnička, která mě vlastně tak nějak přivedla k tomu aktuálnímu drum and bassu, který mám hodně rád. Ale o jakou písničku se jedná, tak to už nám řekne Dan.
2: Nazdar Alexi, zdravím do rádia Kiss. A tak mě napadlo, čověče, a co takhle zahrát, to už jsem dlouho neslyšel, skupinu Košín Hide You. Co? Pro všechny ty noční dravce, divočáky, kteří musí pracovat, nebo pro ty vlaštovky, co si užívají někde na dovolené. Ahoj, díky moc, měj se krásně, Dan.
1: Tak Dan, naprosto luxusní výběr, Košín a Hide You, divočáci a vlaštovky, zpozorněte, protože tahle písnička je pro vás. A já ještě jenom dodám, že tohle je vlastně styl, který je takový jako nejblíž, co se týče tancování, jako breakdance, nebo jeden z těch jako stylů, protože já jsem kdysi tancoval break, prostě to bylo cool, jako v dřívějších dobách. A to je, že jo, buď funky, anebo to byl breakbeat. A myslím, že Košín, právě ten beat, co ona tam má, tak to byl jeden ze songů, co jsem měl v playlistu, na který jsem rád tančil, a nejenom já, ale celá vlastně naše b-boy crew. Jo, to byly časy. No a teď si to pojďme připomenout tady u nás na Radio Kiss.

0: Česko se nám pomaličku probouzí, je tady čtvrtá hodina noční ranní a my pokračujeme v nočních juboxech.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss.

0: Basta.
1: Jukebox Radio Kiss.
2: Kysáci, nevím jak vám, ale mě to dneska krásně utíká, ty 4 hodinky proplynuly jako voda, no a ještě další 2 jsou před námi a věřím, že ty nám půjdou taky rychle, takže vy, pokud jste na noční, tak věřte, že už se nám blíží konec a už brzy budete moci jet domů a dát si konečně voraz po pořádný noční šichtě. No ale aby nám to ještě, co se týče baterek a energie, vydrželo, tak tady mám krásný vzkaz od Škopíka, který navrhuje velmi, ale velmi dobrý nápad.
3: Ahoj, ahoj, ahoj. Hoď nám tam pro všechny, co jsou buď to ponoční, nebo je to čeká, nebo sedí za volantem, nějakou pecičku od skútru, aby jsme se pořádně probrali a utíkala nám cesta. Díky a měj se hezky, ať ti to uteče. Ahoj.
2: Tak vybral jsem W&W se skútrem Ray from Outer Space. Tak věřím, že vás to nakopne a nabije minimálně do 6 a možná někoho i ještě díl.
4: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Posloucháte noční jukeboxy na Radio Kiss s Alexem a já mám na telefonní lince už Honzu, který mimochodem hodně ocenil skútry, tak jsem zvědavej, co nám vybere za písničku. Honzo, slyšíme se, čau.
2: Slyšíme, pěkné ráno přeju.
1: Pěkné ráno i tobě, tak člověče, my jsme to s tebou tady řešili, že po ránu ideálně, ať to pořádně šlape, minimálně 140 BPM a vejš, ty si říkal, že ještě odsud to můžeme zvednout. A myslím si, že...
2: Já jsem říkal ještě voštok.
1: Voštok. Aha, jasně. Já jsem si to přeložil do svý řečtiny. řečtiny od slova jakože řečním. Takže taková řečina spíš. Hele, jo. Tak každopádně je vocup, ještě no, voput? Jak jsi to říkal? Vidíš to, mě to vůbec z té hlavy nezůstalo.
2: Voštok,
1: no, taky viděl, já jsem si to
2: zapřeložil. Voštok. To je jako by vojnopatrovejš, jako.
1: Jo, takhle, voště opatrovejš, no tak jo. No já myslím, že výběr té písničky se trefí, jako do toho, povídej.
2: Ale vzpomínáš si na Slunce se, no, jak bylo?
1: No jasně.
2: Jak tam byla Růžičková, jak říkala, když vy inženýrku, tak my to představíme voštok, nebo je to jako
1: video. Jo, tak takhle, povídala, jasně.
2: Když voní kachličky, tak my to představíme voštok, nebo já už si to nepamatuju, jako, tak
1: jo,
2: když jsem to vzpomněl.
1: Tak teď už chápu referenci, vidíš to. Já to mám taky spojený s tou jako delší frází, tak když jsi to zopakoval, tak mi to najednou naskočilo. A když to řekneš jenom voštok, tak vůbec netuším, která pije. Nicméně, hele, zpátky k té písničce. Ty jsi vybral Subfocuse Solar System, to je za mě skvělý výběr po ránu. To člověka prostě taky dokáže myslím probrat. Tak komu taky to pošleme?
2: Myslím. Hele, poslal bych to pro všechny motorkáře a motorkářky, protože sezona se nám pomalinku blíží ke konci a vždycky ke konci sezony se stává jakoby hodně nepříjemný věci. Každý chce dohnat to, co nestačil najezdit přes rok, tak jezdí a já nevím, většinou hodně lidí popadává na konci sezony, tak aby to bylo bez nehod a aby se ty poslední krásný dny na té silnice jste užili.
1: To je krásný přání, s tím můžu jenom souznít, takže pokud nás poslouchají teďka motorkáři a skútraři a všichni, co jezdí na těch nebezpečných dvoukolových motorových přístrojích,
2: strojích.
1: Ano, tak si dejte pozor samozřejmě. Užijte si ještě zbytky léta, protože to sluníčko vypadá, že ještě svítit nějakou dobu bude, ale hlavně bezpečně. A my říkáme antikou nahoru, kolama dolů, tak tady taky vlastně kolama dolů a helmou nahoru, takhle bych to nazval.
2: Je to tak.
1: Tak jo, tak se měj krásně, Solar System nám letí do éteru a tobě přeju krásný den.
2: Tak se měj taky, hele, čau.
1: Ahoj, čau.

Posloucháte Radio Kiss, Alex ve studiu a noční jukeboxy ještě stále pokračují a budou pokračovat až do 6 do rána. Tradičně jako každý všední den, respektive noc. No a tradičně taky budeme hrát tu nejlepší hudbu od 90. let a pořádný pecky. My jsme tady teďka nastavili limit, že to chceme držet trošičku vejš v nějakých 130-140 BPM. Uvidíme, jak nám to půjde. Občas nám to klesne, ale já se pokusím vás udržet při životě, abyste neusnuli, anebo naopak, abyste se pořádně probudili s velkým úsměvem od ucha k uchu a s nadšením jste vlastně vyrazili do toho nového dne plný energie. To vám může zajistit třeba Dr. Alban, anebo Kygo, už za chvilku na Radio Kiss.

0: desáci. Nějak se nám tady hromadí přáníčka na rychlejší muziku, ale já se tomu vůbec nedivím. Naopak jsem rád a další výběr songu je na Máriovi, který vybral právě něco, co nás dokáže taky hodně, hodně příjemně nakopnout, ale takovým jako způsobem, že to bude jako příjemný, ale zároveň vás to i malinko probudí. Nicméně, Mario, co to bude, povídej.
1: Ahoj Alexi, přeji krásné ráno tobě do studia i všem kysákům. Zahraj nám prosím tě Bittersweet Symphony, nějaký drum and bassový remix, ať nám ta středa pěkně uteče. Kolečkama dolů, antenkou nahoru, díky, čágo Mario.
0: No tak jo Mario, ať nám ta středa pěkně uteče v rytmu drum and bass a Bittersweet Symphony právě teď na rádiu Kiss.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Posloucháte Jukebox na rádiu Kiss, konkrétně teda noční, ale teď už je ranní, protože už máme za chvilku 4:45 a pomalu ale jistě se přesouváme k ranní trojce, která nám odstartuje už opravdové ráno, i když mnozí z vás už dávno vstali, anebo ještě teďka musí počkat, než jim skončí noční, aby si konečně šli lehnout. Nicméně, mě se tady do studia dovolal další posluchač a tentokrát přímo až z Polska, protože na lince je Artur. Cześć, dzień dobry, jak se máš?
2: Cześć, dzień dobry, mám se dobře, Alexi, mám se dobře.
1: Super, super, tak prosím tě, Arture, my jsme s tebou vybrali pecku od U96 a to je konkrétně písnička Heaven a ty jsi mi vyprávěl, že vy jste to kupovali ještě jako CDčko, když jsi s klukama, bylo ti 17, prosím tě, řekni mi kde a jak to bylo.
2: My jsme byli na vyletě ve Vídni. Aha. A za poslední šilingy jsme koupili to CDčko, ne?
1: Hezky. A počkej, to byly marky, že jo, nebo šilingy?
2: Šilingy, v Rakousku byly šilingy.
1: Jo, v Rakousku, jasný, hezky, jo, teďka všichni znají jenom eura, viď? Teď se nás poslouchají nějaký mladší, tak netušej.
2: Jsme to počítavali, jestli nám stačí nebo ne, ale stačilo.
1: A stačilo?
2: Ano, ano.
1: No, a to pak to člověk to CDčko to pak se pak točilo nonstop, že jo, to furt dokola
2: no,
1: všechny písničky.
2: No, ale to byl boj, protože bylo, víš, vyběr pomezí McDonaldem a tím CDčkem, tak jsme, tak
1: Chápu, no. Člověk to má chuť si dát něco dobrý, ale hele, ale ano, zase, a máš ho ještě furt to CDčko, to ti muselo zůstat, ne?
2: Ano, mám ho do pořád ještě, víš, a
1: no.
2: Jak budu mít čas, ještě to vyhrabu, protože ještě někdy se Lukáš Blaha ptal, kdo má technotronik. Mám ten technotronik, nekam jak vyhrabu, tak vám zaslu.
1: No tak vidíš to, skvělý, hele, nějaký burger, tak to by bylo dávno pryč a tady máš takovouhle památku na celý život. Každopádně.
2: To mám.
1: Arture.
2: Ještě, víš, je to ještě důležité pro mě, protože ten kamarád před těma lety zemřel, víš.
1: Jasně. No tak.
2: Takže je taková vzpomínka opravdováme.
1: Tak jo, tak pustíme krásnou vzpomínku. Ještě mi řekni, komu posíláme, nebo máš ještě k tomu nějaké ještě?
2: Všem, co posluhají a zvlášť pro tebe. Ty jsi mě zase dnes tak překvapil si prezidentem, že
1: Tak Čověče, Arture, ty to tak popisuješ, jako kdybych ti ukázal nějaký breakdance. Já jsem jenom říkal, že jsem ho kdysi dělal. Tak počkej, tak to já ti někdy musím, jestli se někdy dorazíš.
2: Já jsem na tím zůstal, ale normálně víš, to je moje láska, ne? Z mladá, víš, no.
1: Jasně, no hele, tak to si rozumíme, ale jestli někdy dorazíš na nějakou akci, na kysáckou, tak já slibuju, že tam nějaký ten svůj breakdance ještě předvedu. Na starý kolena to pro tebe udělám. Tak se máš na co těšit a já asi taky.
2: Jasně, super,
1: dobrý.
2: Super.
1: Tak se mě krásně dobře dojeď a já tam posílám písničku.
2: Jasně, zase příště.
1: Měj se krásně, čau.
2: Čau.

0: Máme za minutku už 5 hodin ráno a to znamená, že nám startuje poslední jukeboxová hodinka.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Posloucháte Radio Kiss a noční jukeboxy s Alexem. Mám tady další přáníčko od Branislava a tak trošičku vám už teďka můžu napovědět, že budeme držet to BPM-ko, tu rychlost, ještě stále nahoře.
1: Ahoj Alexi, dobré ráno, všetkým kysákom a hlavně tebe. To máš za chvilku za sebou. Když už si to dneska rozbehol s tím breakdancem, alebo dokonce s tím drum and bassom, čo tak tam poslať pevnosť Bojard v nejakom dobrom drum and bass, třeba od Zigzagu. Čau, a ne sa darí.
0: Brani, let's go.

0: Krásné dobré ráno, přeju kysáci, konkrétně já teda Alex, já jsem teďka ve studiu a ještě stále tady máme noční jukeboxy, ačkoliv už je 5 hodin a 15 minut a věřím, že mnozí z vás už teďka vstávají do školy nebo třeba do práce, ještě si dávají kafíčko a nějakým způsobem se protahujou, což mimochodem je velmi jako zdravý po ránu, na to nezapomeňte. Někteří zase naopak se snaží nějak vydržet ty poslední minutky předtím, než už konečně můžou dojet domů, tak ty zdravím taky. A kromě toho, že vás zdravím já, tak vás taky zdraví Mára.
1: Dobré ránko, Alexi, prosím tě, mohl bych tě poprosit o nějakou pěknou písničku, jakoukoliv, někomu to připlácní. Chtěl bych to poslat tobě do rádia, mě na cestě, ať mě to uteče. Pro všechny moje kamarády, známí kamioňáky, kamioňačky do skladu na benzínku, na vrátnicu. No úplně pro všechny. Děkuji moc, Mára.
0: Máro, děkuji ti taky moc. No a co konkrétně budeme hrát, nám řekne Jirka.
2: Krásné dobré ráno, Jirka. Prosím tě, zahrál bys tam pro všechny řidiče, co vozí živou zvěř. Třeba písničku Jeden bomby od Bena Christovala. Díky, ahoj, Jirka z Brna.
0: Tak je to pro úplně všechny a ještě jako bonus pro ty, co konkrétně vozí živou zvěř. No, Ben Christo, Bomby na Radio Kiss.
3: Neříká Hector, lokec v okno, vypnou a neřešit. A haters,

Dokáže ranní trojka splnit to, o co si řeknete? Poslouchejte Ranní Kiss a sledujte každý týden snahu splnit běžné a někdy i šílené sny fanoušků Rádia Kiss.

0: Noční jukeboxy na rádiu Kiss už nám pomalu, ale jistě končí. Poslední půl hodinka, posledních pár přáníček, co budu schopen ještě splnit. A teď se pustíme na další hlasovku, kterou nám poslal tentokrát Filip.
1: Čau Alexi, čau ty kysáci. Poprosil bych tě o písničku od Lawyera I Wanna I. A bylo by to pro všechny řidičky a řidiče, ať nám to při středě hezky uteče. A taky pro všechny, kdo si chce užít hezký večer. Ahoj.
0: No a nebo třeba taky hezké ráno. Filipe, moc hezká hlasovka a hlavně výběr písničky. Ty jsi normálně ve mně vzbudil úplný vzpomínky, protože tady ten song já jsem slyšel jako malej v nějaký hitparádě a mně se to tak strašně líbilo, ale já jsem za boha několik dalších měsíců pak nemohl najít, jak se ta písnička jmenuje a kde ji vůbec jako vzít. A teď ty jsi mi vlastně připomněl celou tu situaci a zase jsi mě vlastně ji našel. Lawyer, I wanna a to je prostě pecka a myslím si, že takhle na ráno by vám všem mohla kysáci udělat radost. Pojďme na ní.
2: I wanna

Máme středu 9. září, posloucháte Radio Kiss, jukeboxy noční, které už pomalu a jistě končí. A svatební sezóna, mimochodem, už taky pomalu, ale jistě spěje do svého závěru. Ještě teda pár těch svadeb, ještě pár těch krásných letních dnů bude, takže ještě něco bude do konce roku. Pak se nám to překlopí do vánočních večírků a do maturitních plesů. Proč o tom mluvím? Protože mě přišla úplně krásná tady zpráva od Vadima. A ten mi napsal: dobré ráno, Alexi. Pozdrav od Moldavců ze svatby Dimy a Terezy. Děkuju za tvoji práci, bylo to super. Zahrál bys nám něco od Ozonu, Dragosta Dintej. Děkuju, Vadim. A já, abych vám to vysvětlil, to je svatba, kterou jsem moderoval koncem vlastně srpna. A tam to bylo strašně super, byla tam taková jako internacionální, multikulturní party a dopadlo to hrozně hezky a mě teďka teda vyloženě moc potěšilo, že mi takhle Vadim napsal z Liberce. Tak zdravím Vadima a posílám písničku Ozone, Dragosta Dintej. Kysáci, věřím, že i tahle pecka je vám velmi dobře známá a že vás dokáže krásně naladit na středeční ráno.

Posloucháte Noční jukeboxy na Radio Kiss s Alexem, které v tenhle okamžik už pomalu, ale skutečně velmi jistě končí. Máme tady poslední jukebox, který si teda se vší skromností pustím sám pro sebe, protože jsem si říkal, že jak jsem tady nakousnul do téma toho breakdanceu, a ano, to je nějaká moje historie, dělal jsem i takové věci, tak je určitá kapela a skupina, která vlastně je s tím breakdancem absolutně nejvíc spojovaná, protože byl videoklip, kde vlastně tam tančili vždycky a navíc oni i byli sami tanečníci a zároveň i hudební skladatelé, takže ty songy, co si psali, tak potom rovnou mohli vyzkoušet i na tanečním parketu. No a já myslím, že už asi tušíte, o kom je řeč, a myslím si, že to je krásné rozloučení a hlavně pro vás i krásné probuzení. Je to Bomb Funk MCs a jejich song B-Boys Fly Girls. Tak doufám, že se na to těšíte stejně jako já. Já všem přeju naprosto nádherné a krásné ráno. Budu se těšit zase příště, no a za malý okamžik už tady bude naše ranní trojka. Jo a vy, co jedete z noční, tak vydržte ještě do 7, protože když se dovoláte v 7 hodin, tak můžete vyhrát až 7000 korun a to se vám potom bude spát ještě o to líp. No ne, tak jo, mějte se krásně, Bomb Funk MCs, B-Boys Fly Girls právě teď na Radio Kiss.

0: skvěle. Bomb Funk MCs, Wickfield. A teď by mě zajímala jedna věc. Skočila tam včera Míša, nebo
1: skočila.
0: Ne? Nekecej! Takže byla na koupališti, jo?
1: Byla jsem na koupališti, musela jsem toho využít, protože nevím, jestli se ještě do vody letos dostanu.
0: Jestli bude takový teplo, nevím, jestli je to po celé republice. Až mě šokovalo, že je venku teď, nebo kolem pátý, před pátou, co jsem šel do rádia, 21
2: příjemně,
0: stupňů.
2: Hodně příjemně.
1: No, je to krásný, ale postupně to půjde pomaličku dolů.
2: A Míšo, řekni mi, bylo hodně lidí na koupáku, nebo?
1: Já jsem tam šla až k večeru.
0: Aha.
1: Ale byli tam lidi, bylo tam dost lidí.
0: A měla splavky?
1: Měla jsem
0: plavky. A poznali tě kysáci?
1: Ne, nepoznali, já jsem byla inkognito.
0: Jak mohla by inkognito?
1: Já jsem měla brejle.
0: Takový sluneční. Ty jako, jo, sluneční, já musel nějaký dioptrický. S pořádnýma popelníkama.

0: a Kiss. Nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
1: Co to je? Tyjo, normálně masakr, moc se mi to líbí.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Rádio Kiss. Počasí.
2: Středa bude ve znamení oblačné až zatažené oblohy, místy s deštěm, přeháníkami a postupně také bouřkami. Teploty se budou pohybovat mezi 18 a 24 stupni Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Česko v úterý zažilo velmi horký zářijový den. Teplotní rekordy pro 8. září padly na 127 stanicích, které fungují alespoň 30 let. Maximální teplota dosáhla na 33,5 stupně Celsia. Zaznamenaly ji schodně jihomoravské stanice v Brodě nad Dýjí a Diákovicích a také v Doksanech v Ústeckém kraji. Stovky odletů z britských letišť byly večer narušeny kvůli problému s řízením letového provozu. Se zrušenými lety a zpožděními se potýkaly mimo jiné vzdušné přístavy Heathrow, Gatwick, Manchester a Stansted. Technické potíže zaznamenal provozovatel letového provozu NATS. A teď zpátky domů.
3: Na své jednání doplatil 48-letý cizinec na Chebsku. Přímo z auta zastřelil jelena siku a z místa se ho pokusilo odtáhnout. Soud nakonec rozhodl o propadnutí jeho zbraně, 5letém zákazu lovu zvěře a udělení pokuty ve výši 50 000 korun. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport.
2: Wimbledonská šampionka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Vítězce posledních dvou ročníků a světové jedničce Arině Sabalenkové podlehla 6-7, 6-3 a 6-7. Na newyorském dvorci Artura Ashe bojovala s běloruskou tenistkou 2 hodiny a 22 minut. Rozhodující super tiebreak ztratila 7-10. Slyšeli jste první dnešní zprávy a teď už konečně uslyšíte ranní KIS.
4: Já už, Terko, myslel, že řekneš, uslyšíte slovo boží. Zdraví Román.
5: Míša.
4: Patrik.
6: Ahoj.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Happy začíná Ranní Kiss, tak co, jak se spalo, kysáci? Noc měla být krapet horká, uvidíme, jaké teploty to tedy budou v následujících dnech, asi už klasické, že jo, zářijové, něco kolem 20 přes den, něco kolem 10 v noci.
1: Bude to příjemný, už konečně nebudou takový vedra, lidi si trošku oddychnou. A dneska 9. září slaví svátek všechny Daniely,
0: ano.
1: Takže Danči přejeme všechno nejlepší. A narozeniny kulaté, 60. slaví Adam Sandler.
2: To je legenda, to mám moc rád, to je výborný.
1: Klik, život na dálkové ovládání, machři a tak dále.
0: Narozeniny slaví taky, já řeknu to dobře, Michel Bublé.
2: Bublé.
1: Bublé.
2: Bublé, dobrý.
1: Bublé.

0: nádherný hlas, on je vůbec fešák, talent veliký, možná jste někdy měli tu možnost být na jeho koncertě. Ale to není jediná věc, Míša se nejvíc těší na to, že vám oznámí následující
1: narozeniny.

0: kdybyste jí viděli, jakou radost má z toho, že tady slyší takovouhle hudbu.
1: Já prostě mám ráda osmdesátky a The Pointer Sisters jsou skvělý.
2: Míšo, musíš se naučit tenhle taneček.
1: Jakej?
2: No jak v tom tancuje. Tady
1: ten premiér, jak tancuje, ten já už dávno umím.
0: Oslavence jsme oslavili. Martin, ještě něco?
3: A začíná sezóna. Budeme udít klobásy, busty, uzený. Budou špeky narůstat, no to bude nádhera.
2: Martine, já mám takovej hlad a ty mluvíš o takových dobrotách.
1: Romane, ty taky vypadáš smutně.
0: Jak to? Jsem spokojený.
1: Jo.
0: Evi, tebe to baví?
4: Mě to tak nebaví.
0: Oh, tak hrajem dál radši, hele.

0: vemte, že náš posluchač Láďa poslal fotku, jak je teď u bazénu, jo, pohodička, klídek, dokonce nám nahrál, jak mu to tam hraje.
1: Trošku smrká do toho, no, Láďo.
0: Má ten krytej krásný bazén, teď ráno to teploučko, on nikam nemusí a bude si užívat
1: Ale starý. Hraje mu to docela jako nahlas, mi přijde.
2: Láďo, co sousedí?
0: Taky mě to napadlo. Jinak si užívá, to je pěkný kysáci. Tak vás všechny zdravíme, ať už jste kdekoliv.
3: Raní Kys. Každý všední den od 6 do 10.

0: Pokud bych si měl tipnout, co cvrnklo do nosu Patrika Peltona při cestě do rádia, pokud pročítal net, tak to určitě byly teplotní rekordy, protože Patriku, ty jsi včera o tom mluvil, že dost pravděpodobně padnou.
1: Máš pravdu, přesně tohle mě cvrnklo, protože včera jsem říkal, že maxima včerejšího dne byly na 31 stupních v roce 2024 a včera to padlo, protože na některých stanicích bylo naměřeno až 33,5 stupně Celsia.
0: No, padalo to včera ve velkým, protože padaly i slzy smutku. Opět jsme se dozvěděli, že hypotéky zdražují, takže hypoindex je teď 5,51 a vůbec tady není vidina toho, že by měly začít nějak klesat. Třeba na ty hodnoty, o kterých se dříve mluvívávalo, to bylo nějaký ty 2% nebo kolik to měli lidi.
1: Teď by se hodila ta hláška, ježišmarja, to je hnus.
0: Takže to nejsou dobré zprávy.
2: Já se podívám k vám na jih Čech. Znáte to v Kaplici?
0: Moc dobře.
2: Ulici na Vyhlídce?
1: Ne.
0: Jako jo asi.
2: Hladový zloděj tam ukradl z prodejních automatů vepřová kolena. Za 900 korun.
1: Jsou drahý, no.
2: No jo, ale on způsobil škodu 250 000, protože ty automaty poškodil. A teď mu hrozí až 5 let za mřížema.
0: Teď jsem zrovna chtěl říct, že za těch 900 ho jen tak jako nebudou moc skřípnout, ale tohle je jiná.
2: No jo, poškodil je ty automaty.
0: Tého, jak chutnalo asi, viď.
1: Draze.
2: No já si myslím, že... No jo, no. Nejdražší kolena, co kdy jedl. Radio Kiss.

0: Počasí.
1: Středa bude ve znamení oblačné až zatažené oblohy, místy s deštěm, přeháníkami a postupně také bouřkami. Teploty se budou pohybovat mezi 18 a 24 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Sněmovna znovu schválila návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Ten má podle koaličních tvůrců usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání přiblížit zákoníku práce. Poslanci přehlasovali koaliční většinou senátní veto předlohy, kterou má nahradit od listopadu nynější zákon o státní službě. Polsko naplnilo své zásobníky zemního plynu na 96% kapacity a to je nejvyšší úroveň v celé Evropské unii a výrazně převyšuje unijní průměr 67%. Odlišná situace je v Německu, kde jsou zásobníky naplněny pouze z 55%. Jedná se o jednu z nejnižších úrovní v Evropské unii. Hůře jsou na tom jen Lotyšsko a Nizozemsko.
0: Sport.
1: Hokejisté Litvínova a Olomouce zvládli generálky na blížící se start extraligy. Severočeši vyhráli na ledě Mladé Boleslavy 2-1, Hanáci zvítězili v Brně 3-1. Mladá Boleslav tak zakončila přípravu s bilancí 3 výher a 3 porážek. Olomouc vyhrála 3 ze 7 zápasů a Kometa 4 ze 7 duelů. To byly zprávy v 6:30. Další pro vás chystáme zase za půl hodiny.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: společně tady chystáme pozvánku na Trends Party, která bude dneska večer po Kiss Parádě, a tak jsme si říkali, že bychom to mohli spojit i s Davidem, ale neříkejte mi, že to opravdu udělal.
1: Opravdu to udělal.
0: Ne, jako vidíme tam všechno.
1: Vidíme tam naprosto všechno, datum, nekeca.
0: Ne.
2: Ale normálně.
0: Takhle to nedělejte, to je nebezpečný. Neměli byste posílat svůj občanský průkaz někam mailem.
2: Ale on měl k tomu důvod.
0: No, to je jedno.
1: Má dneska narozky, no.
3: Dneska je 9. září. A to znamená, že mám narozeniny, že mi je 35 let, a tak jsem vás chtěl poprosit, jestli byste mi nezahráli nějakou písničku, když už spolu máme takovej hezký vztah, něco neobvyklýho, bylo by to úplně skvělý.
0: Aby ten vztah rychle neskončil, to víš, hele, Patrik nedávno svatba, teď bude chtít založit rodinu, aby si na tvoji občanku něco nekoupil.
1: Teď se ty hypotéky zvyšují, když si před, o tom mluvil před chvílí.
0: Ale počkej, fakt si neděláš srandu?
1: Opravdu poslal občanku.
2: Já si myslím, že on to chtěl poslat hlavně kvůli tomu, že si říká, no ono se jim tam ozývá spousta lidí s tím, pravda, že mají narozeniny, tak on chtěl opravdu potvrdit, že si nevymýšlí.
0: Pokud budete chtít zahrát, jukeboxy teď nejsou, využijte určitě těch večerních, který začínají v 6, no a hlavně v 10, Trends Party.
4: Ranní show.

0: Tak já nevím, jestli po takovémhle songu mám jít dělat to kafe.
1: Stejně by se hodilo, Míšo.
0: Hodilo?
1: Jo.
0: No tak jo.
2: Hele, ty ho udělej, my si ho dáme a kysákům...
1: Co je? Nech to bejt.
2: A kysákům ho nabídneme po devátý. Co je na tom špatný, Horič? To je pravda.

kávy. Coffee Spot vám přináší výběrovou kávu z celého světa, od Jižní Ameriky až po Ázii. K přípravě espressa i filtru každý den pražíme už 15 let. www.coffeespot.cz.

0: Pánové, já jsem se rozhodla, že dneska jednomu z vás udělám radost. Ale nebude to zadarmo, protože vy budete soutěžit v tom, komu z vás splním přání. A vy jste asi už moderovali hodně maturáků, už jste potkali hodně jmén a já bych chtěla, abyste zopakovali jedno jméno, ale než vám řeknu jaké, tak mi řekněte, co byste ode mě chtěli splnit.
1: Buchtu.
0: Buchtu.
1: Protože ty si nám jednou tady do raního kysu upekla výbornou buchtu a to bych si rád jako zopakoval.
0: Dobře, Míša Řezy, ano.
1: Do Penny půjdeš.
0: Do Penny půjdu.
1: Ano.
0: A co tam budu dělat?
1: Nakupovat tam budeš.
0: A co ti budu nakupovat?
1: To máme tady dole, máš to kousek a odneseš to do lednice, protože...

0: Takže si to poslechněte, protože jestli znáte zpěváka Akona.
1: Akorát tady mám dvě. Celé jméno Akon nepouštět, Akon celé jméno nepouštět.
0: Máš to správně, takhle seřazený, takhle to budeš postupně pouštět. Pust si první ukázku.
2: What is your real name?
3: My name is Akon,
2: but full name.
3: Aliyundabula Bugatai Purundakalululu Badara Akon Chab.
0: To je Akonovo celé jméno. A já bych chtěla, máte to v mailu napsaný, abyste ho třikrát za sebou zopakovali.
1: Po tomto songu.

0: Zpěváka Aikna zná asi většina z nás. Ale znáte i jeho celé jméno? To totiž je... A já chci, abyste se ho pokusili, Patriku a Romane, zopakovat. Kdo ho řekne třikrát za sebou, tomu splním
1: řád. Třikrát?
0: Jo.
2: Aliune damala bouga tajma puru nakalululu badara eikon tajma.
3: To asi a to bylo jenom jednou.
2: Aliune damala bougu tajma puru nakalululu badara eikon tajam. Aliana damala bougu tajma puru nakalululu badara eikon tajam.
3: Bailey, tam nepřesnosti. Bailey, slyšel?
1: Tak se ukáž.
3: Aliena mama bugu tama puru nakalala buru taraka mata maya mata.
4: Ty jsi zněl jak nějaký Aladin.
3: Teď jsem vás všechny zaklel.
0: Jaký Yamata? Co to tam bylo?
1: Yamaha.
3: A ty bys to dala, Míšo?
0: Já vůbec nevím, když si poslechni, on sám to, jak to zaprla. Aliena
5: mama bugu tama puru nakalala buru taraka mata maya mata.
4: To je něco, ty jo. Teď si vem, když ho učitelka vyvolávala k tabuli, ty jo, chudák.
3: Ale nechoď daleko, když o tom Míša mluvila, vem si, že bychom uváděli na maturáku.
4: Já to dělat nebudu, já jdu domů.
0: A teď si vemte, že by tam měl ještě ty spolužáky.
3: Já bych si to, jo, já bych si to předtočil tohle, jestli by to nějak šlo. A tohle, jo, počkej, už to dochází.
4: Jo.
3: Máme tady takovou rubriku,
4: no,
3: ta se jmenuje?
4: Ranní výzva.
3: Kachna.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Začínáme hlasovkou od Zbyňka.
2: Jenom bych sem chtěl upozornit, ať se všichni vyhejbají pražským Malešicím. Ode dneška opět uzavřena ulice Dřevčická, takže tam bude kolaps.
3: Když už jsme v té Praze, tak zmíním nehodu, která se stala na Barandovském mostě. Dál se bouralo na Liberecku na silnici 35 na 17. kilometru ve směru na Turnov u Stráže nad Nisou a v Trutnově na Náchodské jsou 3 auta v sobě a na místě se jezdí kyvadlově.
1: Soutěž 7 v 7 už za chvilku.

0: Lenka,
1: Alex,
0: Katka
2: a Lukáš.
3: Radio Kiss vysílá
4: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kirky. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kirky. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem logu.
5: V 11 letech zachraňovat svět? To přece nejde.
6: Lítat prý taky nejde.
7: 10. září přilétá do kin Dívka v oblacích.
8: Ta holka, co tak ráda čte, je Luna. A já jsem Airbag. Jo, to morče. Jsem to já, kdo tlumí všechny ty katastrofy, které Luna způsobí.
7: Dívka v oblacích.
9: Vidíš to, Airbagu? Letíme!
8: Jo, a to je právě ten problém.
7: Pouze v kinech od 10. září.
10: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
11: Co je korfbal?
12: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
11: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
12: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
11: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
13: Radio Kiss. Počasí.
0: Středa bude ve znamení oblačné až zatažené oblohy, místy s deštěm, přeháníkami a postupně také bouřkami. Teploty se budou pohybovat mezi 18 a 24 stupni Celsia.
13: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
0: V koalici probíhá boj o financování církevních a soukromých škol. Ty by mohly podle návrhu rozpočtu přijít o 3 miliardy korun, tedy asi o 15% prostředků. Ministr školství Robert Plaga to ale odmítá. Upozorňuje, že jde o zákonem dané výdaje. Ministryně financí Alena Schillerová chce systémovou změnu a podle zástupců škol by odebrání dotací bylo likvidační. Představitelé New Yorku po teroristických útocích z 11. září 2001 věděli, že kvalita vzduchu v místě zřícení Světového obchodního centra je toxická a nebezpečná pro lidské zdraví. A přesto ujišťovali veřejnost o opaku. Podle stanice CNN to řekl newyorský starosta Zohran Mamdani, který se odvolal na více než 170 tisíc dokumentů o kvalitě ovzduší po útocích, které město poprvé zveřejnilo. A teď zpátky domů.
14: Důležitá dopravní stavba na Jičínsku se posunula do další fáze. Ředitelství silnic a dálnic vybralo firmu, která postaví obchvat Úliblic na dálnici D35. Investice má odlehčit obci od tranzitní dopravy, zrychlit cestu mezi Hradcem a Jičínem a odstranit kolony na frekventovaném kruhovém objezdu.
13: Sport.
0: Rekordman Argentinec Lionel Messi se po dvou letech vrátil do nominace na Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa, kterým se v minulosti stal 8krát. Další z legend, Portugalec Cristiano Ronaldo, naopak ve finálové třicítce už po čtvrté za sebou schází. Mezi uchazeči je 6 mistrů světa ze Španělska. Nechybí obhájce trofeje Osmany Dembele. Tolik zprávy a teď už volejte do soutěže 7 v 7.
13: 7 v 7.
15: Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun.
16: 210 323 323.

0: 7 hodin ráno.
1: A na rádiu Kiss
0: začíná soutěž 7 v 7.
2: Míša mě pobavila, tady lítá po studiu a říká, kde mám?
3: Konfety.
2: Máš je, jo?
3: Mám.
2: Tak jdem nahrávat, nadpadne dneska 6, aby jsme mohli přidat bonus 1000 korun a rozdat 7000. A tohle je hezký, jmenovec, Roman Anděl zdraví Romana Horníka. Ahoj Romane.
4: Ahoj.
2: Čau.
5: Čau.
2: Hele, ahoj. A náhodou není to i skoda náhod v tom, že pracuješ jako horník?
4: Není.
2: Není, protože jenom pro zajímavost, ty jsi se svým krásným příjmením a nelehkou prací dovolal 9. září do KISu a 9. září se v České republice připomíná Den horníků.
3: Ne.
2: Dobrý, co?
5: Dobrá ráda.
2: Tak kež by, Romane, ti to přineslo štěstí, kdo bude tedy házet kostkou?
5: Zde prosím, kostka připravená, věž také a budeme se teda těšit, co Romanovi dneska pošlem na účet. Romane, seš ready?
4: Ready.
5: Odpočítáš si to od trojky?
4: 3, 2, 1, pojď.
5: Jdeme na to. Romane, na hrací kostce se objevila dvojka, vyhráváš 2000.
3: Dvojka je doma.
2: No, to by to tam moc nepadá teda, Patriku, koukám.
5: Já ti nevím, je to jaký rozbitý.
2: Hele, a rozbit to nemusíš úplně zase. Romane, posíláme ti to na účet, udělej si radost a zas nikdy na KISu.
4: Super, díky. Taky.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
3: Tak se mějte, chlapi, jo.
5: Čau.
3: Říkal, mějte se, chlapi, ne?
5: No.
3: Tak jsme tady samý chlapi, ne?
5: Jo, takhle.
2: Dělej takhle, poposední si.
5: Co mám dělat? To jsem řekl.
2: Když se Roman loučil, říkal, mějte se, chlapi.
5: To řekl Roman.
2: No,
3: no,
2: no, proto Míša dělá chlapa.
3: Já mám chlapa, ne?
5: Jo, takhle.
3: Ty si sedíš na vedení, ne?
2: Puchni po něm ty konfety.
0: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: Co všechno se děje kolem nás, co nás zaujalo?
1: Beyoncé slaví 20. výročí alba B-Day a kvůli tomu se rozhodla prodávat dřevěnou krabici za 20 000 korun. V přepočtu. V té krabici vůbec nic není, je to prostě jenom dřevěná krabička, která je vyslaná nějakým nesmyslem, ale stojí to 20 000.
2: Tak, když to umí prodávat, co zaujalo tebe, Romane?
0: Heleť, čeští 15-letí žáci jsou na tom podle aktuálního mezinárodního testování nadále nadprůměrně, ale v matice a čtení jsme se zhoršili. No jo, ta čeština.
3: Čeština je zlá. To je blbý jazyk. Tvrdý a složitý. Žádné jaký možná a kdyby.
4: Aby.
0: Co taková důc? Jak vůbec studovala češtinu? Jaká byla?
5: Ale já měla samý jednisku.
0: Ne.
5: Ale jo. No, jo, a se lohy, a se knu umí.
0: Tak slohy. Schválně, sveřepí šakaly zavile vily na bílý měsíc.
5: Není problém. Sveřepí šakaly zavile vily na bílý měsíc.
0: To vím, že to umí zopakovat. Mě šlo o měkká a tvrdá i.
5: Ale co potřebuje? Takový lítadla.
0: Všechno mám.
5: Všechno mám.
0: A když nebude to zítra.

0: plyšových medvídků.
1: Ne, ne.
0: Jo.
1: Jednoho takového pomyslného plyšáka bychom teď ze studia Rádia Kiss měli poslat jedné z našich nejmladších posluchaček ranního Kissu. Jmenuje se Klaudinka. Klaudie Nováčková. Můžete jí pozdravit, jestli chcete.
2: Ahoj, Klaudy.
0: Ahoj, Klaudinko.
1: Ona totiž teď jede do školky, jo? Mm-hmm. A vím to bezpečně, protože to je moje netéř.
0: Jo.
1: Má narozeniny, o víkendu to budeme slavit. A schválně, jo, dotaz na vás. Co taková šikovná tříletá holka poslouchá za muziku?
2: Tříletá? No jasně, na políčku, větelíčku, tam, kde potok pramení.
0: Kalina, si jíždím kolem a řekni mi, kolik to bylo dostat.
1: Ani jeden se netrefil, viď, Klaudy?
3: Když svítat začíná.
2: Jo, jasně.
0: Elsa.
1: Jo, najednou. Ale teď se podržte, je tam ještě jedna píseň. A Míšo, týká se to tebe.
0: Mě.
1: Jo, protože Klaudy miluje.
0: Čau,
1: a pt.
0: To je moje verze.
1: To je tvoje.
0: Yeah.

0: je opravdu Míša Dinhová. Pro Klaudii a všechny děti, co právě teď cestují do školky. Dobrý.
1: Tak Klaudinko, všechno nejlepší.
2: S kysem za volantem po celé republice.
0: A rodiče, pokud teď cestujete po D7, počítejte s tím, že se zdržíte, protože na 75. kilometru je uzavřeno. Uzavřeno ve směru do Prahy, stala se vážná dopravní nehoda. Kdy to otevřou, zatím nevíme, ale jakmile se to dozvíme, tak vám dáme vědět.
2: Rádio KIS. Filmové tipy.
3: Tom po smrti manželky zbalí sebe a svého 8letého synka Jakea a odjede z města začít nový život. Výběr nový lokality se ale taťkovi moc nepovedl. Nejdřív zmizí cizí malý kluk a potom i Tomův mladej. A způsob únosu nápadně připomíná vraha přezdívanýho na šeptávač, který byl dopaden před 20 lety. Do případu se tak musí vložit i policajt, který má na případu i velmi osobní zájem. V hlavních rolích Robert De Niro a Michael Keaton. Velká Netflixová pecka na šeptávač už teď ve vašich modrých obrazovkách. Pro KIS Katka Čepelíková.

0: Počasí.
1: Středa bude ve znamení oblačné až zatažené oblohy, místy s deštěm, přeháníkami a postupně také bouřkami. Teploty se budou pohybovat mezi 18 a 24 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Ministerstvo jazykové čistoty oznámilo, že název kulturistika bude zakázán. Kulturistika ani turistika totiž nemají s kulturistikou nic společného. Úřad teď řeší dvě varianty nového jména – svalotvar nebo činkohra. Prezidenti Ruska a Spojených států Vladimir Putin a Donald Trump si v úterý telefonovali o skončené misi amerických vyjednavačů, kteří se snaží zprostředkovat mírové řešení války na Ukrajině. Oba státníci hovořili o možné výměně vězňů. Putin podle svého poradce sliboval Spojeným státům výhodu, pokud obě země obnoví vztahy.
0: Sport.
1: Liga mistrů je zpět. Fotbalisté Realu Madrid v úvodním kole porazili doma 2-1 Inter Milán. Lasklinec vstoupil do soutěže porážkou 0-1 na hřišti Athén. Manchester City díky dvěma gólům kanoníra Erlinga Haalanda zvítězil 2-0 v Portu. Aston Villa uspěla 3-2 v Brugách. Stejným výsledkem vyhrál i Dortmund nad Villarealem a Betis Sevilla nad Lille. Tolik zprávy v jedné minutě a teď už ranní kys.
2: Dnes středa, zítra ve čtvrtek se tady budou dít velké věci, hlavně to rozjívem, takže o čem to bude, řekneme si.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: tvoje přání, naše výzva. Dokáže ranní trojka splnit to, o co si řeknete?
1: O následující si řekla naše posluchačka Jana. Její syn Honza zítra oslaví 18. narozeniny a my to s ním oslavíme s celou Českou republikou právě touto dobou, kdy se tady společně setkáme a my ho zároveň uvedeme do světa DJů.

0: stane.
1: Věřím tomu a pro nás to bude první ofiko výzva, i když takový ty malinký, jo, že už jsme se do toho opustili, poslali hrnečky, velký samolepky a tak dále, oslavili výročí svatby, to už jsme splnili, ale do těch větších se chceme pustit vždycky minimálně jednou týdně, takže tentokrát to vyšlo na Honzu a co bude příští týden, to se dozvíme zase hned po víkendu a moc vám děkujeme za všechny vaše vzkazy, které nám posíláte na ranozavináčkyz.cz. Zrovna, kdy je to včera předevčírem, Patrik seděl tak 2-3 hodiny u počítače. A můžu vám říct, jako naložili jste mu hodně. Patrik skoro už ubrečenej. Říká, to nejde, tyjo, to jsou takový příběhy a někdy dost bolestivý,
2: To jsou jako velký tragédie občas.
1: Já jdu pro kafe a o hodinu později zase, já si jdu zase pro kafe, protože bylo na tobě vidět, ty by si nejradši udělala radost každému, ale to není v našich silách.
0: To není a my vždycky musíme vybrat nějaký to přání, na který se usměje štěstí.
1: Jo, a hlavně nesmí to být jenom smutek, my potřebujeme plnit i přání, který pobaví ostatní posluchače, na to myslete, jo, my v tom budeme muset umět chodit.
2: Může to být kravina, kdo děláte bungee jump. Můžete nás pozvat na bungee jumping, ačkoliv já bych na to lano nikdy nevlez.
1: Ale hlavně, ne radost nám, radost vám musíme plnit. O tom tahle ranní výzva je. Takže zítra v 7:30 začínáme.

0: práci možná se svými kolegy v práci trávíte spoustu času a už je znáte. Víte, jaký jsou, víte, co mají za lubem, protože to poznáte na jejich pohledu a já se dívám na Romana. Svítí mu oči, je nahrbený u počítače a já říkám, že on určitě něco chystá. Romane.
1: Za pár minut, ve 7:45, zase něco rozdáme.
0: Něco rozdáme.
1: Co? Pamatujete, jak nám nedávno přišly vstupenky do rádia a já jsem říkal kysákům, heleď, jestli přijdete na to a sami, o jaké vstupenky se jedná, tak si je vezmete.
0: To bylo dobrý. A můžu říct, co to bylo?
1: To víš, že jo.
0: Byly to Pussycat Dolls.
2: A tobě zase něco přišlo?
1: Zase přišly vstupenky do rádia. A není to na Pussycat Dolls, ale je to na významnou událost.
0: Významnou událost.
1: Na velkou akci. A pokud na to kysáci ve 7:45 přijdou, zavolají, řeknou, co to je, ty vstupenky dostanou rovnou.
0: No tak to je skvělý.
2: Dobrý.
1: Takže třeba Míšo, typni si, co to je. I kdybys to teď bohužel trefila, budou to mít ve 7:45 o to jednodušší kysáci.
0: Já nevím, co myslíš tím významná událost.
1: Nebo významná, prostě je to velká akce.
0: Já bych řekla, že to bude třeba nějaký vinobraní, protože teď v září jsou vinobraní.
2: To je dobrý, ale já bych řekl, Míšo, že to bude větší.
0: Oni některý vinobraní jsou velký.
1: To jsou teda.
2: To jo, ale já si myslím...
1: Takže můžete to zkusit, jo? Ve 7:45 odblokujem linky, kdo na to přijde, žádný velký nápovědy, ale nedostanete, si ty vstupenky vezme a tu akci si s někým užijete.
3: Radio Kiss.

0: Pussycat Dolls, jsou zpět a míří k nám i s ikonickou Nicole Scherzinger. Oslavte s nimi 20 let od vydání debutu PCD. Poslechněte si ty nejslavnější písně. Buďte u toho. Pussycat Dolls 23. září v pražské O2 aréně. The Pussycat Dolls přiváží Live Nation. Podporuje Radio Kiss.
1: V Kiss Shopu si vybere celá rodina. Pro nejmenší máme dětské vodíčko, aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože hydratace

0: jediná Kiss Show. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.
1: Za chvilku jsme moc vědaví. Buď to bude soutěž, která bude trvat jednu hodinu, anebo budeme hotoví raz dva. Jak jsme říkali, dorazily vstupenky a vy máte přijít na to, jaký vstupenky to jsou? A pokud to vyhrajete, kamže to vlastně půjdete?
2: Půjdete? No, to nemůžeme říct, kam půjdete. Každopádně volejte právě teď na 210 323 323.
1: Jsme moc vědaví.

0: Wow, kamaráde, bohužel ne.
1: Bohužel ne.
0: Jaj,
2: no, ale chtěli bychom i my.
0: Jo, tak jako klobouček dolů a jestli se ti povede na tu akci dostat, užij si to i za nás. Jo. Mílo, super, díky za pokus. Ahoj,
3: ahoj,
0: taky.
3: Ahoj.
0: Jaj, ta škoda, no.
4: Pokus číslo 2, 210-323-323.
2: Radio Kiss, kdo pak se dovolal?
1: Čau, tady Tomáš.
2: Tome, na co má Roman lístky ve svém mailu?
1: Skutry do Ostravy.
2: Taky ne.
4: Nejsou,
2: taky ne.
0: Ale dobrý pokus. Měj se hezky. Ahoj.
1: Čau.
0: To bude taky velká událost. Taky přejeme, ať se to povede. Tak co, na co dorazily vstupenky? A je to taky velká událost.
2: Je.
4: Jo.
0: Radio Kiss, dobrý den.
1: Tady je Milan.
0: Čau Milane, co myslíš? Na co máme vstupenky? A ty je dostaneš.
1: Já tipuji Davis Cup.
2: Ty, ale vydáváte jako dobrý akce.
0: No, tyjo, teď si vem, kdybychom řekli, jo, je to tak a jdeš.
4: Ale tak to asi nebude,
0: ne, Milane, díky za pokus, moc dobrý. Ahoj, měj se.
4: Ahoj.
0: Čau.
4: To chce nějakou nápovědu, Romane.
0: No hele, není to daleko, ta akce bude už tento víkend.
4: Tento víkend.
0: Tak co, na co máme vstupenky? Radio Kiss, dobrý den.
5: Dobrý den.
0: Ahoj, tak co, co se děje o víkendu? Na co půjdeš zadarmo?
5: No, chtěl bych na Briana Adamse.
0: Hele, tohle je dobrý fokus. My zjišťujeme, kam by posluchači chtěli nebo nechtěli.
2: Je to ono?
0: Ne! Měj se, ahoj. Čau, tak co? Zkusí to někdo jiný a přijdete na to, co je teď o víkendu. Je to velká akce. Máme dvě vstupenky a vy to všechno uvidíte na vlastní oči.
2: Radio Kiss, kdo pak se dovolal?
6: Zdravím, tady Marek.
2: Marku, pojď to rozluštit. Na co máme vstupenky?
6: Prosím tě, já bych tipl na Drupyho.
0: Ne, taky ne. Ale dobrý, ahoj, měj se.
6: Tak jo, čau.
0: Ty jo, my normálně zmapujeme všechny
4: Romane,
0: akce.
4: Přitlač na ty nápovědy.
0: Hele, no, my jsme 90ková stanice a tady u té akce je napsáno 93.
4: 90.
2: To už si hodně napověděl.
0: Jo, myslíš? Mm-hmm. Tak co, zkusíme to. Radio Kiss, dobrý den, je tam někdo?
7: Dobrý den, Jiřka Nováková.
0: Ahoj Jiřko, tak co, na co máme lupeny a ty se podíváš na velkou událost tuto sobotu?
7: No, já bych chtěla na historický vnebraní do Znojma.
0: To je hezký taky, no.
4: Já jsem říkala, že to vynobraní.
0: No, to víš. Rozum.
2: Ahoj, čau.
0: Vinobraní jsou všude taky.
2: Kysáci, zopakuju vám nápovědu. Je to tento víkend a u té akce je 93.
0: Radio Kiss, kdo se dovolal?
8: Zdravím, Nikolas.
0: Nikolasi.
8: Máte vstupenky na Oktagon?
0: Ano! Jo!
2: Oktagon 93, který se koná tuto sobotu v Brně, čeká se velká řežba mezi Radkem Roušalem a Magárdem. Celkem 12 soubojů před plnou halou v sobotu 12. září od 18 hodin Brno, Winning Group Arena.
0: Teď jenom doufáme, kamaráde. Máš volno, můžeš vyrazit na Oktagon?
8: Ano, mám.
0: No hele, skvělý. Ty a náhodou nejsi taky nějaký MMA zápasník?
8: Nejsi.
0: Dobře, tak se to naučíš.
4: To odkoukáš.
0: To bylo, no. Kamaráde, je to tvoje, díky, že jsi nás zachránil. Tato půlhodinová soutěž tímto končí.
4: A já doufám, že v Oktagonu jako odkaz na raní Kiss budou soupeřit přesně na tuhle hudbu.
0: Na tuhle.
4: Jo.
0: Tak ti gratulujeme a jdem k tobě dostat vstupenky. Měj se,
4: Měj
0: šťastnou
4: se.
0: Cestu.
4: Ahoj.
0: Čau.
8: Super, díky.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Čako kysáci, velká dopravní nehoda, asi pravděpodobně za Jaroměřicama směrem na Třebíč v tom kopci. Pokud můžete, tak to oběťte.
2: Na to nebude nadlouho. Co ta D6?
3: 123,5 km směr Karlovy Vary na D6, kolona přibližně 2 km, jede to krokem.
4: A na silnici 4 u Vimperka

0: tak ho i sleduj
1: na Instagramu, YouTube a Facebooku.
2: V 11 letech zachraňovat svět? To přece nejde!
3: Lítat prý taky nejde.
4: 10. září přilétá do kin Dívka v oblacích.
5: Ta holka, co tak ráda čte, je Luna.
6: A já jsem Airbag.
5: Jo, to Morče. Jsem to já, kdo tlumí všechny ty katastrofy, které Luna způsobí.
4: Dívka v oblacích.
3: Vidíš to, Airbagu? Letíme!
5: Jo, a to je právě ten problém.
4: Pouze v kinech od 10. září.
7: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
8: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
9: Navštivte Energylandii a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní přikoupit 2 vstupenek, 3. zdarma. Tiket Energylandia.pl.
10: Kiss. Počasí.
11: Středa bude ve znamení oblačné až zatažené oblohy, místy s deštěm, přeháníkami a postupně také bouřkami. Teploty se budou pohybovat mezi 18 a 24 stupni Celsia.
10: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
11: Při průzkumu v Národním parku Šumava se našlo v bývalém vojenském prostoru dobrá voda na Klatovsku. Asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, mezi kterými jsou například dioxiny, furany, rtuť, arzen a chlorovaná rozpouštědla. Území zabezpečila policie. Podle státního úřadu pro jadernou bezpečnost se v lokalitě nenacházejí látky, které by dříve sloužily jako chemické zbraně. Na konci září začne podle ministra sanace území, která potrvá do června 2028. Kanada zavádí cla na americké zboží v hodnotě zhruba 417 miliard korun. Sazby se pohybují mezi 15 a 50%. Jedná se o odvetu za 50% cla, která Spojené státy americké uvalily na kanadský provoz. A teď zpátky domů.
12: Na své jednání doplatil 48-letý cizinec na Chebsku. Přímo z auta zastřelil jelena siku a z místa se ho pokusil odtáhnout. Soud nakonec rozhodl o propadnutí jeho zbraně, 5letém zákazu lovu zvěře a udělení pokuty ve výši 50 000 korun. Pro KIS Blanka Holoubková.
10: Sport.
11: Česká tenistka Kateřina Siňáková postoupila do semifinále 4 hry na US Open. S domácí Taylor Townsendovou porazili španělsko-americký pár Buxaová, Melicharová, Martinézová 6-4 a 6-2. V New Yorku si tak česko-americká dvojice zahraje o finále. A po 8. hodině pokračuje ranní KIS s Míšou, Romanem a Patrikem.
13: Jsme tu připraveni s dalšími hity, které vám rovnou pošleme.
14: A dáme vás do latě, protože teď bude hrát Captain Jack.
10: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Míša říkala, že nás měl dát Captain Jack do latě, no spíš toho tatínka, co zapomněl toho kluka.
1: No to je pravda.
0: Kdo? Včera to řešil Michal, poslechni si to.
2: Jeden pán, otec ve Španělsku, zapomněl 10letého syna u čerpací stanice a ujel 140 kilometrů, než mu zavolala policie a došlo mu, že se musí vrátit. Tak co vy? Koho a kde jste kdy zapomněli? Kde to bylo? Kdy to bylo? V kterém roce? A jak to dopadlo?
0: Na jeho obranu, jo, ono to prý nějak bylo tak, že byl večer, noc, oni ti děti spali, to byly dva synové, jak jako kouknu na jednoho, myslel, že jsou tam oba dva, nějak to prostě poplet. A opravdu žil ve vědomí, že jsou kluci v pořádku, no, akorát jednoho synka měl daleko na čerpačce.
1: Jednou táta zapomněl ve školce. Máma mi to vyprávěla, že přišla nějak kolem 5:30 z práce. Táta ležel na gauči, koukal na telku. Máma přišla, čau, kde je Michalka?
3: Michala, co?
0: Jak to ještě taťka, Větnamec, že jo?
1: Máma, no měl si jí vyzvednout ze školky.
3: O, jsou malý a já zapomenu.
1: A máma, nic neřeš to, já tam jedu, prosím tě.
0: To jste měl nahrávat, to jste měli vidět, ten Míši výraz.
3: Michala, co? Jsou Michala.
0: Za chvilku, jako vždycky, dáme nejlepší vaše odpovědi ze včerejšího dopoledne.

0: Ztracený děti, to je téma, který včera dopoledne řešil Michal Kavalčík.
1: Zapomenuté děti, rodina, kde jste je nechali a za jak dlouho jste na to přišli?
0: Tak se přiznejte, kysáci.
2: My jsme ti jednou zapomněli synka na pionýrském táboře. Měli to od neděle, tak jsme čekali, že to bude na neděle. Bohužel oni končili v sobotu a v sobotu odpoledne volaj. Nechcete si přijet pro dítě? No samozřejmě my nebyli doma, no. Tak jsme tam museli poslat dětka s babčou.
3: Tak já jsem teďka po prázdninách úplně zapomněla na to, že mám ty děti doma. V klidu jsem si dělala v kuchyni večeři a najednou na mě promluvil starší kluk, jakože, mami, no ve mně by se krve nedořezalo, protože fakt jsem úplně zapomněla, že ty děti mám vůbec doma.
4: Já bych to dal třeba Robertovi.
5: Tak to mě se jednou stalo to, že jsem jel pro maminku do nemocnice, ta už se těšila po operaci samozřejmě domů, no vzal jsem věci, jdu do auta, vyjíždím z parkoviště. No a co se nestalo? Maminka vedle mě neseděla. Samozřejmě, že jsi mi nechal v nemocnici, takže pak jsme se tomu zasmáli a jeli jsme domů.
4: Pokusme se ještě zamyslet, zdali někdo vedle nás nemá sedět, jo?

0: Pánové, co to s vámi dělá, když vidíte plakat ženu?
1: Je mi to líto.
2: Ano.
0: Je vám to líto a chtěli byste jí pomoct?
2: Měli bysme.
0: Měli byste.
3: Tak. A teď jsou úplně. Rozbil se mi repráček. Co já budu poslouchat té šalince? Protože bez kysu se nedá žít.
0: Marcela je smutná, protože se jí rozbil repráček, přes který poslouchala Radio Kiss.
2: Já vím. Já jsem to slyšel v hlasovce.
0: Jo?
2: Jo.
0: A co s tím ale uděláme?
4: Tvoje přání. Naše výzva. Dokáže raní trojka splnit to, o co si řeknete?
5: Ale teď to není splnitelný, my ty repráky nemáme.
2: No, takhle otázkou je, jestli vůbec... A počkej, chce Marcela nový, viď?
5: No, chtěla nějaký
0: reprák. Já si
5: reprák.
0: Myslím, že jo.
2: Marcel, dobré ráno, ahoj.
6: No, dobré ráno.
2: No, dobré ráno.
6: Čau. Dobré ráno.
2: Prosím tě, jenom kolik máme času, protože ty evidentně sedíš teď v šalině, viď?
6: Ano, ano, máme času 12 minut.
2: 12 minut. Ty jsi na konečný teď, jo?
6: Ano, ano, super.
2: Marcelko,
6: ústřední hřbitov.
2: Za prvé, prosím tě, co jsi udělala s tím reprákem? Jak je možný, že jsi ho zničila?
6: No, ono mi to tak nějak upadlo.
2: Ty
6: a
2: jsi...
6: když jsem ho chtěla zvednout, tak jsem si na něho šla.
2: Yes!
5: Že ty jsi moc řízla zatáčku v té šalině.
2: Že jo, viď?
6: Pšt, já to nesmím říkat.
2: No, takhle, tohle je zajímavá situace. My jsme tu měli ty krásný, originální kysácký repráčky.
0: Ano.
5: No právě.
2: Já mám takovou tuchu, že by měl být poslední kus nebo dva v naší kanceláři. Jo.
1: Jo.
2: Jenomže. No počkej, Marcel, o to horší bude, jestli zjistíme, že tam nejsou vůbec žádný. Protože nedávno se stalo, to takhle si přišel jeden kolega a najednou odchází s tím repráčkem. Říkám, a že by se jako třeba řeklo, můžu si jeden vzít.
0: Aha.
2: Jo, tak aby náhodou mi
5: to
2: tam...
5: To byl?
2: No, nebudu říkat nahlas. Aby to tam někdo nevybrakoval takhle.
5: Těžko říct.
2: Hele, počkej, uděláme jednu věc, Marcelko, pro tebe, jo?
6: Ano. No.
4: Výzva přijata.
2: A ještě počkej, ještě to tady vytuním. Někam volám.
5: Proč mi voláš?
2: Tobě. Patriku.
5: Ano.
2: Vystřel do kanclu, abych to zjistit.
5: Teď?
2: Jo. Běž se podívat do skříně. Je to vzadu bílá skříň, moje úplně u okna a nejvyšší polička.
0: Jde hledat repráček.
2: No, jestli ho tam najde, tak ho dá Marcele. Tak teď
7: proč
2: si Marcel...
7: běží ten odpočet?
2: Odpočet, no, že máš na to jednu minutu.
7: Aha.
0: Utíkej.
2: Jak to slyší, ne? Tak, Marcelko.
7: Tady, promiň, teď jsem skoro srazil Terku na schodbě. Tak, aha. Ale skříň bílá, jo?
2: Ano, nahoře, vpravo. Je tam hodně věcí. A je to originálně zabalený, ještě černý, je tam logo KISSu. Vzadu, v rohu.
7: Hele, co? Marcelko.
6: Ano.
7: Do večer. V ruce držím repráček Radia KISS, je to
2: je bílá! Je! Zachráněná!
6: A už se to bude poslouchat.
2: No, hezky. A prosím tě, ten repráček, který jsi rozbila, to byl taky ten originální červeno-černý, nebo jiný?
6: Ne, to byl jiný.
2: Kamarádko naše, tak ty dostaneš teď pravý kysácký reprák tím pádem.
6: Ježíš, to bude poslouchaníčko.
0: Marcelko, slib nám jenom jednu věc. Že si na něj zase nešlápneš.
6: Já už budu jezdit opatrně.
0: Dobře.
2: Takže tě moc zdravíme. Takhle, je to tajný nebo ne, jakou linkou dneska budeš jezdit, že by kysáci věděli a měli o to lepší jízdu?
6: Linkou číslo 5.
2: Číslo 5.
0: Číslo 5.
2: Ano, šalina číslo 5. Marcel, jdem se o to postarat, dokud máš ještě pár minut, aby jsme si o tebe vzali adresu. Tak ať máš lepší den s kysem. Ahoj.
6: Ježiš, moc děkuju, moc.
2: Taky, čau.
0: Ahoj.
4: Lína Huba, hojí neštěstí.

0: S Kisem za volantem po celé republice.
1: Michale, povídej.
2: Před Svitavama, ze směru Moravská Třebová, jsou tady velký kolony.
1: Honzo?
3: Hradec Králové, třída Karla IV. Hlavně směrem od centrálu. Nám překopli kabel od světelného zařízení, to znamená nefungují semafory ani na přilehlým přechodu, takže se to tam celý štosuje.
1: A doufejme, že D7 už je průjezdná. Pamatujete, 75. kilometr ve směru do Prahy byla uzavřená kvůli nehodě.
4: Bouralo se na dálnici D2 na prvním kilometru ve směru do Brna a hranice u Přerova hlásí nehodu v Hranické ulici.

0: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
1: Michaeličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
2: Ty jsi bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
3: Jseš výborný, jsi prostě skvělej.
2: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
4: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
0: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
5: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu KISS. Rádio KISS. Počasí.
6: Středa bude ve znamení oblačné až zatažené oblohy, místy s deštěm, přeháníkami a postupně také bouřkami. Teploty se budou pohybovat mezi 18 a 24 stupni Celsia.
5: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
6: Ministerstvo jazykové čistoty oznámilo, že název kulturistika bude zakázán, protože kultura ani turistika nemají s kulturistikou nic společného. Úřad teď řeší dvě varianty nového jména, svalotvar nebo činkohra. Eiffelova věž se opět otevřela veřejnosti po jednodenní stávce, kterou její zaměstnanci protestovali proti dočasnému stažení ženského personálu při sobotní návštěvě konzervativní hinduistické delegace. Personál této pařížské dominanty v pondělí na protest proti tomuto opatření zastavil práci a věž zůstala pro veřejnost uzavřena. Provozovatel památky uvedl, že vedení udělalo chybu, když nechalo stáhnout zaměstnankyně z třetího patra věže.
5: Sport.
6: Hokejová Sparta představila během slavnostního večera s uměleckým programem tři nové dresy, ve kterých odehraje nadcházející extraligovou sezónu. Černé, bílé a rudé. Pražané také věří, že se jim povede po páté za sebou posunout divácký rekord samostatné extraligy v průměrné návštěvnosti na domácí utkání. To byly zprávy v jedné minutě a s nimi Tereza Jandová.
5: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: Je po půl deváté, to znamená, že naše posluchačka Marcela tramvajačka s Šalinou už vyrazila, viď?
1: Skvělý.
0: Říkala, že po půl deváté jede a jede pětkou.
2: Jejda, pětkou jsem jezdíval do školy, tyjo.
3: Ale to už je let, panečku, to ještě tahali koně.
0: Marcelka si tak hezky jako nenápadně řekla o repráček, protože ten svůj rozbila a nemohla poslouchat Kiss v Šalině.
3: Halo, halo, já chci taky repráček a slibuju, že si taky na ten starý šlápnu a víte co, já si na něj rovnou sednu.
4: Pupičku, takhle to nefunguje, jo? Tahle ta výzva už byla přijata a dál už ji nebudeme opakovat, ale mám pro tebe jiný návrh. Co třeba hezký holky, který ti dají peníze na letenky. Podívej se na Facebook Rádia Kiss a zapoj se do soutěže a pokud se na tebe v pátek večer usměje štěstí, tak vyhraješ 20 000 korun na letenky kamkoliv.
0: Stačí napsat, do jaké destinace by si vyrazil a jsi zapojený do soutěže.
4: A Hot Pepper

0: co pak asi dneska byla kachna? Míšo, ty jsi říkala nějaký zvláštní dny.
1: Já jsem říkala, že je den plyšových medvídků.
0: No, a ještě tam byl jeden, takovej, který
1: jo,
0: mi...
1: Jo, báječný den podivínu.
0: To mi nesedí.
1: Dobře.
2: Dobře, nebo to možná byl ten tvůj Akon, který se celým jménem jmenuje takhle.
1: Já bych si nejvíc přála, aby ranní kachna bylo to, co jsi říkal ty, Romane, s těma hypotékama.
2: Oh, že zase šli nahoru, no, to víš, no. Oj. Ale hele, mě nedostanou, já jsem vstoupil do hypotečního světa v době, kdy byl úrok 6,8, já jsem otrkaný... No přesně, takhle se mi všichni smáli, všichni, co měli zafixováno na ty 2%.
3: Ty krása.
2: Jo, to je vůl, to je vůl. Kaviárový toasty. No. Takže co jiného by Jano mohla být kachna?
4: Dobré ránko, víte, co by mě fakt jako zajímalo. Když vy tam jste ve studiu a slyšíte, že dejme tomu, že třeba zazní nějaká luxusní kachna ve zpráva, jako jak na to reagujete? Protože jako třeba dneska po určité informaci ve zprávách jsem tady dostala záchvat smíchu, tak jako přemýšlím, jak musíte reagovat vy potom, když jdete do vstupu, jako jestli to rozdýcháváte nebo tak. Zajímavý.
1: Je pravda, že Terka Jandová ve zprávách občas říká úsměvné zprávy a někdy to kachna je a někdy ne.
0: Úsměvné zprávy, to zní dobře.
2: Takže až bude Sophie B. Hawkins v playlistu, zavolejte do raní kachny.

0: Jsem v pohodě, pánové, vy žvejkejte a já si vezmu toho, kdo se dovolal.
1: Kachna ranního kysu.
2: Míšo, je to Honza, který čeká na telefonu.
0: Honza, ahoj Honzo, dobré ráno.
3: Ahoj, ahoj, dobré ráno.
0: Honzo, tak co, kam míříš, do práce?
3: Ne, já už jsem v práci dávno.
0: Ty jsi v práci v autě, viď?
3: Je to tak, no.
0: Takže posloucháš asi delší dobu, co si myslíš, že dneska byla ranní kachna?
3: Já jsem dneska ranní kachna, byla ta kulturistika. Takže svalotvorba a činkohra, to by asi neprošlo, ne?
0: Jo, ty máš na mysli tu zprávu, kterou říkala Tereza Jandová.
4: Při průzkumu v Národním parku Šumava se našlo v bývalém...
2: Je, já jsem uložil něco jiného, člověče.
3: Vedle.
2: Teď na to koukám, no, to byla jiná zpráva.
0: To nevadí, tak tu zprávu vysvětlíme. Tam se jednalo o to.
2: To jsou ty bombony, to je ono. To
5: jo, jo, já za to můžu.
2: No, musím to na někoho svíst.
0: Jestli se nepletu,
2: to
0: bylo
2: chyba.
0: To tam o tom, že kulturistika už se nesmí používat, protože kultura a turistika nemá s kulturistikou nic společného.
2: Protože kulturistika je vlastně spojení těchto slov a nemůžeš do kulturistiky dávat kulturu a turistiku. Možná turistiku trošku. Takže na základě toho se bude měnit název. A kdo to vlastně vymyslel?
6: Prej ministerstvo jazykové čistoty, já se z vás posnu.
2: Ano, ministerstvo jazykové čistoty rozhodlo, že to bude buď svalotvorba,
0: a nebo činkohra.
2: Nebo činkohra.
7: Já bych dal svalotvorbu, protože činkohra, tam zase nemáš nic společného s hrou.
0: No ale ten člověk, co tenhle sport dělá, tak teď je kulturista, tak teď bude svalotvorec nebo nebo činkoherec?
2: Ano, svalotvůrce, jak to říká Honza.
0: Svalotvůrce.
2: Dobře. No, Honzo, to jsou blbosti, viď?
3: No, to je
2: hezký,
3: povedlo, co vám to.
2: To teda. Hele, moc díky, že jsi to odhalil, posíláme ti dárek, jdem to s tebou domluvit a zas někdy na kysu. Měj se.
3: Dobře, díky.
2: Taky.
0: Ahoj.
2: Ahoj, čau. A tady jsou Swedish House Mafia. Dobrý song.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Příjezd do Prahy je zkomplikovaný po D1, protože na 7. kilometru je aktuálně dopravní nehoda.
2: Připomínáme nehodu na dálnici D2 na prvním kilometru ve směru do Brna. Dál se bouralo na silnici 15 u Lovosic, na Mělníku v Pražské a v Ústí nad Labem v ulici Důlce.

0: Parada. Parada. Kiss Parada. Hlasuj pro nové hity Kiss Parády Rádia Kiss. www.kiss.cz. Kiss Paráda. Kiss Paráda. Kiss Parádu s DJem Baselickrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kiss.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: V 11 letech zachraňovat svět? To přece nejde!
3: Lítat prý taky nejde.
4: 10. září přilétá do kin Dívka v oblacích.
5: Ta holka, co tak ráda čte, je Luna. A já jsem Airbag. Jo, to Morče. Jsem to já, kdo tlumí všechny ty katastrofy, které Luna způsobí.
4: Dívka v oblacích.
3: Vidíš to, Airbagu? Letíme!
5: Jo, a to je právě ten problém.
4: Pouze v kinech od 10. září.
6: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní přikoupit 2 vstupenek, 3. zdarma. Tiket energylandia.pl.
7: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Terran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Terran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
0: Rádio Kiss. Počasí.
8: Dnes máme na obloze oblačno až zataženo a počítejme s deštěm, přeháníkami a postupně také bouřkami. Teploty se budou pohybovat mezi 18 a 24 stupni Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Vzrušení ve stavu bez tíže zažijí vybraní školáci díky druhému ročníku programu Zero G od národního projektu Česká cesta do vesmíru. Zájemci ve věku 13 až 18 let se mohou do 5. října registrovat do výběrového řízení o místo v týmu mladých ambasadorů Českého kosmického programu. Americký prezident Donald Trump uvítal vítězství strany Alternativa pro Německo v nedělních zemských volbách v Sasku-Anhaltsku. Na své sociální síti spojil vzestup s nespokojeností tamního obyvatelstva s německou migrační politikou. A teď zpátky domů.
9: Důležitá dopravní stavba na Jičínsku se posunula do další fáze. Ředitelství silnic a dálnic vybralo firmu, která postaví obchvat Úliblic na dálnici D35. Investice má odlehčit obci od tranzitní dopravy, zrychlit cestu mezi Hradcem a Jičínem a odstranit kolony na frekventovaném kruhovém objezdu.
8: Sport. Fotbalová Sparta kvůli špatným výsledkům v úvodu sezóny udělala změny v realizačním týmu. Ukončila spolupráci s trenérem pro standardní situace Jackem Wilsonem a vedoucím fyzické přípravy Ianem Koulem. Dánský hlavní kouč Brian Priske má ale nadále důvěru vedení. Pražský prvoligový klub na webu naznačil, že realizační tým po změnách plánuje doplnit. To byly zprávy v 9 a pokračuje ranní Kiss.
10: Ano, ranní Kiss pokračuje a hned ze začátku téhle hodiny si dáme Headway, What is Love na rádiu Kiss.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Posloucháte Rádio Kiss a k dobrému ránu patří i dobrá snídaně a dobrý kafe.
1: Tak co si zasoutěžit s Coffee Spotem o dárkový box? Jakmile zazní výzva kysáci, nezapomeňte, volejte semka na telefonní číslo 210 323 323 a možná ta výzva zazní už za chvilku.

0: Na Rádio Kiss soutěžíme o výbornou kávu z Coffee Spotu.
1: Jestli jste kávoví gurmáni, tak vás potěší kávy od Coffee Spot, který vám přináší výběrovou kávu z celého světa, od Jižní Ameriky až po Asii. A vy máte šanci u nás na Kissu vyhrát dárkový box plný jejich výborných káv.
2: Vítej, Romane, v soutěži. Ahoj.
3: Ahoj.
2: Kdyby jsi mohl teď vybrat, bylo by to espresso, lungo, cappuccino, latte, turka, jakou kávu by si zdal?
3: Co? Černý bez cukru a bez jeho.
2: Jo, ty si rovnou bez cukru volíš a bez mlíčka a tak dále. Jseš tam, Romčo?
3: Já špatně slyším.
2: Tak to já myslím, že jsi šel udělat to kafe, víš totiž. Teď jdem soutěžit, teď je připravená soutěžní otázka. Počkej, Romane, poslechni si soutěžní otázku.
4: Romane, dobře mě poslouchej. Je možné mít balíček kávy s vlastním logem z pražírny kávy Coffee Spot? Za A ano, za B ne.
2: Jo, tak, takhle jo.
3: Já myslím, že ano.
2: Přemýšlel jsi dlouho?
1: Ještě neměl to kafe, víš. Tak co?
2: Neuděláme z toho dnes nejdelší soutěž v historii českého éteru?
5: Já jsem pro.
1: Ne, já ne, já ne.
2: Ne?
1: Já to nevydržím.
2: Počkej, odpověď je ne?
1: Ne, odpověď je jak?
5: Odpověď je ano, odpověď takže to má pravdu.
3: Výborně.
1: Romane, to znamená, že my k tobě dárkový box dostaneme.
3: To je vynikající.
1: A už je si černý kafe bez cukru, bez mlíka.
2: Užij si den, Romane. Ahoj.
5: Ahoj.
1: Měj se, ahoj.
6: Coffee Spot vám přináší výběrovou kávu z celého světa. Od Jižní Ameriky až po Asii. K přípravě espressa i filtru. Každý den pražíme už 15 let. www.coffeespot.cz I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Přední ráno na Rádiu Kiss.
1: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
2: To děláte chybu.
0: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až
2: 7 000.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

Ryan Adams, Roll with the Punches Tour. Nezapomenutelný večer plný rockových hitů. 13. prosince v pražské O2 aréně. Od Run to You přes Summer of 69 až po Heaven. Ty největší hity rockové legendy. Vstupenky právě teď na LiveNation.cz.

0: Do ranní výzvy vstupujeme s Honzou, který zítra oslaví 18. narozeniny a ráno my s ním a zároveň chce vstoupit do světa DJů, takže ho seznámíme s DJem Jetym, který to tu v 8 ráno naplno rozbalí. A skvělý je, že vy to uslyšíte, takže si užijete, no řekl bych, netradiční mixy, dost možná takové, které jste ještě neslyšeli.
1: Ale protože jsme si řekli, že se pokusíme splnit co nejvíce vašich přání, tak jsme vyslyšeli jednu takovou, ne stížnost, ale spíš takové poplakání od naší posluchačky Marcely.
2: Tak, a teď jsou úplně, rozbil se mi repráček, co já budu poslouchat té šalince, protože bez kysu se nedá žít.
1: A tak si to gentlemani Roman a Patrik vzali na starost a proběhlo tady ráno tohle.
0: Patriku, ano, vystřel do kanclu, abyš to zjistit.
3: Teď?
0: Jo. Bych se podívat do skříně. Je to vzadu bílá skříň, moje úplně u okna a nejvyšší polička.
1: Jde hledat repráček.
0: No, jestli ho tam najde, tak ho dá Marcele.
3: Co? Marcelko?
4: Ano?
3: V ruce držím repráček, rádi, jaký si je to.
5: Zachráněná! Marcelku jsme zachránili, bude nás moc v šalince poslouchat přes náš nový repráček. No a Marcelka se ozvala, protože nám děkuje.
2: Ještě jednou vám strašně moc děkuju za ten repráček. Vůbec jsem to nečekala. Mám vás všechny ráda, jste prostě úplně pecka. Jo, i Kavalčík je pecka, jo.
5: Tečka úplně skvělá.
0: Která vy mu dáváte tomu klukovi.
1: To jo. Marcelko, jsme rádi, že jsme ti udělali radost a další velké přání splníme už zítra.
6: Ranní výzva. Ranní

0: Kisu přebírá štafetu Michal Kavalčík. A Michale, myslíš si, že jsi normální?
1: Já myslím, že jako jednou za rok, jo.
0: V celku. Myslíš si, že jsi normální?
1: Potřeboval bych papíry.
0: Takže nejsi normální.
1: Ne.
2: Hurá!
0: To znamená, že s náma můžeš slavit, protože dneska je báječný den podivínů.
1: Já myslím, že blbečku, nebo tak.
0: Jak se to vezme?
1: Podivínu, to je strašný slovo,
3: řekl
1: že?
3: Řekl ti někdo, že seš podivín?
1: Ne, to v životě.
3: To jako a už vůbec ne blbečku, to já se tady Michala musím zastat. Michale, velice schopný člověk, třeba i s umělou inteligencí to umí úplně fantasticky.
1: Ano, ano.
3: Seš borec, všimněte si, jak tady měl ten počítač, jak rychle to udělal. On dokáže vygenerovat jakýkoliv hlas a určit tomu hlasu, co má říkat.
0: Fakt?
3: A je absolutní náhoda, že sotva Michal teď přišel, na tom počítači něco dělal, přišla hlasovka údajně od posluchače Petra.
1: No?
4: On je fakt úžasný. Já jsem ho měl na soukromé akci a je skvělý. A když s ním člověk je normálně, mimo to, jak dělá střeštidlo a show v rádiu, tak je naprosto famózní a úžasný člověk. Takže tím bych ho chtěl podpořit a Míšo, zdraví tě, Peťa.
1: Ježíš, Peťa, tomu pánovi jsem byl na 50, to bylo hodně velký.
0: Jo, ale teda musím velký. Říct, že ta AI už teda mluví opravdu věrohodně.
3: Je to, já bych nepoznal, že to umělá inteligence.
1: Ale pozor, vy potvory, ale pozor, Peťa má svoji firmu, truhlářskou, a on by mohl tady třeba nám do kysu nějaké krásné poličky nebo něco vyrobit. No, možná by to bylo zadáčo.
3: Jak AI udělá poličku?
1: Ty se...
0: No, bude ti dávat ano, rady jako pan Lorenz.
1: Takže poprosím ještě tady Romana nakoupit 3D tiskárnu.
0: Michale, tak pult je tvůj.
1: Tak těším se na to, ahoj. Po desáté AI, ahoj.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Aktuální doprava za 4.10, pojďme na to. Pokud jste na D7, tak mezi kilometrem 34 a 50 ve směru na Chomutov je pomalu jedoucí vozidlo u údržby, zpevněná krajnice, odstavný pruh je uzavřen. Čištění vozovek metením strojem, samozběrné čištění vozovek ručně, úklid odpadků a čištění vozovek. Tam je zdržení asi tak na 8 minut a kolona má 2 kilometry. Pojďme na muziku, Skutři za okamžik po čerstvých zprávách v 10 na KISu.

0: klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíru ti nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trance Party. Už dnes večer na Radio Kiss.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
3: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní přikoupit 2 vstupenek, třetí zdarma. Tiket Energylandia. PL.
4: Kdo můžete, vyhněte se Svitavsku, hlavně silnice, směr Moravská Třebová, Svitavy, kolona začíná za tunelem Hřebeč a je až do Svitav.
0: Radio Kiss počasí.
5: Dnes máme na obloze oblačno až zataženo a počítejme s deštěm, přeháňkami a postupně také bouřkami. Teploty se budou pohybovat mezi 18 a 24 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Řidiče čekají u pražského ruzyňského letiště další komplikace. Sjezd z dálnice D7 ve směru od Kladna bude ode dneška několik týdnů uzavřen kvůli pokračující přestavbě mimoúrovňové křižovatky. Ředitelství silnic a dálnic očekává minimálně hodinová zdržení a řidičům doporučuje vyrazit na letiště s předstihem. Policie tam vyšle také více hlídek. Chorvatsko hlásí rostoucí počet případů západonilské horečky a úřady kvůli nákaze zesilují boj proti komárům. Nejnovější údaje Chorvatského ústavu veřejného zdraví mluví o 10 potvrzených infekcích. 6 lidí skončilo s těžším průběhem v nemocnici. Odborníci upozorňují, že sezóna ještě nekončí a počet nakažených může dále růst. A teď zpátky domů.
6: Na své jednání doplatil 48-letý cizinec na Chebsku. Přímo z auta zastřelil jelena siku a z místa se ho pokusilo odtáhnout. Soud nakonec rozhodl o propadnutí jeho zbraně, 5letém zákazu lovu zvěře a udělení pokuty ve výši 50 000 korun. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport.
5: Dvě předehrávky dnes otevřou program třetího kola domácího fotbalového poháru MOL Cupu. Trápící se Sparta nastoupí v pražském derby na Žižkově s jasným cílem vrátit se na vítěznou vlnu po 2 porážkách v nejvyšší soutěži po sobě. Olomouc se v hanáckém souboji představí na stadionu jiného druholigového celku Prostějova. Za námi jsou zprávy a teď už začíná dopolední KIS.
7: Hezké datum, dneska máme 9.9. Tak pojďme si to užít. Nejlepší muzika za mikrofonem Michal.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: 9.9. ještě tady musím zmínit dnešní křestní jméno Daniela. Tak kočky, všechno nejlepší. Pro vás za chviličku třeba Backstreet Boys, jedna úžasná věc z 90. let. A na začátek vypálím, že jsem právě z Instagramu Rádia Kiss zjistil, že dnes je Mezinárodní den plyšových medvídků. A kdo jiný by tady mohl reprezentovat nejkrásnějšího, nejjemňoučtějšího, nejplyšovějšího plyšáka než Míša Kavalčík. No, se mnou teda ještě podobiznu nikdo neudělal, ale koukám, že Raníky, ten už má svoje plyšáky na e-shopu od pondělí. Kupujte, jeden plyšák bude za litr. Dáme to za 999 korun. Já bych si to koupil, Míša tam vypadá moc hezky. Patrik taky a Roman taky. I s tou čelenkou. Mrkněte na to, dejte tomu srdíčko, ať to letí do světa. Já zdravím všechny plyšáky, kteří nás dneska poslouchají, a pokud v práci máte nějakého plyšáka, tak ať je dneska na vás úplně nejplyšovější. Pojďme na muziku, za chviličku balíček Rádia Kiss, hezkou středu.
1: Michal Kavalčík je lepší než ticho. Kiss. Radio Kiss.

0: Balíček od Michaela z Rádia Kiss je prostě bomba, na to si piš.
1: A to si pište, že ten balíček bude bomba i právě dneska pěkně ve středu. Samolepky, podpis karty, diplom, vůně do vašeho auta ve tvaru naší 90-kové kazety i s logem Rádia Kiss. A k tomu ještě přibalíme do bublinkové obálky tričko. Dneska to bude o křestním jménu. Opět jsem našel jednu takovou pěknou výzvu, o 5000 komentářů a vypadá to, že to bude vtipná rubrika teďka do 11. hodiny. Zjistil jsem si, že křestní jména vznikala postupně už před tisíci lety, hlavně proto, aby se lidé mezi sebou rozeznali. Zpočátku často popisovala nějakou vlastnost, původ, přání rodičů nebo vztah k božstvu. Třeba jména mohla znamenat silný, statečný, milovaný anebo dar od Boha. A moje dnešní otázka na balíček zní, jak byste se kysáci jmenovali, kdybyste ze svého jména odstranili první dvě písmenka. Tlačítko soutěž v apce Rádia Kiss, posílejte to, já to mám moc hezký, Chal. Dneska pro vás vysílá Chal Kavalčík.
2: Rádio Kiss.

0: dnešním balíčku, do kterého se můžete zapojit i vy, a vítězná hlasovka zazní před 11. hodinou. Řešíme křestní jména, teda zkrácená křestní jména. Jak byste se jmenovali, kdybyste ze svého jména odstranili první dvě písmenka? No, začínáme hezky. Kdo to je? To je Luboš?
1: Zdravím, chale, jmenuji se Boš.
0: To mi připomnělo. My name is Bond. James Bond.
2: Michale, mě by zbyly tři písmenka Rín. Pěkný den všem, Karin.
0: Rín. Ahoj, Ríno. To mi něco připomíná Rína. Je tady toho hodně.
3: Ahoj, Michale. Tak já bych byla Ela místo Adéla. Ale manžel by byl Máš? Kdyby se ho někdo zeptal, máš nějaký jméno? Máš? Tak by si asi mysleli, že je postižený, nebo já nevím. Čau.
0: Úplně to vidím. Hele, máš křestní jméno? Jo, jo, jo, máš. Ale já vím, že máš, jako jo, ale já potřebuji vidět, jak se jako jmenuješ. Máš. Hele, klídek, jo. Vím, že máš křestní jméno, ale já potřebuji vidět, jestli to máš, jako třeba v občance. No, máš. Hele, ještě jednou, jo. Jak se jmenuješ? Máš.
4: Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Brko s klukama a pojďme se zase hodit do reality. 10.38. Jak byste se jmenovali, kysáci, kdybyste ze svého jména odstranili první dvě písmenka, no? Jako, já jsem rád, že jsem aspoň Michal, že mi zbylo jenom chal. Jsou tady na tom někteří horší a to je třeba Oťas.
1: Čau Michale, tak já jsem Román, takže by to bylo Man. Ale když jsem tak přemýšlel, tak bych se určitě nechtěl jmenovat Oskar, kdyby mi měli vzít dvě písmena. No kruci písek, čus.
0: Teďka by tam měl být Oťas.
2: Ahoj Michale,
0: ne.
2: Takže já bych byla Ena, jakože Alena. Můj syn by byl Tr, jako Petr. Moje maminka by byla A, protože Eva. A můj přítel by byl Or, jako Igor. Moc hezký.
0: Alčo, jako A, to je drsný, no. Jak se jmenuješ? A? Aha, a co to bylo předtím? Eva. A je slabý, ale zase jako... Je to začátek abecedy, jo? Tam to prostě všechno začíná, jo? Možná od toho bych se odpíchl. Albín.
3: No, já bych se jmenoval Bín, protože jsou Albín. Gotová.
0: No, Mr. Bean. A možná tam, tam to vzniklo celé, jo? Mr. Bean, Albín. A teď pozor, krtek.
4: Čau, Víkle. Já se jmenuji Tr. A když vemeš i příjmení, tak budu Tek. Trtek. Čus.
0: Jmenuji se taky jako ty. Chal. Čau. Michal. Michal Babák. Zdravíme. Další, to by byl asi René.
5: No, já bych to měl asi těžký. Jmenoval bych se Ne.
0: René. Mám tady ještě další od vás kousky. Dáme třeba... Víťu a ten napsal SMSku Mamut v závorce. Já jsem Vít, takže jenom T. Takže nikdo se nikdy nedozví, jak bych se jmenoval. No, Vít, to je taky blbý, no, tam ti zbyde jenom to T. Co se dá dělat? Pak tady máme ještě Jakuba.
6: Ahoj Michale, já se ale budu podle toho jmenovat teda Kub. Jo, takže... Je to pěkný, že nám ubíráš dvě písmenka, ale abych byl radši teda s celým jménem. Díky, ahoj.
0: Hele, ale Kub je dobrý. To by podle mě všichni pochopili, že seš Kubík, no. A teďka Nikolas?
7: Tak já bych byl Kolas. Z anglicky by se to četlo Koulas.
0: Koulas. Hele, pořád lepší, než se jmenovat Koule.
8: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. You know what we gotta do. We gotta take it to the limit.

0: Ve středečním dopoledním kysu si tady dneska hrajeme s našimi křestními jmény. Dali jsme pryč první dvě písmenka a vznikají z toho opravdu zajímavé někdy i jazykolamy. První dvě písmenka pryč a další na řadě je Rka. Říkám to dobře? Rka?
1: Čau, tak já bych se jmenovala Rka, jako Šárka.
0: Ano, u některých podle mě bychom potřebovali nějakého kouče. Réza.
2: Ahoj Míšo, no tak moje jméno by bylo Réza a to mi vždycky připomene, když mi moje babička, když jsem byla malá, říkala Rézinko, což je dost velmi oblíbené jméno pro krávu, takže asi tak. Ahoj.
0: Ty moje, počkej, kdyby to byla kravička, ty moje avičko. Já jsem ještě mrknul na ta křestní jména v Evropě, měla obrovský vliv na křestní jména Bible a křesťanství. Rozšířila se jména jako Jan, Petr, Josef, Marie nebo Anna. U Slovanů zase vznikala jména skládaním slov například Miroslav rovná se mír plus sláva, Vladimír rovná se vládnout plus mír nebo Bohuslav rovná se boží sláva. A právě výraz křestní jméno pochází z doby, kdy dítě při křtu dostávalo jméno často podle nějakého svědce. Další hlasovka, která nám přišla, je asi teďka od Moniky.
3: Ahoj kysáci, já jsem blíženec, rozdvojená osobnost. Jedna moje část se jmenuje Monika a druhá Nika.
0: Nika, Niko, Niko, Niko, ty jsi sám jak v plutě cool. Milan.
4: Ahoj Michael, tak já se jmenuji Milan, takže vlastně já jsem takovej lankabel. Pařím po síti, o Milan.
0: To je krásný. A co Štěpán?
5: Zdarit palec. Hele, moje jméno by bylo Epan. A jak už nad tím chvilku přemýšlím, tyjo, tak to je asi nějaký ten 64. druh pohlaví, ne? To tak zní. Tak se měj krásně, čau Štěpí.
0: Je pán, no, je pán. A nebo Mike je pán, ty seš vlastně Mike je pán. Ahoj chlape, tady Rolína. Jen víš, že se nemá lhát. Minulý týden jsem dostala tvůj balíček a vůně do auta v něm nebyla. Karolínko, to došlo asi k chybě, neboj, já bohužel teda ty balíčky nebalím, ale vznesu tady dotaz, přepošlu tvou SMSku, věřím, že došlo opravdu jenom k nedorozumění, že při ládování do té krabičky tam zapomněli ti hodit tvůj vůni a my to dopošleme. Leon!
6: Čus, Michaele, tak já bych se jmenoval On. To je všechno. Tak no, čau, Leon.
0: No, to je On. Pak by si možná potkal Onu. A co Rketa?
7: Ahoj, Michaele. Já nevím, jestli to vyslovím vůbec. Já bych byla R.

0: Jakis. Tak Davide, gratulace.
1: Čau. To jsou ale ptákoviny, které člověk najde na internetu a pak se tím dokáže zabavit na dlouhé hodiny. No, každopádně z Buštěhradu, teda vlastně jenom ze Štěhradu, tě zdraví Vit, Iška, Zana a Eta. Čus.
0: Stejně nevím, kdo to byl.
2: Kiss.
3: Kiss. Radio Kiss.

0: S Kisem za volantem po celé republice.
1: Svitavy, svitavy, děkujeme naší kysačce, která nám to osvětlila, že do pátku to bude špatný.
2: Čau kysáci, ty kolony mezi Svitavama a Moravskou, to není žádná novinka. Připravte si pevný nervy až do pátku, protože už od včerejška opravují kruháč u Koclířova. Proto to tam vypadá tak, jak to vypadá.
1: Děkujeme, D7, mimořádka 75. kilometr ve směru na Prahu, provoz na výjezdové a nájezdové větvi exitu 75 Drouškovice byl obnoven a už se to rozjíždí.

0: hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Krásný poslech, plní smíchu, krásné hudby. Be happy a krásný den.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Už nikdy, nikdy jiný rádio než to vaše. Fakt, jste naprosto boží.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
4: Co je korfbal?
5: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
4: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
5: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
4: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
6: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
7: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
0: Radio Kiss. Počasí.
8: Dnes máme na obloze oblačno až zataženo a počítejme s deštěm, přeháníkami a postupně také bouřkami. Teploty se budou pohybovat mezi 18 a 24 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Sněmovna znovu schválila hlasy vládní koalice zrušení pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Přehlasovala veto Senátu, podle kterého je změna protiústavním zásahem do kompetencí hlavy státu. Úpravu, která je součástí norem souvisejících s kontroverzním zákonem o státních úřednících, teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Už v březnu ale uvedl, že k takové změně nevidí důvod. Spojené státy od 29. září zakážou dovoz některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady. V noci to oznámil Bílý dům. Opatření přichází v době vyhrocené obchodní války mezi oběma sousedními zeměmi. A teď zpátky domů.
9: Důležitá dopravní stavba na Jičínsku se posunula do další fáze. Ředitelství silnic a dálnic vybralo firmu, která postaví obchvat u Liblic na dálnici D35. Investice má odlehčit obci od tranzitní dopravy, zrychlit cestu mezi Hradcem a Jičínem a odstranit kolony na frekventovaném kruhovém objezdu.
0: Sport.
8: Dvě dohrávky dnes uzavřou páté kolo první fotbalové ligy. Jablonec přivítá Ostravu a pokusí se částečně zapomenout na víkendovou porážku v derby s Libercem. Oba trenéry čeká souboj s bývalým klubem. Hradec Králové chce po nedělním triumfu nad Spartou zaskočit dalšího favorita Plzeň. Západočeši ale hodlají v duelu sousedů v tabulce potvrdit vzestup pod novým trenérem Radoslavem Kováčem. To byly aktuální zprávy na Kisu a Tereza Jandová.
10: Ať se máte dneska prima, tak to vám přeje Radio Kiss, posíláme další skvělou muziku. Teďka třeba Two Unlimited.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Před chviličkou jsme tady měli kysáci vítěznou hlasovku a já jsem tady vyhlásil, jestli se někomu podaří rozluštit našeho výherce, což byl Vid, David. Tak přišlo pár tipů, napsala třeba Lenka, ahoj, že by to byla jména Edit, Eliška, Zuzana a Aneta. Tak já vám přečtu ten e-mail, který přišel od Davida. Michale, díky za balíček, zrovna dneska jsem to fakt nečekal. Každopádně jenom pro úplnost byla to jména David, Eliška, Zuzana a Aneta. Vím, jsem chudák, mám doma tři ženské, ale ten balíček to krásně vykompenzuje. Díky moc, David. No jo, velká gratulace a skoro nikdo to nepoznal, no. Skoro nikdo. Takže balíček letí jenom Davidovi. Ina! A za 10 minut, no možná už za 8, si dáme moudro dne. A opět tady budu mít v téhleté hodině dva lístky na Pussycat Dolls.

0: Posloucháte Radio Kiss a dneska v dnešním moudru dne budeme poněkud pikantnější. Poprosím tedy všechny rodiče, pokud máte u sebe nějaké děti, na malý okamžik jim zacpěte ouška. Dnes tady budeme mít výpověď jedné osamělé ženy.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Ach jo, jsem už 93 dní bez sexu. Tak jsem si koupila náušnice s perlami, to abych měla aspoň nějaké koule u obličeje.
1: Michal Kavalčík. Od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.

Češa, TikTok. No, tam už jsem taky dlouho nebyl. Mohli bychom dát nějaké vysílání na TikToku zase live, že jo? No, dobře. Jak to tady vypadá u nás ze studia? Zpátky k lístkům. Až uslyšíte za pár minut Pussycat Dolls. Něco od Pussycat Dolls. Volejte 210 323 323. Mám tady další dva lupeny.

Coffee Spot vám přináší výběrovou kávu z celého světa, od Jižní Ameriky až po Ázii. K přípravě espressa i filtru každý den pražíme už 15 let. www.coffeespot.cz

0: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
1: Nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: straně, ale ještě předtím vám řeknu, že lupeny jsou stále v prodeji na 23. září 2026. To je opravdu za pár dnů. The Pussycat Dolls, PCD Forever. 23. září O2 Arena a tyhle ty nádherné ženy a zpěvačky uvidí živě Lukáš. Ahoj, Lukine.
1: Ahoj.
0: Jaké

0: Oh, fakt jste chtěli jet?
1: Určitě, 100%.
0: A máš čas 23. září. Já mám totiž pocit, že on to není víkend, já mám totiž pocit, že to je středa. Ano, to je,
1: ano,
0: středa.
1: Je to středa.
0: Uprostřed týdne. Hala se otevírá v 18 hodin, v 19 Deja Vu, 19:40 Lil Kim a ve 20:50 nastoupí v O2 aréně Pussycat Dolls. Prosím tě, ty jsi mi prozradil, že jsi skromně říže, viď?
1: Ano.
0: Já ti to jako úplně zadarmo nedám. Jak dlouho bydlíš v Kroměříži?
1: Bydlím v Kroměříži 13 let.
0: Mhm. Zkusím pár takových doplňujících otázek. Kolik si myslíš, že Kroměříž má obyvatel?
1: Kroměříž takových 27 tisíc.
0: Tak to si trefil naprosto přesně. Ty máš před sebou asi strýčka Google. 27 917.
1: Ano.
0: Ty to tam fakt máš napsaný, jo?
1: Ne, já se sem tam čas od času podívám na internetu na nějaké informace, takže mám takový všeobecný rozhled.
0: Dobře, a teď poněkud těžší otázka. Jak se říká Kroměříži? Má takový jeden speciální název. Zkusí zapátrat v paměti. Město je také nazýváno a pak tam jsou dvě slova. Jak se říká Kroměříži ještě jinak? Nevadí, nevíš? Hanácké Atény přece.
1: Tak.
0: No, a máme to.
1: A máme to.
0: Chlape, lístky jsou tvoje!
1: Díky moc!
0: Velká gratulace, pozdravuj ženu a 23. Pussycat Dolls. Čau, čau!
1: Tak, čau, čau!
2: Kiss, Radio Kiss. Be happy.

playlistu Rádia Kiss taky Robin Schulz a Alida. Teďka ve 11:45. Normálně upřímně řeknu vám to, stěhuju se na Plzeňsko. Ano. Stěhuju se do Plzně, takže prosím vás, kdyby tam měl někdo nějakou garzonku nebo nějaký třeba rodinný domeček, spodní patro volné, jo, nebo 1+1, 1+káka, 2+1, 2+káka. Stěhuju se na Plzeňsko. Protože jsem právě teďka něco viděl a stěhuju se tam okamžitě. Dobrovolné hasičky z Dolců na Plzeňsku zase dokazují, že umějí pořádně rozpálit nejenom požární sport. Pětice hasiček se už čtvrtým rokem svlékla do spodního prádla a nafotila odvážné snímky pro nový kalendář a dokonce i pek seso, chlapi. Během 5 focení vzniklo asi 2000 fotografií, ze kterých vyberou 12 do kalendáře. Zájem přitom roste. Začínali na necelých 200 kusů, loni už prodali 1000 kalendářů. Část výdělku jde na hasičské vybavení a letos polovinu věnují také na charitu. Takže pánové, tohle je možná jediné, podle mě, pekseso, u kterého vůbec nevadí, když hledáte dvojici hodně dlouho. No, tak zdravíme do Dolců na Plzeňsku. Holky! Holky! Radio Kiss chce také jeden vítěz. Děkujeme.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: 4 minuty před 12. hodinou před pravým polednem od vás zatím žádná hlasovka, tak pojďme třeba tady nějaké hlášení od policie. D1, pokud jste na kilometru 114. až 112. ve směru na Prahu, D1 práce údržby, pravý jízdní pruh je uzavřen

a údržba, k tomu ještě podzemní kabelové vedení, pracovní místo a tam to bude asi až do 15. hodiny. Zdržení tak na 10 minut. Kdybyste věděli o velkých komplikacích, tak nám dejte vědět tlačítko Doprava v apce Rádia Kiss, kterou si můžete zdarma stáhnout.

0: Lenka,
1: Alex,
2: Katka
3: a Lukáš.
4: Radio Kiss vysílá non-stop.
5: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní přikoupit 2 vstupenek, 3. zdarma. Tiket energylandia.pl.
6: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
7: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
8: Radio Kiss. Počasí.
9: Dnes máme na obloze oblačno až zataženo a počítejme s deštěm, přeháníkami a postupně také bouřkami. Teploty se budou pohybovat mezi 18 a 24 stupni Celsia.
8: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
9: Česko zažilo tropickou noc. Teploty se nejčastěji pohybovaly mezi 15 a 20 stupni a na řadě míst neklesly ani pod hranici 20 stupňů Celsia. Česko tak během 2. zářijového týdne zažilo na mnoha místech nezvykle pozdní tropickou noc. Nejtepleji bylo v Bystřici pod Hostýnem, kde teplota neklesla pod 23,1 stupně Celsia. Americký nejvyšší soud zamítl odvolání představitelů státu Missouri, kteří chtěli v listopadových volbách použít nové rozdělení volebních obvodů podporované prezidentem Donaldem Trumpem. Republikáni si od nové mapy slibovali lepší šance na udržení těsné většiny ve sněmovně reprezentantů. Federální soudce ale pak zakázal použít starší rozdělení obvodů. A teď zpátky domů.
10: Zemědělec Miroslav Boček své pomocí a s pomocí dotace opravil v Boubíně na Klatovsku historickou cihelnu. Obnovil cihlářskou pec s komínem, strojovnu i sušárnu. Všechny 3 objekty jsou kulturní památkou a zachovala se v nich i původní technologie výroby cihel, která skončila v roce 1985. Pro KIS Lucie Sinková.
8: Sport.
9: Španělský tenista Carlos Alcaraz titul na US Open neobhájí. Ve čtvrtfinále prohrál s Benem Sheltonem. Velký obrat předvedl Američan Tiafoe, který s dalším domácím zástupcem Michaelsonem prohrával 0-2 na sety a 4-5 ve 3. sadě. Nakonec ale zvítězil. Druhou semifinalistkou se stala Američanka Jessica Pegulaová. Krajanku Emu Navarovou porazila ve čtvrtfinále 3-6, 6-4 a 6-3. Příště narazí na šampionku předchozích 2 ročníků Rusku Arinu Sabalenkovou, která zdolala Lindu Noskovou. Tolik zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
11: Pravé poledne, pokud si dáváte teďka něco dobrého, tak vám moderátor trošku závidí. Nechte si chutnat s Rádiem Kiss.
12: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

9. září. A víte, kdo má dneska 60. narozeniny? Kluk, který nikdy neskazí žádnou srandu, aspoň teda na tom stříbrném plátně. Adam Sandler má dneska 60 let. A já nikdy nezapomenu, když jsem poprvé viděl ten jeho úžasný film 50krát a stále poprvé. Pokud jste to ještě neviděli, dohledejte, budete se skvěle bavit.

0: Dovolím si teďka, snad se na mě kysáci nebudete zlobit, použít slovíčko vyčúraná nabídka. Znáte, ne? Když někdo jako, no, pojďme přímo k jádru věci. Dubaj přišla s originálním způsobem, jak přilákat zpátky turisty. Místním obyvatelům nabídla, pozvěte do Dubaje rodinu, kamarády a pokud skutečně přijedou, dostanete balíček výhod v hodnotě zhruba 3000 dirhamů, což je na naše asi 17 000 korun. Uvnitř jsou poukazy do hotelu, restaurací na atrakce nebo na dopravu a zájem byl tak obrovský, že do programu se už přihlásilo přes 90 tisíc lidí a rozdáno už bylo více než 30 tisíc balíčků. Dubaj tím chce podpořit cestovní ruch, který zasáhl konflikt na Blízkém východě. Přitom loni město navštívilo rekordních 19,5 milionu zahraničních turistů. No, to je super, že ten, kdo vás pozve, dostane prachy, ale vy, kteří máte přiletět na tu návštěvu, vy si to zase budete muset zacálovat, co? Úplně celý.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Artemas. Zítra, dámy a pánové, pokud nemáte ještě nařízený budík na 6 až 10, tak bych si ho nařídil. Protože zítra se tady v ranním kysu budou dít věci.
1: Takhle se vstává jedině na kysu. Tvoje přání naše výzva.
2: O následující si řekla naše posluchačka Jana. Její syn Honza zítra oslaví 18. narozeniny a my to s ním oslavíme s celou Českou republikou, kdy se tady společně setkáme a my ho zároveň uvedeme do světa DJů.
3: Po 7:30 budeme slavit, předávat dárky a v 8 ráno to tu rozbombí DJ Jetty svým live setem.
4: Snad tohle budou pro Honzu narozeniny, na který nikdy nezapomene.
2: A co bude příští týden, to se dozvíme zase hned po víkendu. A moc vám děkujeme za všechny vaše vzkazy. Takže zítra v 7:30 začínáme.
1: Ranní Kiss od 6 do 10.

0: Pussycat Dolls, Sous Pět. A míří k nám i s ikonickou Nicole Scherzinger. Oslavte s nimi 20 let od vydání debutu PCD. Poslechněte si ty nejslavnější písně. Buďte u toho. Pussycat Dolls. 23. září v pražské O2 aréně. The Pussycat Dolls přiváží Live Nation. Podporuje Radio Kiss.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxů Radia Kiss. Kosmonova.

Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

Van Buren, tak nevím, jestli tenhle ten kluk používá takzvaně jabko anebo Android. Já jsem Armina nikde v žádném videu v posledních dvou letech neviděl držet mobilní telefon. Možná si toto tajemství chrání, ale mám pocit, že většina DJů jede přes nakousnuté jablíčko. Proč o tom mluvím? Dneska v 19 hodin to všechno vypukne. Apple představí prý první skládací iPhone. Dneska v 19 hodin další Apple event zářijové keynoty bývají vždy věnovány novému hardwareu. Ani tentokrát se neočekává nic menšího než premiéra další generace iPhoneu a hodinek Apple Watch. A k tomu jako hlavní lákadlo první iPhone skládací konstrukce s ohebným displejem. V živém přenosu nás provedou celým dnem od spekulací až po samotné uvedení novinek a má se to jmenovat možná iPhone Duo, Ultra, Fold, no... Co bude, to si budeme muset počkat. Já teda koukám na ty ceny. Tady někdo takzvaně práskl, že to bude startovat na 50 tisících, ty nové skládačky. Nemluvím o novém očíslování, možná prý ani nebude 18, prý se to bude jmenovat úplně jinak, ale startuje skládačka na 50, 60 a 70 tisíc. No, a kdo si to koupí, kysáci? Já mám mobil v hodnotě mýho auta. Nekecej! No, fakt. Já mám starou fabku, za to bych teďka dostal 70. Ne, jo! Hele, 2 roky záruka na iPhone. Tak si povíme zítra, jo?

To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kiss.

0: Black Eyed Peas, The Time. Je čas si něco říct o El Niño. Tak pozor, kysáci, v Pacifiku mimořádně rychle sílí El Niño a podle meteorologa Michala Žáčka, Žáka, může být dokonce nejsilnější v historii měření. Teplotní odchylka v klíčové oblasti Pacifiku už přesahuje 2 stupně a je téměř jisté, že El Niño vydrží minimálně do února. Jeho největší dopady pocítí jiné části světa, ale ovlivnit může například také charakter zimy v Evropě a tady u nás v České republice. Tady je ale jeho vliv trošku slabší, protože pro evropské počasí je mnohem důležitější dění v Atlantiku. Nejsilnější globální efekt El Niña se navíc očekává až v roce 2027. Takže jaká bude česká zima, to zatím nevíme, to možná poznáme podle brambor, podle cibule, podle šlupek, já nevím, podle čeho se to ještě dělá všechno, ale každopádně El Niño už si do ní poslalo přihlášku. No, my budeme hlavně rádi za co, když aspoň napadne sníh a budeme moci o víkendu zajet na lyže.
1: KISS Radio KISS.

0: i jsem za volantem po celé republice.
1: 5 minut před 13 tady toho máme trošičku více, tak pojďme třeba za Ivanem.
2: Dělnica D1 od Prahy směr na Brno, prerušovaná kolona od 177. kilometru. Zdravím, Ivan.
1: Teďka David.
3: Nazdar kysáci, kdo jedete po D6, tak na sjezdu na Kněžové od Prahy na Vary stojí autíčko a mění tam kolečko, tak abyste do něj nevlítli.
1: Autíčko mění kolečko a ještě další kysák.
4: Ahoj Michaele a kysáci, byla by tu jedna docela zásadní věc, když přijíždí osobáci do kolony. Zapínejte prosím vás ty varovky, když to vidíte dřív než ten za váma, jo?
1: Samozřejmě Tomáši, a ještě dodává?
4: A ještě bych chtěl dodat, i na okreskách se dělá ulička, jo? Nejenom na dálnicích.
1: Šťastné kilometry s Kissem za chviličku po zprávách po 13. Jump and Joy.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
5: Byl nejslavnější a nejúspěšnější krasobruslař československé historii a přesto kariéru ukončil ve 22 letech. Životopisný příběh Ondreje Nepely si nově můžete zkouknout na Prima Plus. S Josefem Trojanem a Zuzanou Maurery v hlavních rolích se snímek zaměřuje na Nepelovu cestu od talentovaného chlapce ke zlaté olympijské medaili a taky na jeho zápas s očekáváními společnosti. Ondrej Nepela a příběh, který jste neznali. Z Kissu Nepelu doporučuje k

0: Čepelíková.
1: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
2: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
3: Co je korfbal?
4: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
3: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
4: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
3: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.

0: Quiz počasí.
1: V Čechách je pro dnešek zataženo až oblačno s deštěm, na Moravě a ve Slezsku je polojasno a dešť se objeví později. Nejvyšší teploty máme od 18 stupňů na západě po 32 stupňů na jihovýchodě.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Sněmovna bude moci i v druhý den zářijové schůze projednávat a schvalovat zákony až do noci. Možnost hlasování i po 21. hodině dnes prosadila vládní koalice tradičně na návrh předsedkyně poslanců ANO Taťány Malé. Vládní tábor ANO, SPD a motoristů chce především přehlasovat veto Senátu ke kontroverzní novele stavebního zákona i senátní úpravy zákona o obnovení elektronické evidence tržeb. Slovenská vláda dnes schválila nákup dalších 4 amerických stíhaček F-16 s příslušnou výbavou v odhadované ceně 390 milionů eur. Letadla pro slovenskou armádu by měla být dodána do konce roku 2030. Bratislava už dříve objednala 14 těchto strojů, z nich 4 zůstaly ve Spojených státech v souvislosti s výcvikem slovenského personálu. A teď zpátky domů.
2: Centrum krizové péče v Ústecké Masarykově nemocnici rozšiřuje své služby. Nově pomáhá i dětem a dospívajícím a nabízí telefonickou krizovou intervenci. Součástí je i místnost ticha, kde mohou pacienti zpracovat náročné situace. Podle psychologů přibývá například úzkostí, depresí a vyhoření. Z Ústí Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Cyklista Matyáš Vacek bude ve druhé polovině září startovat na silničním mistrovství světa v Montrealu a následně i na evropském šampionátu v Lublani. Na obou akcích pojede časovku i závod s hromadným startem. Cyklistický svaz to uvedl na svém webu. Zprávy na Kisu přinesla Blanka Holoubková.
3: Hladový zloděj ukradl z prodejních automatů na jihu Čech vepřová kolena.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Jedna z nejhranějších pecek, skoro na každé akci, vždycky za váma kysáci někdo přijde, ať má 10, 12, 15, 20, 30 nebo 40 let. Michael, prosím tě, dej nám tam Bruno Marse a tu holku. Ampati. No a už to letí do stroje. Vzhůru teďka na jich Čech, protože můj rozum vždycky dostane úplně pecku do hlavy, když se dozví, co všechno se ještě v této zemi krade. Ano, na jihu Čech řádil zloděj, který měl asi zřejmě opravdu velký hlad, protože v Kaplici vypáčil prodejní automaty s uzeninami a odnesl si z nich 4 vepřová kolena za 900. Za 900. Jenomže kvůli kořisti za necelou 1000 napáchal na automatech škodu kolem 250 000 korun. Policie ho zatím hledá, u automatu totiž nebyly kameny a za krádež mu hrozí navíc až 5 let vězení. Tak to je super čorka. Za 4 kolena 900 a účet na 250 000. Tomu říkám nejdražší zabijačka v jižních Čechách.
1: Michal Kanalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Radio Kiss.

0: 18 minut po 13. hodině na vlnách Rádia Kiss si dovolím teďka oslovit všechny ty, kteří milujete knihy, rádi čtete, máte doma normálně, nebo vám říkají v práci knihomol, pořád sedíte v knížkách. Tak měl bych pro vás tip na velmi zajímavý výlet, i když teď si asi budete muset nějaký asi rok počkat. Protože v malém skotském městečku Wincanton si milovníci knih mohou pronajmout Airbnb, jehož součástí je celé skutečné antikvariátní knihkupectví. Hosté bydlí v útulném apartmánu nad obchodem a během pobytu ho sami provozují. Mohou upravovat ceny, nekecej, výlohu, otevírací dobu nebo pořádat vlastní akce. Pobyt stojí teda, no, dobře, 175 liber za noc, ale zájem je tak obrovský a Airbnb je už téměř plné na další 2 roky. No, stát se vládcem knih. Jako dobrý nápad. Nemá někdo doma takové malé knihkupectví, že bychom si jako plácli? Co? Spolupráce s Rádiem Kiss? Co? Kolik bychom dali za noc? Bůra? Jo, dáme bůra.
1: Kiss. Radio Kiss.

0: Ozval se nám Jakub, tak s dovolením pustím jeho hlasovku.
1: Ahoj Michale, zdravím do Kisu. Nešlo by tam pustit Armin van Buuren blá blá blá písničku? Byl bych strašně moc vděčnej, dlouho jsem ji neslyšel. Zdravím do Kisu, ahoj.
0: Kubíku, pojďme si tady udělat ty pravidla a připomenout. Jukebox a písničky na přání jsou každý den po 18. hodině a Armin van Buuren hrál 12.33. Tak věřím, že příště budeš ladit Kis 24/7.
2: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kis.
3: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
4: To děláte chybu.
5: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až 7000.
6: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
7: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Bryan Adams, Roll with the Punches Tour. Nezapomenutelný večer plný rockových hitů. 13. prosince v pražské O2 aréně. Od Run to You přes Summer of 69 až po Heaven. Ty největší hity rockové legendy. Vstupenky právě teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: Nejoblíbenější hity

Který je ten tvůj? Který je ten tvůj? Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Teďka něco pro kysáky, kteří velmi rádi teda létají a možná i chodí pěšky. Možná jste někdo tu trasu šel, ale teď se tam budete moci vydat krásně letadlem. Do slavného poutního města Santiago de Compostela se nově dostanete z Prahy přímým letem. Od 2. prosince tohoto roku má nová linka létat dvakrát týdně a vždy ve středu a v sobotu. Santiago na severozápadě Španělska je cílem slavné svatojakubské cesty, na kterou vyrážejí poutníci z celé Evropy. Jenom loni požádali o certifikát za absolvování pěší cesty do Santiago asi 4000 Čechů. Pokud se nepletu, ta cesta má, myslím, něco kolem 780 kilometrů. Vy si můžete zvolit jednu ze kolik? 3 ze 5 tras. Někdo to jde 5 dnů, někdo týden, někdo 10, někdo si dá trošičku pohodu, dá to na 14 dní. Přemýšlím, kdo by šel se mnou. Kysáci, dáme to? Jo, normálně u toho bychom měli bedínku, přes apku, přes normálně data bychom poslouchali Radio Kiss a dali bychom si takhle svatojakobskou cestu. Šel by někdo se mnou? A zvládli bychom to.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90.

0: S váma je Kiss a musím říct, že se mi práší doma na takové ty speciální pohorky. A mě to nedalo, já jsem si tady něco zjistil o té cestě Santiago de Compostela. Poslali jste pěkné hlasovky, něco pustím.
1: 70 kilometrů a ušel jsem to... A Darmišáku, já před 3 lety byl Camino del Norte, což je z Irunu do Santiago při severním pobřeží Španělska a můžu ti říct, je to paráda. Bylo to dohromady nějakých 870 kilometrů a ušel jsem to za nějakých 40 dní. Úplná pohoda, 25 denně průměrů, dal jsem si tak 4-5 dní volna, jo, když se mi někde líbilo. Jestli chceš, příští rok na jaře můžeme jít znova.
0: Chlape, já se obávám, že Kiss mi 40 dnů volna v kuse nedá.
2: Michaele, jdem do toho 100%. Hele, s rádiem Kiss dáme všechno. Takže, kdy startujem?
0: No, já jsem tady zjistil, že vy nemusíte jít těch celých 760 kilometrů. Je tady pětidenní klasika, sedmidenní anebo desetidenní úplná pohodička. Doporučuji mi tady, že bych mohl volit sedmidenní trasu Sária a Santiago. Není to závod, ale už je to dost dlouhé na to, aby člověk opravdu zažil atmosféru kamína. A infrastruktura je na této trase výborná. Ubytování, hospůdky, kavárny a služby jsou prakticky po celé cestě. Klidně ti můžu rovnou sestavit konkrétní pohodovou sedmidenní trasu Sária Santiago den po dni, včetně kilometrů, kde spát a kam. To všechno dneska už umí umělá inteligence. 20 až 25 kilometrů denně. A to bychom ušlápli, že jo? Ty brďo, to by mě strašně zajímalo. Kdybychom to fakt uspořádali, kolik těch kysáků by tam potom na tom jednom místě se sešli? A šli bychom. Třeba bychom vyprodali veškeré ubytování v okruhu 300 kilometrů. No tak, zpátky na zem, jo? September. A já už předávám žezlo naší odpolední dvojce, odpolední jump. Magdička a Radek Hrdina. Budu se těšit zase zítra. Já se jdu podívat, jestli opravdu doma ještě ty pohorky mám. Že bych je umyl, připravil a třeba co, na jaře? Na jaře bychom vyrazili. Santiago Kiss de Compostela.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Ještě než spolu odstartujeme odpolední jump, tak vyrazíme na dálnici D1. Bouralo se totiž ve směru na Ostravu a je to na 194. kilometru. Dávejte si na to pozor. No a jedna dopravní nehoda bohužel i v Brně v ulici Hněvkovského.
2: Ode mě hezké odpoledne, pojďme do Plzně. Těšínská ulice, tady se bouralo přímo v Táboře, je to Soběslavská a úplně jako nejčerstvější dopravní nehoda, kterou tady vidím, tak je prosím pěkně v Praze ve Žlípku.
1: Tak opatrně a šťastnou cestu.

si vybere celá rodina. Pro nejmenší máme dětské bodíčko, aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože hydratace

0: jiná Kiss Show. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkikiriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kiriký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kiriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press. Patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
2: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyš a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
3: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní přikoupit 2 vstupenek 3. zdarma. Ticket Energylandia.pl.
0: Kiss. Počasí.
4: V Čechách je pro dnešek zataženo až oblačno s deštěm, na Moravě a ve Slezsku je polojasno a dešť se objeví později. Nejvyšší teploty máme od 18 stupňů na západě po 32 stupňů na jihovýchodě.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Ve věznici v Kinšperku nad Ohří se dva odsouzení pokusili o útěk. Plánovali přelézt areálový plot, ale díky rychlé reakci zaměstnanců se mužům jejich čin dokonat nepodařilo. K incidentu došlo už před 2 měsíci. Vězeňská služba České republiky zveřejnila záběry z dotyčného dne, ale až nyní. V Oslu se koná pohřeb krále Haralda V. Smuteční procesí s rakví se vydalo za doprovodu smutečních hostů z kaple Královského paláce do katedrály, kde pak začala smuteční mše. Na bezpečí smutečních ceremonií v Oslu dohlížejí tisíce policistů. Do norské metropole se na pohřeb sjeli i četní zahraniční představitelé, včetně zástupců evropských i mimoevropských panovnických rodin. Českou republiku zastupuje prezident Petr Pavel. A teď zpátky domů.
5: Vypracování studie proveditelnosti 5. linky pražského metra schválili pražští radní. Přípravu bude mít na starosti Institut plánování a rozvoje. Nová linka E by měla vést ze Smíchova přes Pankrác, Bohdalec, Žižkov, Vysočany a Letňany k plánovanému severnímu terminálu vysokorychlostní železnice. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
4: Sparta se odhodlala k netradičnímu představení před startem sezóny. Během slavnostního večera s uměleckým programem ukázala 3 nové drezy. Pražané věří, že se jim povede po 5. za sebou posunout divácký rekord. Tím nejpodstatnějším je ale touha ukončit dlouhé čekání na titul, které trvá už od roku 2007. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už zdravíme odpolední Jump.
6: A odpolední Jump zdraví všechny kysáky tam na druhé straně.
7: A vidím David Guetta, není to znamení?
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.
8: Be happy. Ding-da-dum-da-ding-da-dum-da-dum-da-ding-da-ding-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum

0: My vám přejeme společně s Magdou hezké odpoledne, tak by se slušelo to, co jsme tak nějak v úvodu říkali, možná jste z toho byli malinko zmatení, tak my vám to vysvětlíme, protože hodinu jsme začínali a otvírali, co se týče odpoledního jumpu na Kissu s Catman Johnem, pak přišel právě zmiňovaný David Guetta, Becky Hill a Ella Henderson a včera, když jsme zavírali odpolední jump, přátelé, možná jste zaznamenali, možná jste byli s námi a tam byl David Guetta.
1: Ano.
0: A Magda říká, je, David Guetta, to je znamení, že končíme. Tak proto jsem řekl, že hned v úvodu vidím Davida Guettu, že možná už končíme.
1: Ne, Kysáci, nebojte se, jsme stále tady, odpolední jump sotva začal a bude pokračovat až do 6. hodiny, tak si to užijte s náma.
2: Radek a Magda. Jump. Odpolední jump na Rádiu Kiss.

0: Kiss Hit. V jedné vteřině.
1: Upřímně řečeno, kysáci, kdybyste teď viděli, jak je Radek nastřelený na soutěž dneska.
2: A to jsem neměl kafe ještě
1: dneska. Ano, Kiss Hit v jedné vteřině bude tedy poznávat právě Radek. Budeš to mít strašlivě jednoduchý. Tahle ta píseň byla na počátku 90. let naprosto revoluční v mnoha směrech.
2: Revoluční? Počkej, jako revoluční, jako v tanc.
1: Udala tak trošičku jakoby nový směr.
2: Novej směr udala?
1: Hudební, no, takový styl možná spíš.
2: KLF anebo No Unlimited?
1: Budeme trošku tvrdějc.
2: Tvrdějc? Výborný. Nirvana.
1: Ano.
2: Kurt Cobain. Skutečná legenda. Bohužel Kurt Cobain, no, je v klubu 27.
1: Je to tak?
2: To je ten klub, kdy vlastně umělci odcházejí ve věku 27 let.
1: Přesně tak.
2: Amy Whitehouse a další.
1: Je to tak, takže hezká to ale vzpomínka, byl to rok 91, kdy já jsem se narodila, takže prostě skvělý věci se děly.
2: Škoda, že to ukončil Kurt, protože by mě třeba zajímalo, jak by Nirvana dneska jako fungovala a vystupovala.
1: Tak ona funguje trošičku jako kapela Foo Fighters, kde vlastně bubeník z tehdejší Nirvány zakladatelem téhle skupiny. Dobře, tak jo, máš teda bod.
0: Kiss Hit. V jedné vteřině.

Coffee Spot vám přináší výběrovou kávu z celého světa, od Jižní Ameriky až po Asii. K přípravě espressa i filtru každý den pražíme už 15 let. www.coffeespot.cz

Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.

0: Ladíte Radio Kiss a dovolte mi, abych ti takhle hezky odpoledne pozdravila dvě paní úřednice z městského úřadu městské části Prahy 10, kde jsem si dneska byla vyzvednout občanku, protože paní, ano, konečně jsem zase své právna, ale paní tam nás poslouchají, totiž mají nalazený Radio Kiss celý den a byli hrozně vlastně rádi, že mě vidí, takže nás tady pozdravujou a my pozdravujeme zase je na druhou stranu. Jsou strašně milí, takže děkuju moc za všechno.
1: Takže a na který Praze nedesíce?
0: Tady hned vedle baráku. Ano.
1: No, já vím.
0: Tady hned vedle nás, takže proto.
1: Já mohl bych poprosit, ať si nemusím dělat papíry na velkou motorku. Mohl bych se stavit.
0: Zastav se.
1: Co? Co byste byli tak hodný?
0: Oni jsou skvělí.
1: No.
0: Každopádně pojďme se teď z Prahy přesunout.
1: Já bych je na přívěz.
0: No, tak se s nima domluvíš,
1: no,
0: vidíš,
1: no. Tak já se holky stavím, děkuji.
0: My se přesuneme za chmalou chviličkou z Prahy do Ústí nad Labem.
1: Až už tam budu, ale víte co? Hoďte mi to tam do ABCDDFKMK.
0: Slyšel jsem, co jsem.
1: No, že budeme do Ústí.
0: Do Ústí, ano.
1: Ale tak to bylo bezpředmětní, asi tady zařizuju řidičák snadne.
0: Za chvilku se dozvíte něco, co se děje v Ústí.

0: Jak už jsme slíbili před malou chvílí tady v odpoledním jumpu, vydáme se teď společně do Ústí. Tam se dějou teda věci. Podíváme se konkrétně na jednoho řidiče, ústeckého autobusu, který zpříjemňuje lidem cestu drobnými vzkazy a lízátky. Je to tak? Píše vzkazy jako například: nevím, co dnes prožíváš, ale zvládneš to, a vykřičník a srdíčko. Svět je lepší díky lidem, jako jste vy. A pod tím je normálně přilepená prostě krabička, ve které jsou bonbóny a lízátka.
1: Je to drobnost, no, teda samozřejmě, když se tam nepobjeví nějaký trotl, který ukradne všechny, že?
0: Jasně.
1: Když se vezme jedno cukrátko, tak je dobrý, že?
0: Ano. Zajímalo by mě, jestli to tak jako funguje, jestli jsou ty lidi takhle vstřícní vůči tomu gestu, který vlastně tady řidič udělal.
1: Já doufám, že jo. Tak to je zajímavý město, protože když tam přijíždíš od nás,
0: ano.
1: No, spoda, když já tomu jako říkám, tak tam je vlastně na té jedné straně Labe, je tam Střekov, znáš, takový ten hrad nahoře.
0: Ano.
1: Na té skále. Nikdy jsem tam nebyl, přátelé, ale od malička se tam chci dostat. Ale vlastně do dneška nevím, jak se tam jezdí.
0: Tak napište
1: Rádkovi. Já nevím, koukám. Líbí se mi, vždycky se mi líbil. Je krásné, já mám milou hrady. A kory jsou takhle nahoře. Ale někde jsem tam nebyl. Můžeme tam někdo vzít.
0: Vemte tam někdo Radka, vyzvedně toho dneska v rádiu a vemte ho tam.
1: Ne, dneska ne, dneska mám syna a dělám ovocní knedlíky, sorry.
0: Dobře, tak příště.
1: Jo, někdy jiný, příští sezónu, díky.
2: Jump, odpolední Jump Radio Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Máme dopravní informace přímo od vás a Martin ví o nehodě v tunelu.
2: Kdo jede po dálnici ze Sulkova směrem na Černice, v tunelu se stala nehoda, ťukla se tam dodávka a auto, jsou tam policajti, stahuje se to všechno do jednoho pruhu, nějaký lidi tam dobržijou na poslední chvilku, tak pozor, aby tam nebyla další bouračka.
1: Děkujeme, Vlastík z naší fanpage taky něco hlásí.
3: Dálnice D35, 260,5 km ve směru od Mohelnice na Olomouc. Přímo uprostřed se válí rozježděná pneumatika od kamionu.
1: Děkujeme moc krát, pánové. Bouralo se na dálnici D11 ve směru na Prahu, je to na 89. kilometru.
4: Pojďme do Mostu, Topolová ulice, tady se bouralo stejně jako v Brně, ulice Poříčí.
1: My vám přejeme šťastnou cestu.

0: nejlepší trancové scény v éteru Rádia Kiss. Nejnovější tracky i legendární klasiky ze světa trancu.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trancefun. Už dnes večer na Rádiu Kiss.
2: Co je korfbal?
3: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
2: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
3: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
2: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost.

0: Společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Terran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Terran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
3: Rádio KISS. Počasí.
4: V Čechách je pro dnešek zataženo až oblačno s deštěm, na Moravě a ve Slezsku je polojasno a déšť se objeví později. Nejvyšší teploty máme od 18 stupňů na západě po 32 stupňů na jihovýchodě.
3: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
4: Platy vrcholných politiků by mohly vzrůst od ledna o 5%, pokud vládní koalice neprosadí v parlamentu zmrazení odměn. Prezident republiky by vůbec poprvé pobíral více než 400 tisíc korun měsíčně. Předsedové parlamentních komor a vlády by si polepšili o 15 400 na 324 100 korun za měsíc. Plat řadového poslance by se zvýšil o 5 700 na 120 700 korun. Britský král Karel III. Informoval vládní představitele, že jeho mladší syn Harry s manželkou Meghan po návratu do Spojeného království zůstávají neaktivními členy královské rodiny. Jejich pozice je podobná pozici soukromých občanů s obchodními a charitativními zájmy. A teď zpátky domů.
5: Koleje Univerzity Pardubice jsou před začátkem akademického roku plné. Všech téměř 1300 lůžek je rezervovaných. V dodatkovém kole ale zůstává 72 volných míst a zájem o ně má zhruba 300 studentů. Dodejme, že ceny ubytování přitom meziročně vzrostly jen o několik málo korun. Z východních Čech Lucie Sinková.
4: Sport. Olympijský vítěz z Paříže Brit Alexi bude ozdobou triatlonového závodu v Karlových Varech. Ten je podruhé a naposledy zařazen do seriálu Mistrovství světa. Zprávy v jedné minutě přinesla Blanka Holoubková.
6: Ace of Base nebo Honza Vejnů, muzika další u nás připravená na KISSu.
7: Magda Vranková, Radek Hrdina, odpolední jump.
8: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: Ladíte odpolední Jump na rádiu Kiss. Pojďme si říct, že když třeba letíš někam letadlem, tak chceš, aby ten let byl jako co nejvíc v klidu.
1: Nemusíš chodit daleko, v sobotu mi odlítá syn na Rodos, takže ano.
2: Já tam nebudu, ale budu, aby byl v klidu.
0: Určitě, takže aby to bylo v klidu, aby se nic nedělo, aby to samozřejmě bylo bez jakýkoliv poruchy a tak dále. No a samozřejmě se to taky týká i cestujících. Aby byli cestující, kteří tam jsou s tebou, aby byli taky v pohodě.
1: A bez poruchy.
0: Bez poruchy jsou nejlépe.
1: To si budeme, jako tam je porouchaných někdy lidí.
0: Je to tam někdy občas jako drsný. My si právě teďka jeden takový případ zmíníme, ale jak to vlastně ta posádka na palubě vyřešila, to je naprosto geniální.
1: Otevřela okno a vyrazili ho ven.
0: Člověče, to by se asi úplně nepovedlo.
1: Ale on se mi špraj, co ve okínku.
0: No, řekneme si.

0: Pojďme spolu na chviličku do vzduchu. Podívat se na jednoho nešikovného a nemilého pasažera, který trošičku potrápil cestující vlastně American Airlines z Dallasu, kteří letěli do New Yorku. Jo. Ten byl totiž trošku podnapilej, takhle. A začal prostě v první třídě seděl a začal prostě nějakým způsobem urážet a nadávat a ubližovat prostě cestujícím a taky letuškám a tak dále. To je blbý. No ale samozřejmě rozhodli se, posádka se rozhodla, že ho nějakým způsobem spacifikuje. A tak ho prosím tě od hlavy až k patě přilepili lepící páskou.
1: Takovou tou stříbrnou gafou. Tou univerzální, kterou vidí v každém americkém filmu. Dneska už se prodává tady.
0: K tomu sedadlu, k té sedačce vlastně. A zalepili mu prostě ruce, všecko. A seděl takhle čověče až do konce letu a pak se ho převzala policie, když přistáli. Ale jako, jak on
1: jako
0: tam
1: opravdu,
0: vypadal.
1: Jako prostě, on jim oči, aby načuměl na nikoho.
0: Uvaď.
1: Prostě ruce, komplet zakum prásky. Jako já myslím, že žádnej třeba únosce lidí, který potom musí toho člověka třeba připoutat, jo? Že se za tohle nemusel stydět.
0: Vůbec. Trošku mi to připomíná film Vlk z Wall Street. Tam byla totiž podobná scéna. On tam totiž DiCaprio taky takhle vyváděl v letadle strašně a pak se probral, protože byl něčím posilněn, a pak se probral a byl právě přilepený lepící páskou.
1: Jako mě to zase připomnělo jiný film, když jsem viděl tu fotografii, ale na tom místě by musela být žena, bylo to 58 nušení. Ale to je zase asi z jiného soudku.
0: To je asi z trošku jiný poutání, no. A příjemnější.
1: No, asi bych to dal, no.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Tvoje přání naše výzva.
2: O následující si řekla naše posluchačka Jana. Její syn Honza zítra oslaví 18. narozeniny a my to s ním oslavíme s celou Českou republikou, kdy se tady společně setkáme a my ho zároveň uvedeme do světa DJů.
3: Po půl osmé budeme slavit, předávat dárky a v 8 ráno to tu rozbombí DJ Jetty svým live setem.
4: Snad tohle budou pro Honzu narozeniny, na který nikdy nezapomene.
2: A co bude příští týden, to se dozvíme zase hned po víkendu. A moc vám děkujeme za všechny vaše vzkazy. Takže zítra v 7:30 začínáme
0: Raníky od 6 do 10.

0: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Branky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: A o čem budou dnešní první branky Body a Jump?
2: Bude to fotbal, ale malinko trošičku z jiného úhlu pohledu, protože možná se zaznamenali, že tenhle trend je tady od nepaměti, kdy bohatí, slavní si kupují samozřejmě fotbalový manšafty.
1: Aha.
2: Nicméně přece jenom poslední dobou se tenhle ten, nechci říct nešvar, ale tenhle věc tak nějak rozmohla mezi herci, zpěváky a sportovci, kteří si kupují buď majoritní velký podíly, anebo komplet sakumprásk celý kluby. Mm-hmm. Ryan Reynolds, že jo, jeho obrovský kamarád Hugh Jackman se několik let na to díval, jak Ryanovi to jde.
1: Mm-hmm.
2: A rozhodl se nedávno koupit taky podíl v jednom klubu. A teď tomu je i u Messiho.
1: Četla
2: jsem. Messi kupuje komplet španělský fotbalový klub, takže byť stále hraje, ale přece jenom má takovou aktivitku, viď, prosím tě, a na to potom, až to pověsí komplet. Koupil obrovský podíl v druholigovém klubu španělském CD Eldens, takže tady je novej kápo teďkon, co se týče teda samozřejmě peněz.
1: Mm-hmm.
2: No a proč ho nekoupit, že jo? Je to druhá liga, peníze dole,

0: Apple.
1: Já si taky koupím klub. Sandwich. Na ten jediný budu mít asi na klub sandwich.
0: Když řekneš klub sandwich. Magdo.
1: Ne,
0: neblbni.
1: To jídlo pro boha živýho.
0: Neblbni.
2: Masopust, Plánička, Panenka, Branky Body Jump na Radio Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na

0: Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Slyšíte správně, každé všední ráno od pondělí do pátku, samozřejmě včetně i svátku, soutěžíme v 7 hodin ráno a soutěžíme takovým stylem, že stačí, když se prostě dovoláte jako třetí do studia, pokud jenom čekáte, kdo bude házet kostkou a jaký číslo na té kostce padne.
2: Za naše kolegy, ale samozřejmě byť si z nich tady sem tam utahujeme, Nedá se to moc volnit, i kdyby strašně moc chtěli vám hodit tu šestku, protože když padne šestka, dostáváte automaticky 6 000 korun, k tomu bonusovej 1 000 korun, dohromady teda 7 000, ale prostě nedá se to ovlivnit.
1: Nedá.
2: Oni to tady spustí tou naší věží, kterou znáte třeba i ze sociálních sítí Rádia Kiss. A pak už to dopadne jako s Romanem dneska.
3: Romane, seš ready?
4: Pojď. Pojď.
3: Jdeme na to. Romane, na hrací kostce se objevila dvojka, vyhráváš 2000.
1: To mi řekni, jak to ten Roman dělá, že byl jak zároveň ve studiu, tak na druhé straně telefonu, víš, jako, že se hodil prostě.
2: Manželka, Míša.
1: Jo, tak to zněla.
2: No ne, tak, prostě, jako, no, ne, tak jako všimni si, co Roman odpovídal, že prostě, takže on přesně měl napsaný scénář, co odpovídat, aby, až to pustí, to přesně se dělo.
1: Děláme si legraci samozřejmě, kysáci, ale budeme držet palce zase zítra, v 7 ráno.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: blikají policejní majáky, ale kruhový objezd je průjezdný.
1: Děkujeme moc krát. Bouralo se na dálnici D46 ve směru na Brno, 26. kilometr a jedna dopravní nehoda také v Ostravě v ulici Mariánskohorská.
2: Ode mě dvě čerstvé v Plzni Zbrojnická a dále v Prostějově je to Šafaříkova.
1: Tak šťastnou cestu.
3: Radio Kiss. Filmové tipy.
4: Tom po smrti manželky zbalí sebe a svého 8letého synka Jakea a odjede z města začít nový život. Výběr nový lokality se ale taťkovi moc nepovedl. Nejdřív zmizí cizí malý kluk a potom i Tomův mladej. A způsob únosu nápadně připomíná vraha přezdívanýho našeptávač, který byl dopaden před 20 lety. Do případu se tak musí vložit i policajt, který má na případu i velmi osobní zájem. V hlavních rolích Robert De Niro a Michael Keaton. Velká Netflixová pecka Našeptávač už teď ve vašich modrých obrazovkách. Pro Kiss Katka Čepelíková.
5: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní přikoupit 2 vstupenek, 3. zdarma. Ticket energylandia.pl.
6: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehký kyrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kyrytý a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kyrytý. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových.

0: Počasí.
1: Zítra bude oblačno až polojasno a denní teploty očekáváme mezi 16 až 21 stupni Celsia. Na jihu Moravy bude kolem 23 stupňů a na horách kolem 13.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Pražský vrchní soud dnes pravomocně osvobodil někdejšího dobrovolného strážce, který byl obžalován ze založení obřího požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022. Odvolací senát tak zamítl odvolání státní zástupkyně a potvrdil lednový prvoinstanční verdikt. Podle soudů se mužovu vinu nepodařilo prokázat. Muž se k činu původně dvakrát doznal, později ale přiznání zase odvolal. Spojené státy od 29. září zakážou dovoz některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady. Od poloviny září se také na řadu dalších výrobků bude vztahovat 50% clo. V noci na dnešek to oznámil Bílý dům. Opatření přichází v době vyhrocené obchodní války mezi oběma sousedními zeměmi. A teď zpátky domů.
2: Novou 20-vteřinovou lanovku a sjezdovku si lyžaři ve Špindlerově mlýně poprvé užijí 12. prosince. Propojení areálu Medvědín a Svatý Petr bude zatím jednosměrné. Z Medvědína do Svatého Petra tak už nebude nutné jet autem. Příští rok má propojení fungovat obousměrně díky nové lanovce. Ze Švindlu Lucie Sinková.
1: Sport. Do Slovanu Liberec přišel zambijský fotbalový reprezentant David Hamansenia. 29-letý obránce bude v klubu hostovat. V Česku už působil, na jaře hostoval v tehdy druholigovém Artisu Brno. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď zpátky za odpoledním jumpem. Šlo by mi to?
3: Nešlo. Přátelé, ještě 2 hodiny s odpoledním jumpem na Kissu.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

0: Ne.
1: Nebyla.
0: Nebyla.
1: Nebyla. Tak když se řekne Portugalsko, co tě napadne? Co vidíš?
0: Asi počasí horký, portugalsko fotbal možná, aha. Messi, teda Messi, ale, pardon, tak, Ronaldo.
1: Jasně, tak, dobře, opravila ses.
0: Dobře, no teď asi vše.
1: Portský víno.
0: Portský víno.
1: A, no. A tímhle směrem my se budeme vydat za malou chvíli, protože pokud jste v Portugalsku nebyli, tak my vám ho doporučíme, ale takovou věc, abyste zažili, musí se něco přihodit. Ale to, co tam místní zažili, můžeme lehce jenom závidět.
0: Tak to jsem si vyjerala.

0: Vinobraní. Co si budeme, průřezem České republiky, samozřejmě se to začíná tak nějak jako pěkně startovat, že jo? Máš nějaký oblíbený?
1: Víno?
0: Ne, vinobraní.
1: Vinobraní, čověče, žernosiky.
0: Žernosický, že jo, to měřice.
1: Ano.
0: Letos tam budeš vystupovat.
1: Ty moderovat.
0: Já moderuju.
1: Ano.
0: No, ale Mělnický třeba jezdím.
1: Jo.
0: Jezdím Mutěnice, že jo, Mikulov je krásný.
1: Krásný.
0: A tak dále. Těch je samozřejmě X. No, ale takový povýšení na druhou, při vinobraní, mohli by se inspirovat právě v Portugalsku, protože v jedné malé portugalské vesnici San Lourenço de Bairro, nevím, prdlaj, jak se to čte správně, sorry, došlo k nečekanému úniku 2,2 milionu litrů červeného vína. Přátelé, z místní nádrže, místní samozřejmě destilérie, to normálně tam ruplo a 2,2 milionu litrů červeného se valilo touhle výskou skrz.
1: Mňám.
0: No, jenom pro představu, to, co uniklo, by naplnilo úplně s klidem olympijský bazén.
1: Ty blau.
0: Takže sice tamním hasičům se podařilo tok zastavit, než stihl zamořit řeku. Co nestačili je, že půlka vesnice byla na šrot. Takže...
1: Myslíš, že stále na té ulici s otevřenou pusou na chodníku a...
0: Tak co můžeš dělat?
1: No.
0: Vytáhneš skleničku, stůl, židle, pohrneš si kalhoty a je mejdan.
2: Jump. Odpolední Jump Radio Kiss.

0: Spěcháte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
1: To děláte chybu.
2: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až 7 000.
3: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Pussycat Dolls jsou zpět a míří k nám i s ikonickou Nicole Scherzinger. Oslavte s nimi 20 let od vydání debutu PCD. Poslechněte si ty nejslavnější písně. Buďte u toho. Pussycat Dolls 23. září v pražské O2 aréně. The Pussycat Dolls přiváží Live Nation. Podporuje Radio Kiss.
1: Nejoblíbenější hity Juboxu Rádia

0: dnes večer
1: od 6 hodin.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: možnost teď jít na Facebook Rádia Kiss, tak rozhodně to udělejte, protože tam se soutěží. Byť jenom jeden jediný z vás, nicméně, ale tak nějak budete ve hře a budete mít čistý svědomí, že jste pro to něco udělali. A to soutěž z Hot Peppers a z Rádiem Kiss, protože tam je soutěž o voucher na letenky v hodnotě 20 tisíc korun, podle vás.
1: Wow, stačí jít prostě na Facebook Rádia Kiss, tam máte soutěžní otázku, na tu prostě odpovíte, je to lehký jako facka a pak už jste prostě v tom výběru a v pátek do 18. hodiny pak se samozřejmě bude losovat ten jediný z vás.
0: Voucher v hodnotě 20 tisíc korun, přátelé, my vám držíme palce, ale jenom to najdete na Facebooku Rádia Kiss, tak tam lítněte.
2: Jump, jump, odpolední jump, Kiss.

0: Do vesmíru se vydáme jenom ale tak nějak imaginárně, protože my máme jubileum. Americký televizní seriál Star Trek. Pim pridim, 6 pětek už. 60 let. Nás tady obohacuje samozřejmě, já nevím, jak to máte vy, a já nejsem úplně nějaký fanoušek Star Treku, ale na druhou stranu ho uznávám. Znám hromadu dílů, nesledoval jsem to nějak pravidelně, ale mám rád science fiction obecně.
1: Já, člověče, jsem velice přišla na chuť vlastně těm sfilmovaným verzím teďka za posledních pár let. Ty se mi hrozně moc líbily, byly skvěle udělaný. Ale seriál jsem, člověče, taky jednu dobu sledovala. Ne teda ty úplně starý Star Treky, ale ty, ve kterých vlastně, já jsem zapomněla jméno toho herce, takový ten holohlavý, víš, co hrál profesora X.
0: Karel Hála.
1: Jo, ten byl skvělý. Ano, to přeci ten. Jo, takže samozřejmě pár dílů jsem určitě taky viděla a je to kultovka, no, strašná.
0: Je to kultovka, dneska už to má 60 let a je docela zajímavý, když si najdete nějaký takový dokumenty nebo aspoň úryvky, jak se třeba natáčely ty lodě v tom vesmíru plující. To je hrozná pecka. Takový to prapůvodní, dneska už je to samozřejmě jinak, ale opravdu to byly modely modílky, které byly zavěšený na lankách a tak dále a na prutech a tam takhle to poletovalo. To je docela vtipný, na druhou stranu 60 let dozadu.
1: Je to skvělý. Stejně by mě zajímalo, jestli takhle tyhle ty světy někdy takhle existují. Mě to hrozně baví.
0: Opakuju to, co říkám, leta. Asi by bylo úplně nabubřelý, namošlený, aby jsme si mysleli, že jsme ve vesmíru sami. Někde jsou.
2: Odpolední jump
3: od 2 do 6
2: na Radio Kiss. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: V tuhle chvíli mrkneme na naše silnice a dálnice. Bouralo se na dálnici D0 ve směru na D1, je to na 20. kilometru. Jedna dopravní nehoda i na D6 ve směru na Cheb 158. kilometr a jedna dopravní nehoda bohužel v Litoměřicích, je to v ulici Na Valech.
2: Pojďme se podívat do Prahy, Pražská ulice, tady se bouralo, tady opatrně, počítejte se zdržením. Dále na Florenci v Praze, i tady se to už pěkně kumuluje. Na Liberecku je to Friedland, Komenského ulice.
1: My vám přejeme šťastnou cestu.

0: Dobré nálady v práci není nikdy dost. Co takhle si naladit Michaela?
1: Michael, ty si kolik? Normálně budu muset zastavit a vysušit si kaloty, protože se si cvrknul do textilu.
2: Teď jsem jedla polivku a vyprskla se mi, že se musím jít převlíknout.
3: Výborný to je.
4: Michael, ty borče, ty si teď zbožil celý éter.
1: No ty čičo.
0: To zas bude jízda. Startujeme v 10. Těším se na vás.
5: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.
6: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
7: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
5: Rádio Kiss. Počasí.
8: Zítra bude oblačno až polojasno a denní teploty očekáváme mezi 16 až 21 stupni Celsia. Na jihu Moravy bude kolem 23 stupňů a na horách kolem 13.
5: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.

0: Státní zástupce obžaloval dva lidi v souvislosti s tragickým požárem restaurace u Kojota v Mostě. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. Uvedl to mostecký okresní státní zástupce Jakub Procházka. Požár způsobil pád plynového topidla loni v lednu. V souvislosti s ním přišlo o život 7 lidí a 10 se zranilo. Podle trestního zákoníku může obviněným v případě odsouzení hrozit až 10 let za mřížemi. Britská letiště dnes opět zrušila nebo odložila stovky letů kvůli následkům technických problémů řízení letového provozu, které řeší od úterý. Ve dvou dnech bylo zrušeno přes 2000 letů. Na letištích uvázly desítky tisíc pasažérů. Ministryně dopravy si dnes předvolala šéfa dispečerské společnosti a hodlá v projevu k poslancům potvrdit, že za problémy není kybernetický útok. A teď zpátky domů.
1: Vývojáři v Liberci testují humanoidního robota, který umí třeba salto, běhat nebo tančit. Výzkumný ústav ho pořídil v Číně a zkoumá jeho využití v průmyslu. Robot by mohl lidem ulehčit od monotónní a nepříjemné práce. Výzkum je ale zatím na začátku a kvůli ventilátorům robot také pořádně hučí. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport. V Liberci bude v pátek cíl první ze tří etap mezinárodního cyklistického European Peace Ride. Ve dvoučleném pelotonu budou i osobnosti české cyklistiky Zdeněk Štybar, Jiří Ježek, Radomír Šimůnek a Pavlína Vejvodová. Akce navazuje na odkaz závodu Míru a jejím cílem je spojovat lidi napříč hranicemi prostřednictvím sportu. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje odpolední Jump.
2: Taky to zkusím.
3: Yeah!
4: Ani jeden z nás to nemůže dělat. Odpolední Jump pokračuje.
5: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: A pojďme taky popřát všem Danielám, které jsou dneska v kalendáři. Nesmíme na vás samozřejmě ženský zapomenout, že jo?
1: 9.9. krásný to datum. Mm-hmm. Oni to mají každý rok, to je neuvěřitelný.
0: Bejte divný.
1: Jinak Daniel, ty, kolik znáš Daniel? Jenom tak, jako když to zabrousí
0: do paměti. Vybavím si jednu a mám k tomu skvělou historku, ale tu ti můžu říct pouze soukromí.
1: Dobře. Já raz, dva, tři, čtyři, nevím, sedm, osm, jenom takhle, co mě napadá. Jedna spolužačka ze základky, Daniela Kuličová, a zdravím nejenom jí, ale všechny Daniely, bez rozdílu, co ladí, Radio Kiss.
0: No, dneska je taky báječný den podivínu, takže rádio všechno nej.
1: Podivínu? Mm-hmm. Ne, a nebyly dneska hezký lidi?
0: To tam taky někdo psal, podle mě.
1: Že jo,
0: jo, no. Tak to se týká zase mě, teď děkuju.
1: No. To ne, já mám dneska dva svátky.

0: Víte, že?
1: Moc dobře, co ladíte a posloucháte odpolední čam pravidelně tady u nás na Radio Kiss, že já teda nejsem příznivec jak elektrických aut, jo, neříkám ne, ale momentálně ne, a umělé inteligence také, AI prostě, ne, člověče, ne.
2: Dobře.
1: Jenže teď jí musím tak nějak vyseknout poklonu, asi, protože umělá inteligence se pustila do jednoho z nejslavnějších nevyřešených problémů matematiky a tvrdí, že její systém našel řešení Navierových stokesových rovnic a důkaz následně formalizoval a ověřil v systému Lean. Na problému pracovalo kolem 10 000 AI agentů a k výsledku měli dospět za zhruba 88 hodin.
2: Hezky.
1: Přitom lidé, my jako člověk, přitom to nedokázali za posledních 90 let.
2: Čověče, já myslela, že největší jako problém matematiky, nebo ten, jako jsi to říkal, největší příklad matematiky.
1: Jo, jo, nějaká rovnice.
2: Nějaká rovnice, takže to bude, proč Magda neumí počítat. Kdyby tohle někdo zjistil na AI, tak by to bylo fajn.
1: No ne, já jako teď už jako teda jsi zvládli tohleto,
2: no.
1: Tak by mohli třeba zadat.
2: Mm-hmm.
1: Já jsem přišel na to, jak normálně rozštelovat AI.
2: Jak?
1: Zadat jí, aby AI dala vysvětlení pochopit ženy.
2: Ne.
1: Ty říkám, že z toho vyskáčou všechny perka a končí.
3: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
4: Odpolední jump. Kiss. Radio Kiss.

Coffee Spot vám přináší výběrovou kávu z celého světa, od Jižní Ameriky až po Asii. K přípravě espressa i filtru každý den pražíme už 15 let. www.coffeespot.cz

Ryan Adams, Roll with the Punches Tour. Nezapomenutelný večer plný rockových hitů. 13. prosince v pražské O2 aréně. Od Run to You přes Summer of 69 až po Heaven. Ty největší hity rockové legendy. Vstupenky právě teď na Live Nation.

0: Franky Body Jam na Rádiu Kiss.
1: Fotbal, je to o fotbale, protože dneska samozřejmě tý kopaný je docela slušná nálož. Pojďme se kouknout na šance ligu, tady už se hraje. Jablonec přivítal dneska Ostravu, teďkon 34. minuta 0-0. Dále potom šance liga Hradec Králové Plzeň 19-0-0. A teď se přepneme do MOL Cupu. 18. hodina Prostějov přivítá Sigmu a na Žižkově od 19. bude Sparta.
2: Završíme to tak ještě ligou mistrů. Liverpool doma přivítá Atletico Madrid a Paris Saint-Germain Slovan Bratislava. Tohle začíná všechno v 9 hodin večer.
0: Co to pískáš? Branky Body Jump na Rádio Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď.

0: Přátelé milí kysáci, tohle je dneska pro nás znamení, Beyoncé nám dohrála, že se s váma pro dnešek budeme loučit a víc už toho od nás nedostanete. No.
1: My máme tak nějak dokroucíno, odkroucíno, ale komu to začíná, startuje dneska pozor zkrácena o jednu hodinu verze juboxů, protože je středa. No a tak si něco jako nechte zahrát.
0: Hezky si o tom popřemýšlejte, samozřejmě mějte to připravený, hlavně komu třeba ten song budete chtít taky věnovat, takže hezký večer, užijte si to tady s náma na Kisu.
1: Zítra odpoledne ve dvě na značkách, ahoj.
2: Radek a Magda. Odpolední jam na rádiu Kiss.

0: i Jsem za volantem po celé republice.
1: Pomalu se nám blíží hodina 18. Znamená to, že za chvilku dáme zprávy. Teď dáme zprávy ze silnic, tahle od Miloše.
2: Z Benešova na Prahu, na silnici číslo 3, lehce za Benešovem, čerstvá dopravní nehoda.
1: Děkujem pěkně, upřesním, že je to mezi 14. a 60. kilometrem. Se zdržením počítejte na D11, máte-li namířeno ve směru na Prahu mezi 36. až 25. kilometrem, ale i v opačném směru pak je menší zdržení. No a zdržení taky na D5 před příjezdem do Prahy. Před příjezdem do Brna se zdržíte nejenom na D1 mezi 194. až 196., ale taky na D2 od 3. kilometru. A co se D1 týče, tam je ještě zdržení směr Brno mezi 178. až 184. kilometrem a zamíříme ještě na Pražský okruh směr na D1 mezi 24. až 19. je zdržení.

0: Víkendu odvysíláme. Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Teran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Teran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
1: Co je korfbal?
2: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
1: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
2: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
1: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
0: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Počasí.
3: Zítra bude oblačno až polojasno a denní teploty očekáváme mezi 16 až 21 stupni Celsia. Na jihu Moravy bude kolem 23 stupňů a na horách kolem 13.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Tuzemští cestovatelé čím dál více využívají podzimní dovolené. Oblíbené jsou zejména kvůli ceně, která je až o třetinu výhodnější než ta v hlavní sezóně. Nejvyhledávanějšími destinacemi jsou Řecko, Španělsko nebo Egypt. Stále častěji ale Češi vyrážejí i do exotických destinací, jako Dominikánská republika nebo Thajsko. Apple dnes večer odstartuje jednu z nejočekávanějších tiskových konferencí posledních let. Značka uvede skládací iPhone, novou generaci iPhoneů 18 Pro, Apple Watch a AirPods. Cena skládacího iPhoneu se vyšplhala až ke $3,000, což je více než 62 tisíc korun. To z něj udělá nejdražší telefon od Apple v historii. A teď zpátky domů.
4: Střední a vyšší odborná škola cestovního ruchu v Českých Budějovicích prochází rekonstrukcí. Důvodem je zastaralé zázemí i rozvody, protože opravy zasáhnou do školního roku, přesune se výuka odborných předmětů do budovy Fráni Šrámka. Rekonstrukce má zlepšit podmínky pro studenty i učitele. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
3: Nastaly změny ve vedení Českého tenisového svazu. Na svou předsednickou funkci dnes rezignoval Jakub Kotrba. Svaz místo něj povede dosavadní místopředseda a někdejší dlouholetý kapitán ženského

0: prezentace Petr Pála. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už jsou tady večerní juboxy.
1: A jdeme rozjet společně s ATC. Vojta Sklenář s vámi. Hezkou středu a hezký večer přeju.
2: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: ve středu večer vám bude patřit náš éter a budete vybírat muziku, kterou já vám budu pouštět dneska do 21. hodiny, tak posílejte hlasovky přes aplikaci nebo volejte sem k nám na drátě teď Peťa, který bude vybírat teda dneska večer jako první. Vítej ve vysílání, Peťo, ahoj.
1: Ahoj, Otiku, Peťa Liberec.
0: A já už vím, co budeš vybírat. Ty jsi mi to říkal před chvilkou. Říkal jsi, že jste byli v Turecku. Ty jsi mě musel poradit. Trošičku.
1: Protože jsem nevěděl trošičku. Název.
0: No, věděl jsi název, nevěděl jsi interpreta, a to nevadí. Ano, důležitý je vždycky aspoň jedno z toho. Jo, když člověk ví aspoň jedno z toho, tak většinou to dopadne tak, že se jako domluvíme a vybereme to.
1: Si poradíš.
0: No, horší je, když člověk řekne, ale nevím vůbec nic. Jo, to pak se můžu zbláznit a nenajdu to. Každopádně, ty jsi říkal, že jste byli v Turecku a že tam pořád hráli tu bombu.
1: Ano, u bazénu full bomba.
0: A prosím tebe, zúčastnil tě. Ses i nějakých jako vodních aktivit? Na
1: vodní
0: to,
1: polo
0: třeba?
1: Jsem tam hrál často. No.
0: Jo, aquagym nebylo třeba?
1: Ne, to děl... Ale to vodní polo, to je hodně náročný. No.
0: Jo. Když jsem hrál vodní polo, taky někde na dovolený, tak jsem dostal křeč do lejtka a pak už jsem si říkal, prdím na to, hele, žádný vodní polo už
1: nebude. Já jsem myslel, že po 5 minutách budu mít infarkt.
0: Tak hlavně, že jsi to přežil. Tak dáme King Africa bomba. Komu, Péťo, povídej.
1: Prosím tě, mojí rodině a hlavně Danielka, dcerka má dneska svátek, tak všechno nejlepších svátků a všem kysákům na pohodu.
0: A i od nás všechno nej, Danielce, a tady je muzika. Ahoj.
1: Děkuju, ahoj.

0: Ladíte Kiss a posloucháte Jukebox a jestli byste chtěli něco pustit, tak samozřejmě můžete. Máte šanci, stačí se ozvat třeba přes apku, tohle je hlasovka od Kennyho.
1: Čau Vojto, chtěl bych dát zahrát pro sebe a pro kolegy, jdeme z Německa do Děčína, pak ještě do Prahy jedu, tak ať nám to libutíká, máme to ještě 400 kiláků, takže nějakou pecku od skutru pro mě, pro Jirku, pro Pepu a pro Adama. Díky moc, mějte se hezky kysáci, čágo velo Kenny. Díky.
0: Tak ještě štreka docela, 400 kiláků, ale já věřím, že s náma to půjde, že s náma to uteče jako nic. I když 400 kiláků jako nic asi ne, ale skutři teď!

Be happy. Kiss. Radio Kiss.

0: Posloucháte Kejce, já vám všem přeju hezký večer ve středu, zítra už tady máme čtvrtek, no a zítra naše ranní trojka bude plnit výzvu.
1: Takhle se vstává jedině na Kisu. Tvoje přání, naše výzva.
2: O následující si řekla naše posluchačka Jana. Její syn Honza zítra oslaví 18. narozeniny a my to s ním oslavíme s celou Českou republikou, kdy se tady společně setkáme a my ho zároveň uvedeme do světa DJů.
3: Po půl osmé budeme slavit, předávat dárky a v 8 ráno to tu rozbombí DJ Jetty svým live setem.
4: Snad tohle budou pro Honzu narozeniny, na který nikdy nezapomene.
2: A co bude příští týden, to se dozvíme zase hned po víkendu. A moc vám děkujeme za všechny vaše vzkazy. Takže zítra v půl osmé začínáme
1: Raníky od 6 do 10.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. Pojďme na náš telefon s číslem 210-323-323. Radio Kiss.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo tam?
2: Daniela.
1: Danielo, ty máš svátek dneska, viď?
2: Ano.
1: Kolik bylo dárků už?
2: Hodně.
1: Hodně, co tě nejvíc potěšilo?
2: Elektrický kartáček.
1: No, vida, to budou zoubky, co?
2: Jo, jo.
1: Tak a teď bude muzika, tak co bys chtěla k svátku pustit?
2: Od Evy Farný k Naostří nože.
1: Chceš to ještě někomu nebo jenom sobě k svátku?
2: Všem Danielám.
1: Tak jo, je to tu a všechno nej i od nás, ahoj.
2: Děkuju.

0: Máte nějaké přání? Máte nějaké hudební přání? Tak pokud ano, tak jste tu správně, protože my na Kisu vám je plníme. Do 9. večerní dneska při středě. Jukebox je tady a je tady Zuzka.
1: Ahoj Vojto, prosím, zahraj nám písničku Schumacher pro mýho muže a mě, který jedeme z práce domů. Ať nám to rychleji uteče. Děkuju.
0: Zahraju píseň Na cestu jako dělaná. Už nám hraje v éteru Kisu a taky mám zahrát ještě pro Járu, Davídka a tetu Blanku a to od Katky. DJ Vizáž, teď na Kisu.
2: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.

až 35. kilometrem. Zdržení taky na D1 na Brno, a to hned v několika kilometrech, nejdřív mezi 170. až 176. pak mezi 182. až 186. a pak před Brnem od 192. do 196. kilometru. Před Brnem zdržení i na D2 od nějakého 3. kilometru, a kde se také lehce zdrží, to je Pražský okruh směr D1 mezi 22. a 19. Tak vám všem za volant přejeme

0: od půlnoci až do 6 do rána.
1: Zdraví vás Kuba,
2: Lenka,
3: Alex,
4: Katka
5: a Lukáš.
0: Radio Kiss vysílá non-stop.
6: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
7: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní.

0: I Horskými dráhami. Nyní přikoupit 2 vstupenek třetí zdarma. Tiket Energylandia.pl. Yeah!
1: 7 večer máme, já jsem Vojta Sklenář, všem vám přeju krásnou středu s Kisem a hlavně taky s Juboxem, který nám pokračuje.
2: To nejlepší od 90. let. I v Juboxech Rádia Kiss.

0: Další 60-minutovka středečního večerního jukeboxu nám byla odstartována a my jdeme zase plnit nějaké přání hudební. Teď na telefonu hezký večer Veronice přeju.
1: Ahoj všem.
0: A jaký máš ty večer, Veru? Co děláš?
1: Jedu z práce domů.
0: Jedeš z práce, tak jsi řekla, nechám si tu cestu zpříjemnit nějakou muzikou. Takhle to bylo, jo?
1: Přesně tak a chtěla bych hlavně zahrát ještě pro svého přítele, který taky musí být v práci, protože opravuje auta. A zůstal tam taky dneska dlouho.
0: Jo, takže ať mu to jde hezky.
1: Přesně.
0: A Armina van Burena se Sašou si chtěla a nechala jsi nám některý song, tak nech se ještě chvilku překvapit, co ti pustím. Chceš to ještě někomu, nebo už teda všechno takhle?
1: Ne, jenom pro svého přítele.
0: Tak jo, je to tu, měj se moc hezky a ahoj.
1: Ahoj.

0: Ladíte Kiss a posloucháte Jukebox a teď je 19.19 a k tomu 9.9. středa a muzika podle vás, která pokračuje a pokračuje s další muzikou.
1: Ahoj Vojto, prosím o zahrání písničky Tears Don't Lie od Markova. Pro všechny řidiči mě čeká 633, vracím se z Chorvatska, tak ať to mám příjemnější cestu a zdravím všechny kysáky a i tebe do studia, ahoj.
0: Tak taky zdravím a hraju samozřejmě k lepší cestě song Tears Don't Lie. Taky ho mám zahrát Jardovi a Jardovi, ty nás teď poslouchají v posilovně a nejenom, že poslouchají, ale samozřejmě i cvičí, tak a tím to pěkně jde. A mám taky zahrát písničku pro hasiče a to konkrétně do městečka Trnávky. Tak jo, i vám všem, co ladíte takhle ve středu večer.

0: padá, padá a peníze se sypou. U nás na KISu vždycky ráno.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na rádiu KIS.
2: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
3: To děláte chybu.
4: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až
1: 7000.
5: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

Ryan Adams, Roll with the Punches Tour. Nezapomenutelný večer plný rockových hitů. 13. prosince v pražské O2 aréně. Od Run to You přes Summer of 69 až po Heaven. Ty největší hity rockové legendy. Vstupenky právě teď na Live Nation.

0: Posloucháte Jukebox na Kissu a pokud chcete něco pustit, tak buď pošlete hlasovku přes naší aplikaci, anebo vytočte naše studio 210 323 323. A naše studio vytočil Jarda a dovolal se, takže já tě vítám u nás ve vysílání. Jardo, ahoj.
1: Ahoj Vojto, já jinak bych chtěl zahrát ten prerad, teda ty pro lidi, jak jsem říkal, s Enyou, Remy.
0: Ano.
1: A bude to jenom pro mě a pro vás do rádia Kiss a jinak jako poslouchám vás každý ráno a snažím se dovolat taky kvůli ty, jaké volání to ráno v 7 a vždycky se mi to nepovede.
0: Ale tak dobrý je, že jukebox se povedl třeba. Víš co?
1: No, to se mi vždycky povede občas, jako se dovolat
0: no,
1: k vám.
0: Tak ono jednou, Jardo, jednou to vyjde i na soutěž. Já věřím tomu.
1: Já si myslím, že se jednou dovolám.
0: Já si taky myslím. Hele, ale Jardo, jestli chceš, já už jsem to taky takhle párkrát dělal, když někdo říkal, že zkouší se dovolat na 7 v 7 a že mu to nevyšlo. Já můžu zkusit jako ti hodit, ale nic ti nedám.
1: No. Jasný, no.
0: Tak co? Chceš hodit?
1: Zkus to hodit, no.
0: Tak já to stáhnu, ať je to slyšet, protože samozřejmě ten krásný, jako já tomu říct, no, přístroje je blbost, ale prostě jak se hází, tak to tu je, jo, tak hele, beru kostku. No, ani ti to nebudu říkat.
1: Tak to mi spadlo.
0: Jednička, čověče, vidíš.
1: Jeden tisíc, taky dobrý.
0: Viď? Ale já ti dávám muziku místo toho, ale věřím, že se někdy dovoláš Hraní trojce, měj se krásně a zase někdy. Ahoj.
1: Jo, já moc krát děkuju a jinak pozdravuju tam všechny.
0: Děkujem, čau.
1: Čau a děkuju.

0: To nejlepší od 90. let.
1: Non-stop.
2: Kiss.
1: Radio Kiss.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Hezký večer všem, jsem a taky s Juboxem a Kvé za námi a myslím si, že pode mnou už poznáváte další muziku, která bude nás sledovat a tu vybral někdo z vás další.
2: Ahoj Kyseci, ahoj Vojto, chtěla bych tě pěkně poprosit, zahrál by si mi od Subfocus Solar System pro všechny, co jsou v práci a strašně moc už se dneska těším domů. Je středa, dneska se to půlí, takže hurá, blíž k víkendu. Mějte se krásně, čau čau.
1: Ano, přesně tak, je středa, takže jsme takzvaně mezi půlkama. A

0: tipy.
1: Začátkem září vstoupily do kin hned dvě hudební čumendy. Zvu vás. Koncertní film Katy Perry The Lifetime's Tour Live from Paris natočil na 60 kamer jeden z nejlepších koncertních režisérů Paul Dugdale. A díky němu si fenomenální vystoupení Katy Perry užijete i vy. Ve vašem bijáku. Fandové Báry Basikové, našpicujte uši. Dokument nesoucí jméno této legendární zpěvačky zachycuje 50 let její profesní dráhy a chybět nebude ani vhled do jejího soukromí. Užijte velký divy na velkým plátně. To vám z KISu přeje Katka Čepelíková.

0: Bylo 8 večer a pokračujeme dál. V Juboxu ještě jedna hodina songů na vaše přání. Vojta Sklenář s vámi, hezkou středu.
1: To nejlepší od 90. let.

0: Kiss.
1: Na start poslední hodiny Juboxu na Kissu dáme náš telefon 210-323-323, Radio Kiss.
2: A dobrého večera.
1: Dobrého večera, kdo pak tam?
2: Jste opravdu dovolal, jo?
1: Opravdu? A jak se jmenuješ?
2: Já jsem Honza, čau.
1: Honzo, nazdár. Nečekal jsi, jo, že se dovoláš?
2: No to jsem to teda vůbec nečekal, jsem dneska zkusmo tak jako asi třikrát. Jako teď to klaplo, no.
1: Teď to klaplo. A máš, prosím tebe, nachystáno, co chceš pustit? Protože mně se někdy stane, že někdo mi řekne, Ježíš, já jsem tak překvapený, že ani nevím, co chci.
2: Hele, já překvapený vlastně teda jsem, ale nachystáno de facto mám.
1: No tak poslouchám.
2: Tak něco od Scatmana.
1: Chceš to někam speciálně pustit?
2: Hele, chtěl bych to poslat asi tak pro sebe, pro tebe, pro svoji ženu. My jsme teďka jako na dovolené v Chorvatsku. Užíváme si tady ten klídeček a pohodičku, teplíčko.
1: Kolik tam je? Kolik tam je?
2: Nevím, ale tady příjemně pofukuje větřík, takže je to fajn.
1: Dokdy budete ještě užívat v Chorvatsku?
2: Ty jo, ještě asi týden, možná něco navíc, no.
1: Jak se vám zachce prostě?
2: Máme to takový trošku otevřený, jo, ten jo. Závěr.
1: No tak hlavně užívejte teď i s muzikou a měj se moc hezky a zase někdy, ahoj.
2: Díky moc, čau, a ještě bych to teda poslal všem kysákům samozřejmě.
1: Dobro,
2: jo.
1: Posíláme, ahoj.
2: Čau, čau.
0: Radio Kiss.

0: Radio Kiss vám hraje stále na přání, tak komu zahrajeme teď?
1: Přeji krásný večer všem. Chtěla bych nechat zahrát písničku pro mého budoucího manžela. V sobotu máme svatbu, takže přípravy vrcholí, nervozita stoupá čím dál víc. Jakoukoliv písničku od Holek a že ho moc miluju a že se těším na náš společný krásný den. Děkuji, Verča.
0: No Verčo, tak užijte si to a hlavně ať vyjde počasí, což by mělo. Tak holky dáme, říkala si, že ho miluješ, ale já dám jenom v úvozovkách mám ráda. Taky dobrý, ne? Taky mám zahrát pro nejlepší kamarádku Marcelku, která teď leží v nemocnici, tak k jejímu uzdravení, taky pro muže Jirku, který má nervy na plné obrátky, tak to je vzkaz od Veru a ještě zahraju pro M-Team vracející se z Belgie, a to od Mortyho. No a i vám všem teď letějí holky.

Radio Kiss vám dělá společnost ve středu večer, no a v tu středu se vždycky ten pracovní týden láme, takže už jenom čtvrtek a pátek, a to znamená, že už jenom dva dny bude naše ranní trojka něco rozdávat. A co konkrétně?

0: Coffee Spot vám přináší výběrovou kávu z celého světa, od Jižní Ameriky až po Asii. K přípravě espressa i filtru každý den pražíme už 15 let. www.coffeespot.cz.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Jukebox na Kissu posloucháte stále, tak i nadále. Krásný večer ve středu, krásný večer všem, kteří ho s námi trávíte. No a někteří z vás samozřejmě se ozvete, protože chcete něco zahrát. Matěj teď.
1: Ahoj Vojto, prosím tě, mohl bys tam zahrát něco od skupiny Nickelback? Pro všechny, co musí být na odpolední směně a pro tebe do studia. Díky moc, čau Matěj z Budějic.
0: A já taky děkuju Matěj, no a jak slyšíš, tak hraju, jak já rád říkám, když mě nějaká rokovka hrábnem do kytár, tak When We Stand Together, teď na Kissu.

0: Box Rádia Kiss.
1: Máme tu středu a to znamená, že čas vyměřený jukeboxu už se pomalu chýlí ke konci, protože ve středu jukebox do hodiny 21. Basslicker už se na vás těší s Kiss parádou, která začne v 9 večer a po Kiss parádě se těšte ještě na Trends Party. Takže středeční večer v plném proudu tady u nás na Kissu. No a jaká bude poslední muzika v jukeboxu?
2: Ahoj Vojti, tady Andrea z Fritku Místku. Já bych hrozně moc poprosila písničku Hannah Montana od Kalina a bylo by to hlavně pro moji dcerku Dominičku, která má dneska 10. narozeniny, takže přejeme všechno nejlepší, moc je milujeme. A bude to taky pro manžela, pro Janošcovic z rodinu do Fritku Místku a takhle asi tak pro všechny. Moc děkuju, papa.
1: Tak Dominičce samozřejmě všechno nej i od nás, od celého Kissu ke kulatým desetinám je blbost. Ke kulatým 10. narozeninám, tak je to správně. A Dominičko, tady máš od nás jeden dárek. Hudební.

0: klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíru ti nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trance Party. Už dnes večer na Radio Kiss. Kiss Paráda. 10 největších hitů současnosti seřazených přesně podle tebe. Kiss Paráda Rádia Kiss s DJem Bassliquorem. Kiss Paráda.
1: OK, kysáci, tak jo, zase tady vytírám hudební žebříčky a jdeme se podívat na to, co je podle vás absolutně nejlepší na Rádiu Kiss. Hlasovali jste, webové stránky jste pěkně sjeli. Od arozetky.cz, to jsou přesně oni. A věřte nebo ne, že dneska třeba zazní z Brusunova Miley Cyrus a její Bass Pursuits. Skvělý, hele, Miley Cyrus zase zpátky na koníčku, nebo spíš na ty dělový kouly, no. Bude jen novinka od Klase, no a na co já se vyloženě těším, je třeba Gor

0: Výborný, skvělej novej Robin Schulz a Watermat. Take it slow. Neskutečná klasika v novým kabátě. No a teď se jdeme podívat do Německa, protože tam funguje Klas, ano, to je klasicická třída. Tenhle ten mladý producent, který aktuálně už těší z toho, že každý týden nasype na Spotify novej single, vydělává za to vatu. I na YouTube mu to pěkně jede, tak aktuálně poslal do světa hit We Were Still Young. Pecka, která vlastně vznikla před 5 lety. No ale tady dostala úplně zbrusenovej kabátek a je pravda, že před 5 lety ji navíc nikdo neznal. My na KISu si myslíme, že tohle bude obrovský hit, proto ho nasazujeme do KIS parády a můžete pro něj hlasovat KIS.cz.
1: Novinka KIS parády, Rádia KIS.

ještě mladý. A tam to je prostě nový klas na rádiu Kiss. Kiss paráda, neděle 19. středa, 21. hoďka a vždycky vám napere něco zásadního. Je pravda, že zásadní událost sportovní máme za sebou, letos tady byl fotbalový šampionát, no a k tomu vzniklo asi 18 hymen. Jedna z nich pochází od Shakiry Burna Boye, jmenuje se Die Die a edit od Clean Bandit je za mě absolutně v topu, nejlepší z nejlepších a jsem rád, že dneska jsou dáme v Kiss parádě, i když teda bych ho trošku vítal výše. Tak jo, pojďte se o to trošičku podělit, Kiss.cz.

0: Let You Down, krásný to motiv 60. let v novém kabátě v podání Marka Korna, který ho můžete znát hlavně díky smažitu Ragaga Bomba. Dneska osmička, rovnou jsme si to vrazili za Shakiru, která skončila na 9. pozici. No a pozor, máte rádi dělovou kouli, velkou kouli? Pamatujete si? No, pamatujete, protože to byl jeden z těch nejlepších momentů, kdy Miley Cyrus sedla na kouli a lítala sem a tam, letala celý svět. Si říkal, tyjo, tak Baron Prášil a Miley Cyrus si to s koulema umí nejlíp na světě. No, vidíte to. A teď po květince, která se nám tady vařila nějaký 2-3 roky, je pravda, že to byl obrovský hit, tak přichází Miley Cyrus s novinkou, jmenuje se Best. Jsem chtěl říct bez, jo. Ale to je tak, jako když mi někdo vysloví, řekne třeba baslikr nebo beslikr. Ono samozřejmě záleží americká, anglická, angličtina, ale správně by to mělo být bass. Takže nová věc od Miley Cyrus, která teď žehlí Ameriku, Austrálii a bude žehlit i celou Českou republiku, se jmenuje Bass Persuades. Takže ty persejdy nějaký, no, basový. Na Kissu Miley Cyrus.
1: Kiss paráda. Tip na hit. Let's go.

Přiznám se, že to chytlavý na první poslech. Neuvěřitelná Miley Cyrus a Bass Persuades. Tohle bude velký hit. Sadím boty. I trenky, který nemám. Takže kysáci. Teď ale jdeme do Afriky, protože tam se zrodil nový sound. Ono se mu teda tak říká, i když vložně není africký. Ale prostě to tak působí. Afro House. No a dává ho dohromady jeden bombardák německo-holandských kořenů. Říká si Hugl. Se líbil vlastně vstup Víti Lesáka o víkendu, který říkal, že ho každý prostě vyslovuje jinak. Hagl, Hugl, Hegel. Ale prostě všechno je splávně. Splávně. Au, tak my to jdeme spláknout s Alternate Moving to the Sun číslo 7.

the sun. Tak se ohneme, otočíme ke sluníčku, kysáci, to už nám trošku zapadlo, ale co nám nezapadá je šestá pozice, kde je David Guetta. Ano, tenhle ten velemák má aktuálně asi 7 hitů, který rotujou celým světem a jsou stále aktuální. My se jdeme podívat na šestou pozici, jež bude lpět na melodii BB Rexy a taky textu, který právě BB Rexa sama napsala. Jmenuje se Sad Girls, tak holky, nebuďte smutný, buďte optimistický a pořádně se usmějte, však je tu krásně.

0: Obrovský rozsah má tahle ta divoženka, Bibi Rexa si říká, a David Guetta i k tomu dal filtr. Fenomenální. Set Girls, šestá pozice v Kiss parádě rádia Kiss, sedmička, Hugel Alternate, Emil Angel, Moving to the Sun, osmička pro dnešek, Mark Horn, Semi 2, I Won't Let You Down, devítka, Shakira a Burna Boy, Die, Die, Die, Robin Schulz, bral desítku, a z novinek byl Klas, a teď ještě jedna novinka. My jsme se dohadovali nedávno v kanceláři Romči Anděla a Kyle Lennera o tom, jestli tato skladba byla udělána AI. No a všichni jsme se shodli, no až na půlku, že ne. Já si osobně nemyslím, že tohle by byla AI. Je to fenomenální hit, který bourá hitparády po celém světě. Je to chytlavka, která dokonce řádila i na Tomorrowlandu, se přiznám. Jsem to tam slyšel a říkal, to je dobrý. Loco Loco, chytlavka od Gorda Rainer Zonnevelda. Ano, jdeme do Belgie. Loco Loco, dneska.
1: Novinka Kiss parády, Rádia Kiss.
0: The Sound Song. Yeah! Yeah! Hey ho! Everybody on the floor!

0: jim raději, ano, radši asi jednodušší slovičko, teď tam boukneme. Jay Huss, Iraq, Distrangled, Chase and Status, OK, in the house. A my jdeme na bramboračku, je, abych si dal bramboračku. Tak kdo umíte bramboračku, kysáci? In a way, Rumunsko, je pravda, že Ina v kuchyni prej úplně nejdi dokonalá, sama to svedla na to, že jí maminka si prostě vždycky za to stoupne a nenechá jí tomu sporáku vůbec přičuchnout. No tak, my si jdeme čichat k aktuální singlošce, která si polepšila o příčku. Ina with Away číslo 4.
1: Kiss paráda. Místo čtvrté.
0: A připomínám, už za 12 týdnů je tady jubilejní 500 Kiss paráda. 10letka, no to bude velký, kysáci.

na Radio Kiss a Ina. My jdeme na další tip na hit. Teď to tady zase pěkně naklopíme, protože určitě budete znát původní motiv songu, jež bude následovat, jo? Jenom prostě jako decentně, jo? Gotye, Kimbra, Somebody That I Used To Know. No a stále hrající hit, který máme rádi, Doichi and Ciaty. Pozor! A teď přišel David Guetta. Do toho zase hodil úplně všechno, co má. Na Ibice to rozpumpoval v klubu Ushuaia. A je tady Somebody That I Used To Know 2026. Kiss Paráda. Tip na hit.

Years Out, But David Guetta, Gauthier, Kimbra, Somebody That I Used To Know a tady našeho Kyle Lenera. Že nám tohleto vyšťoural, to je skvělý, fakt Kyle, jako respekt. A teď jdeme do Amsterdamu. Tam mají spoustu zajímavých věcí, hezký mosty, ale taky bandu Chris Cross Amsterdam, toto přišel Willy William, ten spíš jako lítá za oceán, Amerika. Dohromady bronzová medaile pro hitovku My Oh My, tak jdeme na to.

se Saturday Baby. Ano, kysáci, tak jo. Teď se dozvíte, kdo bude na druhém místě. No a vy si samozřejmě můžete odvodit, kdo nám Kiss Parádu Rádia Kiss vyhraje. Ale na dvojce můj absolutní favorit Armin van Buuren, Saša, taková hubená, potetovaná mladičká kočka, která dokonale zpívá, prostě jakmile otevře pusu, tak je tam to zlato. A dneska teda zlato jenom lízli o nějakých 7500 hlasů, jim to nevyšlo. Každopádně na dvojce budou angažovat úplně všechno. Everlasting. A já už začínám zase mít hudební orgasmus. Stát se na tom podobně. Kiss.

Bože, to je dokonalost. Armin van Buuren, Sasha Everlasting v Kiss parádě, která je takřka na svém konci. A dáme si rekápku toho, co bylo na 5C. Drum and Bass se dobře uchopil. 5, Chase and Status, J-Hus.

A2. Armin van Buuren, Sasha Everlasting. No a vy, co pravidelně posloucháte Hitparádu, tak moc dobře víte, že jednička bude nejspíše stejná jako minule, když předminule nám vyhráli Skutři. No a dneska už Skutři, bohužel s hitovkou No Rewind, když správně nejsou, protože už s náma dotáhli 10 týdnů. Takže jednotka je z Francie, 4 to the floor, our show, na to se všichni hrozně moc těšíme, takže tuhle tu skladbičku teď posuneme zase někam jinam. Dáme si ji, gratuluju, 124 tisíc hlasů, tolik jich přilítlo na Kiss.cz za první místo. Takže pojďte hlasovat dále, díky za to, že jste ladili dnešní Kissparádu Rádia Kiss a jsou tady Offenbach, 4 to the floor, na Rádiu Kiss. Díky za to!

0: klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trance Party. Už dnes večer na Radio Kiss.
1: Máme středu středičkovatou, 21. hodina odbyla, už je za náma, Kiss paráda taky, a proto je tady 22. Ano, 22. hoďka a Trance Party Taminy. Tady se mnou s DJem Bassliquorem, minulej týden byla dlouhá, jsem se tady zamíchal, vy se to byli úplně unešený. Já teda hrál hodně handzapu, hodně oldschooličku a hodně jakoby třeba i mimo trancových věcí, ale vy jste si to dali, vy jste si to vysázali a ta spokojenost byla obrovská. A já vám za to chci moc poděkovat, proto dneska budeme pokračovat hudebně dále. A dáme si mega moc old schooličku. Si pozdravit všechny přes aplikaci Rádia Kiss, který teď poslouchaj. Určitě to bude letět i pro Terku Oldu, který rozhodně poslouchaj. Taky to zcela jistě bude pro Michala Makovců. Chci pozdravit i Víťu Lesáka, který měl včera narozeniny, tak dodatečně jemu taky hrajeme. A pro dráteňku bude vědět. Tak. Quicksilver, Kosmofobia, stará dobrá klasika, dáme si i Sakina and Friends, Stateční srdce, na to mám chuť, tý originální rok 1997 verzi. No a dáme si Explode, já vám minule hrál

0: dneska krásná hudbička, mi tady píšete, děkuju za to. A jedeme dále, tentokrát se podíváme na Ferryho Korstena, který měl asi 27 projektů, třeba System F, že jo, svůj vlastní, a my si dáme Gurielu, protože hit liga, a to je prostě enormně orgasmická záležitost, a dáme si tu vokálovou verzi, která mě hrozně bavila i v rámci videoklipu, ten byl prostě pozoruhodně udělaný a jsem pyšnej na to, že prostě Ferry Korsten nám dodal takovejhle materiál a my jsme s ním mohli těžit několik desetiletí. Ano, už je to přes 20 let, co tato písnička spatřila světla svět, světlo světa, a to je lepší. A dáme si za chvilku Aquagena, já jsem ho tady zmínil a napsala mi Páj, že by ráda slyšela There is a Star od něj, tu nejnovější věc. A taky jste chtěli Armin van Buren na nějakýho novějšího, tak já Everlasting hrál v Kiss parádě, tam byl na druhý pozici, tak si dáme Here in my arms, Enjoy the silence, vlastně další věc, která krásně bude dupat v éteru Radia Kiss v rámci naší Trance Party. Jdeme na to!
1: Každou středu od 10 večer Trance Party Radia Kiss s DJem

0: Jo, já to tady tak miluju na tom KISSu, jak je tady krásně. Veselé. Jede to. Tak pojedeme dále. Budeme asi hrát terce 100%. Tak Teres, letí ti to. Budeme hrát pro Denisku, která to teda zahrát nechtěla, ale zahradí to. Tak jo, Denčo, máš to mít. A taky to bude tady. Hele, Dalibor, to je hezký jméno. Tak i všem Daliboru. To vlastně dá Libor, že jo? Jo, Libor. OK, dáme si Angelic, Can't Keep Me Silent. Já jsem dneska zabřednul do těch klasických oldschoolovek. Dumont and It, Jam X and DeLeon verze. Ta mě baví a dlouho jsme ji nehráli, bude to i pro Scuderia. Jak tady píše, a Luna Park, poslední Mohikán, The Lonely Shepherd. A pozor, vzpomínám, dneska je středa, vždycky každý úterý od 8 večer na rádiu Sunshine Live běžel pořad Welcome to the Club, který dával dohromady Mr. Clubbing Man, což je vlastně člen legendárních Masterboy. A dáme si tu jeho hymnu DJ Fantasma, Welcome to the Club. Na jedna z těch novějších, Steve Morana, For Eternity, nebo Neo Cortex, Don't You, to jsou vaše hudební přáníčka, chtěli byste něco z klubu stráčů, tak si namažeme třeba chleba s marmeládou, na KISSu za chvilku, jo.
1: Každou středu od 10 večer, Trance Party Rádia KISS s DJem Basslickrem.

0: náš hudební trendový kroužek jménem Trends Party pomaličku uzavíráme 9.9.2026. Krásný datum, mám rád, když jsou ty dvě čísla obdobná a ideálně stejná. To by byl jako dobrý datum na svatbu, že jo? Tak jako nějaký svatbičky dneska taky proběhly. Ale dáme si zcela jistě teď zase trošičku komerčnější. Dokonce, ale nevadí. Vy jste totiž chtěli DJ Alligatora a Gintra se Samantou Fox Touch Me. Mně se to líbilo vždycky, tahle ta věc, tahle verze. Takže ji zahrajeme a pozor, sliboval jsem klub sráčů. No a jak jinak než Signum, Scott Mac a jejich Coming on Strong. Miluju tenhle ten motiv, tuhle tu krásnou věc. Takže teď ji pohladíme a vyšleme do světa. Taky jedna Itálie, More Around the World. Miluju. To vlastně produkce i Gabry Ponteho, který tam trošku přicmrdal a legendární Mauro Picotto Mario Lopez. Takže kluky tam dáme. No a něco z Rakouska jste chtěli. RPM Bring That Beat. Tak jo, to bude všechno dnešní Trends Party a děkuji za to, že jste ladili. Nezapomeňte na sobotu, horečka sobotní noci, Bass Machine, to všechno tady taky pro vás bude a Bass Ticker se loučí. Dobrou modrou, skobro, hej, houpa zmeni.
1: Posloucháš Trends Party Rádia Kiss. Trends Party. Trends Party.

DJ Baselicker. Trance Party Rádia Kiss. Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. To nejlepší na Rádiu Kiss.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Ze středy s krásným datem 9.9. už nám zbývá jenom necelá hodina. Je za námi Kiss Paráda, je za námi Trends Party a je před námi to nejlepší z dneška, takže než nám odstartuje čtvrtek a než budou noční juboxy dneska v noci s Katkou, tak dáme to nejlepší z dnešního odpoledního jumpu a taky to nejlepší z ranního Kissu. Od Romana, od Míši, od Patrika. Začínáme samozřejmě ranní trojkou.
0: Tvoje přání, naše výzva. Dokáže ranní trojka splnit to, o co si řeknete?
2: O následující si řekla naše posluchačka Jana. Její syn Honza zítra oslaví 18. narozeniny a my to s ním oslavíme s celou Českou republikou právě touto dobou, kdy se tady společně setkáme a my ho zároveň uvedeme do světa DJů.

0: Věřím tomu, a pro nás to bude první ofiko výzva, i když takový ty malinký, jo, že už jsme se do toho pustili, poslali hrnečky, velký samolepky a tak dále, oslavili výročí svatby, to už jsme splnili, ale do těch větších se chceme pustit vždycky minimálně jednou týdně, takže tentokrát to vyšlo na Honzu a co bude příští týden, to se dozvíme zase hned po víkendu a moc vám děkujeme za všechny vaše vzkazy, které nám posíláte na ranozavináčkyz.cz. Zrovna, kdy je to včera, předevčírem, Patrik seděl tak 2-3 hodiny u počítače. A můžu vám říct, jako naložili jste mu hodně. Patrik skoro už ubrečenej. Říkal, to nejde, tyjo, to jsou takový příběhy a někdy dost bolestivý.
1: To jsou jako velký tragédie občas.
0: Já jdu pro kafe a o hodinu později zase. Já si jdu zase pro kafe. Protože bylo na tobě vidět, ty by si nejradši udělala radost každému, ale to není v našich silách.
2: To není a my vždycky musíme vybrat nějaký to přání, na který se usměje štěstí.
0: Jo, a hlavně nesmí to být jenom smutek. My potřebujeme plnit právě i přání, který pobaví ostatní posluchače. Na to myslete, jo, my v tom budeme muset umět chodit.
1: Může to být kravina, kdo děláte bungee jump. Můžete nás pozvat na bungee jumping, ačkoliv já bych na to lano nikdy nevlez.
0: Ale hlavně, ne radost nám, radost vám musíme plnit. O tom tahle ranní výzva je. Takže zítra v 7:30 začínáme.
3: Ranní kiss.
4: Ranní kiss.
3: Každý všední den
4: od 6 do 10.

0: Je to nejlepší z našeho vysílání. Ranní
1: Kiss. Pánové, co to s vámi dělá, když vidíte plakat ženu?
2: Je mi to líto.
3: Ano.
1: Je vám to líto a chtěli byste jí pomoct?
3: Měli byste.
4: Tak. A teď jsou úplně. Rozbil se mi repráček. Co já budu poslouchat té šalince? Protože bez Kissu se nedá žít.
1: Marcela je smutná, protože se jí rozbil repráček, přes který poslouchala Radio Kiss.
3: Já vím. Já jsem to slyšel v hlasovce.
1: Jo?
3: Jo.
1: A co s tím ale uděláme?
0: Tvoje přání naše výzva. Dokáže ranní trojka splnit to, o co si řeknete?
5: Ale teď to není splnitelný, my ty repráky nemáme.
3: No, takhle, otázkou je, jestli vůbec, a počkej, chce Marcela nový, viď?
5: No, chtěla nějaký
1: reprák.
5: Já si
1: reprák. Myslím, že jo.
3: Marcel, dobré ráno, ahoj.
6: No, dobré ráno.
3: Čau.
6: Dobré ráno.
3: Prosím tě, jenom kolik máme času, protože ty evidentně sedíš teď v šalině, viď?
6: Ano, máme času 12 minut.
3: 12 minut! Ty jsi na konečný teď, jo?
6: Ano, super.
3: Marcelko,
6: ústřední hřbitov.
3: Za prvé, prosím tě, co jsi udělala s tím reprákem? Jak je možný, že jsi ho zničila?
6: No, ono mi to tak nějak upadlo.
3: Ty jsi...
6: A když jsem ho chtěla zvednout, tak jsem si na něho šla.
3: Yes!
5: Že ty jsi moc řízla zatáčku v té šalině?
3: Že jo, viď?
6: Já to nesmím říkat.
3: No, takhle, tohle je zajímavá situace. My jsme tu měli ty krásný, originální kysácký repráčky.
1: Ano.
5: No právě.
3: Já mám takovou tuchu, že by měl být poslední kus nebo dva v naší kanceláři. Jo. Jenomže. No počkej, Marcel, o to horší bude, jestli zjistíme, že tam nejsou vůbec žádný. Protože nedávno se stalo, to takhle si přišel jeden kolega a najednou odchází s tím repráčkem. Říkám, a že by se jako třeba řeklo, můžu si jeden vzít.
1: Aha.
3: Jo, tak aby náhodou mi
5: to
3: tam...
5: To byl?
3: Nebudu říkat nahlas. Aby to tam někdo nevybrakoval takhle.
5: Těžko říct.
3: Hele, počkej, uděláme jednu věc, Marcelko, pro tebe, jo?
6: Ano.
0: Výzva přijata.
3: A ještě počkej, ještě to tady vytuním. Někam volám.
5: Proč mi voláš?
3: Tobě. Patriku.
5: Ano.
3: Vystřel do kanclu, abyš to zjistit.
5: Teď?
3: Jo. Běž se podívat do skříně. Je to vzadu bílá skříň, moje úplně u okna a nejvyšší polička.
1: Jde hledat repráček.
3: No jestli ho tam najde, tak ho dá Marcele. Tak teď
7: proč
3: si Marcel...
7: ten odpočet?
3: Odpočet, no že máš na to jednu minutu.
7: Aha.
1: Utíkej.
3: Jak to slyší, ne? Tak, Marcel...
7: Tady, promiň, teď jsem skoro srazil terku na schodbě.
3: Tak, aha.
7: Ale skříň bílá, jo?
3: Ano, nahoře, vpravo. Je tam hodně věcí. A je to originálně zabalený, ještě černý, je tam logo Kissu. Vzadu, v rohu.
7: Hele, co? Marcelko.
6: Ano. Jsem
7: dobeče. Se? V ruce držím repráček Rádia Kiss, je to...
3: Zachráněná!
6: A už se to bude poslouchat.
3: No, hezky. A prosím tě, ten repráček, který jsi rozbila, to byl taky ten originální červeno-černý, nebo jiný?
6: Ne, to byl jiný.
3: Kamarádko naše, tak ty dostaneš teď pravý kysácký reprák tím pádem.
6: Ježíš, to bude poslouchaníčko.
1: Marcelko, slib nám jenom jednu věc.
6: Děkuju, že si, už dopředu.
1: Že si na něj zase nešlápneš.
6: Já už budu jezdit opatrně.
1: Dobře.
3: Takže tě moc zdravíme. Takhle, je to tajný nebo ne, jakou linkou dneska budeš jezdit, že by kysáci věděli a měli o to lepší jízdu?
6: Linkou číslo 5.
3: Číslo 5.
1: Číslo 5.
3: Ano, šalina číslo 5. Marcel, jdem se o to postarat, dokud máš ještě pár minut, aby jsme si o tebe vzali adresu. Tak ať máš lepší den s Kisem. Ahoj.
6: Ježiš, moc děkuju, moc.
3: Taky, čau.
1: Ahoj.
0: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: našeho vysílání. Odpolední jump.
1: Víte moc dobře, co ladíte a posloucháte Odpolední jump pravidelně tady u nás na Rádio Kiss, že já teda nejsem příznivec jak elektrických aut, jo, neříkám ne, ale momentálně ne, a umělé inteligence také, AI prostě, ne, člověče, ne.
2: Dobře.
1: Jenže teď jí musím tak nějak vyseknout poklonu, asi, protože umělá inteligence se pustila do jednoho z nejslavnějších nevyřešených problémů matematiky a tvrdí, že její systém našel řešení Navierových Stokesových rovnic a důkaz následně formalizoval a ověřil v systému Lean. Na problému pracovalo kolem 10 000 AI agentů a k výsledku měli dospět za zhruba 88 hodin.
2: Hezky.
1: Přitom lidé, my jako člověk, přitom to nedokázali za posledních 90 let.
2: Čověče, já myslela, že největší jako problém matematiky, nebo ten, jako jsi říkal, největší příklad matematiky.
1: No, jo, nějaká rovnice.
2: Nějaká rovnice, takže to bude, proč Magda neumí počítat. Kdyby tohle někdo zjistil na AI, tak by to bylo fajn.
1: No ne, jako teď už jako teda, jestli zvládli tohleto,
2: no,
1: tak by mohli třeba zadat.
2: Mm-hmm.
1: Já jsem přišel na to, jak normálně rozštelovat AI.
2: Jak?
1: Zadat jí, aby AI dala vysvětlení pochopit ženy.
2: Ne.
1: Říkám, že z toho vyskáčou všechny perka a končí.
0: Odpolední čas. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss. Yeah.

0: našeho vysílání. Odpolední jam.
1: Pojďme spolu na chviličku do vzduchu. Podívat se na jednoho nešikovného a nemilého pasažera, který trošičku potrápil cestující vlastně American Airlines Dallasu, kteří letěli do New Yorku. Jo. Ten byl totiž trošku podnapilej, takhle. A začal prostě v první třídě se dělat, začal prostě nějakým způsobem urážet a nadávat a ubližovat prostě cestujícím a taky letuškám a tak dále. To je blbý. No ale samozřejmě rozhodli se, posádka se rozhodla, že ho nějakým způsobem spacifikuje. A tak ho, prosím tě, od hlavy až k patě přilepili lepící páskou.
2: Takovou tou stříbrnou gafou, tou univerzální, kterou vidíte v každém americkém filmu. Dneska už se prodává tady.
1: K tomu sedadlu, k té sedačce vlastně a zalepili mu prostě ruce, všecko a seděl takhle člověče až do konce letu a pak se ho převzala policie, když přistáli. Ale jako, jak on
2: jako
1: tam
2: opravdu,
1: vypadal...
2: jako prostě on jim oči, aby načuměl na nikoho.
1: Uvač.
2: Prostě ruce, komplet za kumprásky. Jako já myslím, že žádnej třeba únosce lidí, který potom musí toho člověka třeba připoutat, jo, že se za tohle nemusel stydět.
1: Vůbec. Trošku mi to připomíná film Vlk z Wall Street. Tam byla totiž podobná scéna. On tam totiž DiCaprio taky takhle vyváděl v letadle strašně a pak se probral, protože byl něčím posilněn, a pak se probral a byl právě přilepený lepící páskou.
2: Jako mě to zase připomnělo jiný film, když jsem viděl tu fotografii, ale na tom místě by musela být žena, bylo to 50 stínů šedí. Ale to je zase asi z jiného soudku.
1: To je asi trošku jiný poutání, no. A příjemnější.
2: No, asi bych to dal, no.
0: Odpolední čas. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu KISS.

0: Coffee Spot vám přináší výběrovou kávu z celého světa, od Jižní Ameriky až po Asii. K přípravě espressa i filtru každý den pražíme už 15 let. www.coffeespot.cz.
1: Půlnoc nám odbyla a nám začínají noční jukeboxy. Od mikrofonu vás kysáci zdraví Katka Brzobohatá.
2: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

0: Krásnou noc, kysáci, moji milí, odstartovali jsme to opravdu luxusně, tak já doufám, že vy high nejste, že jste zcela při smyslech, ať už děláte, co děláte a hlavně posloucháte Radio Kiss a noční jukeboxy, protože teďka hrajeme jenom a jenom podle vás až do 6. hodiny raní. Od mikrofonu vás ještě jednou zdraví Katka Brzo Bohatá, já vám přeju krásnou noc a vytočte číslo 210-323-323 nebo nahrejte vzkaz do aplikace Radio Kiss. Jaký song byste si chtěli nechat zahrát? Telefonní číslo k nám sem do studia Rádia Kiss vytočil už první volající a tím je Jirka. Jiříku, ahoj, já tě zdravím.
1: Ahoj, zdravím. Ahoj. Taky od telefonu.
0: Jak se máš?
1: V pohodě, chystám se na akci na Mostecké slavnosti, takže docela se těším, protože jak jsem si všim, bude tam i vaše skupina Holky.
0: Ano, ano, je to tak. V sobotu hrajeme v Mostě a kdybyste někdo měl cestu na Jižní Moravu v pátek, tak hrajeme v retro klubu Zaječí, takže si to půjdeme pořádně užít tento víkend. Jiříku, já doufám, že se tam spolu uvidíme. No a řekni mi, když už máme ty noční jukeboxy, jaký song já bych ti mohla zahrát?
1: Tak bylo by to od Romana Anděla, jeho Ludovecká, protože daleko lepší než originál.
0: Jako tohle, to se mu povedlo, to se musí nechat.
1: Jako váhal jsem ještě DJ Basslickera Italo Brothers, ale výborný. To je tak nějak taky výborný, ale dal jsem tentokrát přednost Romanovi.
0: Našeho šéfa, ano, je to jasný. Komu bys chtěl song věnovat?
1: Všem posluchačům Rádia Kiss, ať prostě si užijou potom víkend, který by neměl být nějak jakoby snad deštivej, ani žádný přehnaný vedra, takže ideální na nějaký výlet nebo právě takovouhle akci.
0: Paráda, tak jo. Jiříku, v sobotu se na tebe budu těšit, měj se krásně, ahoj.
1: Taky, ahoj.
0: Čau, čau. No a kysáci, noční jukeboxy se rozjíždějí, tak valte to na mě, ať můžu hrát podle vás.
2: Ludia, sadněte si rovno, rovno, rovno. A budete jíst hol.

0: Noční Jukebox.
1: Jak jistě kysáci víte, rádio KIS neběží jenom v České republice, ale díky apce ho můžete poslouchat prakticky po celém světě. A to se nám stalo teďka, protože nám posílá hlasovku Kačka z Floridy.
2: Ahoj Kačenko, tady Katka a Vaneska. My bychom chtěli nechat zahrát písničku Jeruzaléma pro Yami do Puerto Rica, která dneska slaví krásné narozeniny. Chtěli bychom jí popřát všechno nejlepší a ať si to dneska ten zbytek nehezky užije. A chtěli bychom jí říct
3: Happy birthday, Yami.
2: Happy birthday, Yami. Děkujeme, papa.
1: Kači, já vás všechny moc zdravím na slunou Floridu, doufám, že se máte krásně. No a písničku Jeruzaléma, které mám nachystanou, tak jdeme na ní. I od nás samozřejmě všechno nejlepší.

on. Kysáci, moji milí, já jsem vám chtěla jenom připomenout, abyste nezapomněli na to, že na webu Radia Kiss běží taková anketka o nejoblíbenější hit skupiny Lunatic. Tak nezapomeňte hlasovat, já mám svůj tip. Nebudu ho prozrazovat. Takhle, já jsem měla v hlavě dvě písničky, ale myslím si, že stejně vyhraje ta jedna jediná. Tak schválně, jestli budu nebo nebudu mít pravdu, vy každopádně nezapomeňte hlasovat. Myslím si, že tohle je velmi povedená anketa, tak ať rozhodnete o tom, který ten song od skupiny Lunatic je stejně ten nej.

0: Gabri Ponte nám dohrál na rádiu Kisa, co nám bude hrát dál, no to už nám řekne Vojtišek. Ahoj Vojti.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Já bych chtěl zahrát od Ini Deja Vu.
0: Aha, aha. Tak Vojtišku, a řekni mi, kolik ti je let?
1: 13.
0: 13. A jak to, že nespíš?
1: Jsme na dovče.
0: Vy jste na dovče, ale nevolal jsi mi minulý týden?
1: Jo.
0: A vy jste pořád ještě na té dovče, je, vy se máte. No tak to já vás tam celou rodinku moc zdravím. Vojtišku, a kdy se vracíte?
1: Zítra jsme tu předposlední den, jakoby celý, a pak v pátek jedeme zpět na letiště.
0: Tak si ještě ty poslední chvilky na dovolený pořádně užij. Já tady mám písničku pro tebe nachystanou. Chceš ji někomu věnovat?
1: Mamce, nebo svým milovaným rodičům, který jsou se mnou na ty dovolený, mýmu bráchovi, mýmu nejlepším kamarádovi Tondovi a Oňovi a díkovským hasičům, starším žákům.
0: Dobře, já to tady mám. Tak Vojtišku, ráda jsem tě slyšela. Všechny tam moc pozdravuj, užívejte poslední dny a díky ti za zavolání, měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.
0: Čau.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu. Tvoje přání, naše výzva.
1: O následující si řekla naše posluchačka Jana. Její syn Honza zítra oslaví 18. narozeniny a my to s ním oslavíme s celou Českou republikou, kdy se tady společně setkáme a my ho zároveň uvedeme do světa DJů.
2: Po půl osmé budeme slavit, předávat dárky a v 8 ráno to tu rozbombí DJ Jetty svým live setem.
3: Snad tohle budou pro Honzu narozeniny, na který nikdy nezapomene.
1: A co bude příští týden, to se dozvíme zase hned po víkendu. A moc vám děkujeme za všechny vaše vzkazy. Takže zítra v půl osmé začínáme.
0: Raníky od 6 do 10.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Máme tady poslední jukeboxové přání naší společné první hodinky a patřit bude zase apce Rádia Kiss. Hlasovku tam poslal David, tak co ti můžu Davča splnit?
2: Ahojky, Kačenko, ty naše sluníčko, zdravím všechny pohodový kysáky a krásné kysačky, celou naší noční letku a taky zdravím všechny noční sovy. Já bych tě chtěl, Kačenko, moc poprosit zahrát písničku I Like The Way You Kiss Me od Artemase. A bylo by to pro všechny kysáky, co jsou v práci na noční, pro celou naší noční letku, jako je Kamionějdě Peťule, Roman Taxilomouc, Kóťa, Pítr, Šnek, Šrek, Bábina a Dědek a samozřejmě pro tebe do studia. Mockrát děkuju, měj se krásně, ahoj David z Havlíčkova Brodu.
1: Takhle, pojďme si říct, že David by úplně z fleku si to tady se mnou mohl vyměnit a moderovat, protože takováhle zpráva teda klobouk dolů. Tak jo, jak jsem říkala v úvodu, víc už toho tuhle hodinku nestihneme, ale nebojte kysáci, pokud na vás nevyšlo, máte ještě 5 hodin možnost zavolat na telefonní číslo 210-323-323 nebo takhle krásně nahrát hlasovku, co byste si chtěli nechat zahrát, pro koho od koho, to je taky podstatné tam říct, jaký interpret, jo, skupina, zpěvačka, zpěvák a název té skladby, protože jsem říkala, že kolikrát se může stát, že je název skladby od různých, stejný od různých skupin, takže ať to pak tady nepopleteme. Teďka jdeme na Artemas a co bude potom, to už je samozřejmě jenom a jenom ve vaší režii. Radio Kiss.

0: Já vás, kysáci, vítám v další hodince nočních jukeboxů Rádia Kiss. Nebudu to prodlužovat, protože telefonní číslo 210 323 323 vytočil asi nejznámější taxikář v České republice, Roman Taxi Olomouc. Romane, zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj, Kačejko, zlatá, tebe taky zdravím.
0: Děkuji ti pěkně, tak jak pak brázdíš Olomouc?
1: Nebrázdím Olomouc, brázdím Německo, jedu Dortmund.
0: Vidíte, kysáci, já to říkám schválně, já to vím, protože my jsme se minulé, když se zrovna Roman taky dovolal, tak mi říkal, Káťo, já nejsem v Olomouci, já jsem v Německu. Já jezdím vlastně do Německa každý týden, ale nikdy jsem prostě to nechytl, abych tě chytil tebe, když jsem v Německu. A minule se nám to podařilo. A teďka zase, já říkám, hele, noční jukeboxy jedou už 3,5 roku, přes 3,5 roku. A nám se to prostě podařilo teďka 2 týdny po sobě vychytat, že jsi v Německu. Tak Romane, jo, jo. Co ti můžu zahrát?
1: Týká dvojku, Derbergův, když jsme v Německu.
0: To se krásně hodí. Komu to budeme věnovat?
1: Ty Kačenko, takže pro tebe, pro všechny kysáky, děkuji. Pro tu naši noční letku, jako je Pítr, Skoťašnek, Čerek, Děbek, Bábina, David z Havlbrodu, no a pro všechny kamionáky, taxikáře, pekaře a holkám na benzínky taky.
0: Dobře, no. Tak jo.
1: Ty Kačenko, ano. Jedno jsem se chtěl zeptat, víš, co se stane, když sršeň zežere Viagru?
0: Bojím se zeptat. Co?
1: Stane se s něho šicí stroj.
0: Ježišmarja. Romane, já ti přeju šťastnou cestu po Německu, hlavně v pořádku dojeď a písnička letí za tebou. Měj se krásně, ahoj, čau.
1: Děkujeme, ahoj.
0: Čau.

0: Noční Jukebox.
1: Gigi D'Agostino dohrál na vlnách Rádia Kisa. Co bude hrát dál? No to už nám řekne jeden daleký cestovatel, a to je Pepa až z Ameriky.
2: Ahoj Kati, všechny vás moc zdravím. Za 14 dní letím domů, jupi. Maminka bude mít 80. Takže vás zdravím momentálně z Kansasu a jedu do Tennessee, do Alabamy a na Floridu. Jojo, jedeme dál. Mějte se všichni hezky a prosím tě, zahraj mi Monster od Eminem. Děkuju, měj se, ahoj a všechny, zdravím.
1: Pepi, my tě taky zdravíme do Ameriky, hlavně šťastnou cestu a opatrnou cestu až na dalekou Floridu. Eminem a Rihanna, mám to tady nachystaný. Co budeme hrát dál, kysáci, to je na vás, 210 323 323.

Kysáci, já jsem si vzpomněla na to, co jsem s váma chtěla probrat, protože my jsme tady minulý týden vlastně otevřeli nový školní rok, naši studenti, a nejen naši, a já jsem říkala, jestli si vzpomínáte, jaká hudba frčela za vás, když jste chodili do první třídy. Já jsem si na to vzpomněla, protože u mě to byla opravdu jedna jediná písnička, která se mi vrila do paměti. Byla Cizí tenkrát, nutno říct, že já jsem ročník 82 a v první třídě jsem byla v roce 88-89, takže to ta pecka akorát vyšla a můj spolužák mi půjčil kazetu a já jsem si ji tenkrát přehrála. Což bych tady vůbec neměla říkat, ale tenkrát jiná možnost samozřejmě nebyla. Takže mamka mě koupila prázdnou kazetu a já jsem si ji přehrála. Celou tu kazetu, ale ta jedna jediná písnička mi utkvěla v paměti. Vy ji moc dobře znáte, já vám to za chviličku prozradím. A chtěla jsem vás poprosit, vy co jste vzhůru a pamatujete si, jaký váš nejoblíbenější song hrál v první třídě? Jsem s tím, pošlete mi to do hlasovky, já to tady strašně ráda pustím éterem. No a abych řekla, která to byla, byla to Kaoma a Lambada. To byla prostě pecka a my jsme samozřejmě se spolužačkama, jsme na to ve škole tancovali ten jejich klasický taneček, bylo to roztomilý, tak kysáci, jsem s tím, jaký byl váš oblíbený song v první třídě základní školy?

0: Máme pár minutek po půl druhé hodiny ráno, máme tady 10. září, kdy svátek slaví Irma. Takže pokud máte nějakou Irmičku v okolí, tak ji nezapomeňte popřát a určitě, pánové, koupit kytku. Ta kytka, to je nejkrásnější gesto a to nejmenší, co můžete udělat, to mi věřte. Jdeme na další jukebox, tentokrát Matěj.
1: Čau, kysáci, hele, mířím do Berlína, teď vyjíždím tachograf měrem, tak bych si nechal zahrát Coco Jumbo, jestli, aby se mě jako líbilo, ne. Můžu takhle poprosit.
0: Jasně, že můžeš, Matěj, takhle poprosit. Coco Jumbo, ukázková to písnička playlistu Rádia Kiss, protože je to 90 jako vyšitá. Telefonní číslo 210 323 323. Máme před sebou poslední jukebox této hodinky, tak komu to bude patřit?

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Já jsem říkala kysáci, že před sebou máme poslední jukeboxové přání této hodinky, tak komu z vás, že bude patřit? No a bude patřit Andrejce, která se k nám dovolala. Ahoj, Andrej.
2: Ahoj, ahoj, Katko, zdravím.
1: Ahoj, ahoj, jak se máš takhle v noci?
2: Pracovně.
1: Pracovně, jako my všichni ostatní, že? Do kolika to máš?
2: Do šesti.
1: Do šesti, takže fakt celou noc se mnou. Tak jo.
2: Od šesti do šesti.
1: Jaj, tak teda to máš dvanáctku, no, já mám aspoň jenom tu šestku.
2: No.
1: A potom, když skončíš těch šest ráno, můžeš si jít lehnout?
2: Můžu, ale středně nespím.
1: Ty jo, to mě řekněte. Vy to máte otočený, ten biorytmus, vět? No ale tak jako, i když to máte otočený, tak byste měli usnout, ne?
2: Nejde to.
1: To tak hele, jako já když přijdu domů a mám možnost spát, jakože dneska nemám, jo, takže to budu padat na ústa, jak se říká, tak já si lehnu a spím okamžitě, jo, teda takhle,
2: závidím.
1: Já bych mohla spát za prachy, jo, to si pojďme říct, že prostě jako já bych fakt mohla spát za prachy. Jestli by někdo takovýhle zaměstnání vyžadoval, já jsem plně k dispozici, protože já si lehnu do postele a spím okamžitě, jo. A je mi úplně jedno, jaká je, noční nebo denní hodina, ale takhle kort po té noci, probděný noci, já fakt jako přijdu domů, udělám dětem snídaní, svačinu do školy, vypravím je, já si lehnu a během 5 vteřin spím. Takže je mi teda tě, Andrejko, líto, že ti to nejde. Tak každopádně, abych ti zpříjemnila noc, co ti můžu zahrát?
2: Prosím tě, poprosila bych tě o Veronu, na mě nečekej. A bylo by to pro mě, pro tebe, pro moji kolegyni Zdeníčku z Votického kavaliéru, pro našeho seřizovače Ďulu a pro řidiče sanitky Honzíka, který asi ještě spí, ale my mu to přehrajeme.
1: Dobře, tak jo, já to tady mám nachystaný. Andrejko, ať vám to všem rychle uteče a díky
2: děkuji
1: ti za zavolání. Měj se krásně, děkuji ti moc. Ahoj, čau. Radio Kiss.